0: Rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

chtěla našel jen otázky. Smyslel jsem, že teží bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že teží bez lásky.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: rozhlas Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

Plejak. Hudební mix Rádia Wave. Hudební mix Rádia Wave. Yeah.

0: Pleják.
1: Pleják.
0: Hudební mix Rádia Wave.
1: Hudební mix
0: Rádia Wave.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Kdy?
1: No třeba hned.
0: Ne? No tak dobře. Tak jo, tak se vidíme, tak jo. Tak zatím, pa pa.
1: Zatím, čau, čau.

sebe, kde nás to postupem zabije. Já nechci mega listen roz, chci jen 30 tisíc, chci prostě něco, co mě vizí jen na mít. Ne všichni můžeme mít roz, ne všichni můžeme mít Benz, tak kluci, klidně si to nechte, ne všichni

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Pleják.
1: Pleják.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádio.

0: Pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
1: Mira el tiroteo que estoy arma, esa de ahí me tiene

0: Starter.
1: Starter.
0: Hitparáda neobjevených.
1: Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 13 hodin na rádiu.

rádiovej. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: na vašem telefonu a na vaší palubní obrazovce a taky na vašem budíku a dokonce i ve vysílání Rádia Wave. Je právě 8. hodina v sobotu a 1. srpna. Od mikrofonu vás zdraví Vojta Záhora. No a vy určitě už jistě víte, že tradičně ráno v 8 hodin o víkendu začíná také víkendový on air a dobré ráno, hezké vstávání vám přeju a také příjemný poslech. Náš playlist začneme britskou kapelou Wet Leg a jejich skvělou písničkou Man Get Out.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas
1: Radio
2: Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.

Hudební výlet na britské ostrovy, tohle je irská skupina Fontaines DC a jejich písnička Favorite, no a předtím také skupina, dívčí skupina Wet Leg z ostrova Isle of Wight, který je právě také součástí těchto britských ostrovů. No a track Man Get Out, tyhle dvě písničky nám otevřely sobotní playlist. No a vy posloucháte Radio Wave a na něm také víkendový On Air s Vojtou Záhorou. Já vás ještě jednou moc zdravím, přeju vám krásné sobotní ráno 1. srpna a jelikož je to takové hezké datum, tak jsem si říkal, že rovnou jako první věc se dnes podíváme, jaké významné dny si v tento den na 1. srpna připomínáme. Máme tu dva světové dny, které slouží čistě k nějaké té zdravotní osvětě. Za prvé dny si dnes připomínáme Světový den rakoviny plic. No a za druhé si také připomínáme Světový den kojení a on to vlastně není takový den, spíš celý týden, protože Světový týden kojení probíhá od 1. do 7. srpna a má za cíl právě klást nebo vytvářet takovou globální kampaň na podporu zdraví dětí i matek, ve kterých právě kojení hraje velmi důležitou roli. Mateřské mléko dává dětem potřebné živiny a chrání ho před nemocemi, no a tato kampaň se snaží ukázat, že úspěch kojení nezávisí jen na matce, ale i na pomoci okolí a rodiny. Jo a také si dnes, ale naši evropští sousedé, Švýcaři, připomínají velice významný den pro ně. Švýcarsko totiž 1. srpna každoročně od roku 1899 slaví svůj národní den. Oslavují tak založení Švýcarské konfederace a oslavují ho s takovými tradičními brančemi, různými setkáními a také ohňostroji. Den toho založení Švýcarské konfederace se datuje až k roku 1291, kdy a někdy zhruba začátkem srpna byla podepsána přísaha mezi třemi kantony, které se pak už později tedy staly takovým zárodkem té dnešní Švýcarské konfederace, kterou všichni moc dobře známe. No a abych se teď naskok vrátil do Česka, tak v našem kalendáři svůj svátek 1. srpna slaví každý muž či každá osoba jménem Oskar. Všem Oskarům tedy všechno nejlepší, doufám, že si svůj dnešní den užijete. Podle všeho by dnes neměly být takové tropické teploty, jaké nás trápily včera. Tady v Praze za okny mého studia na Vinohradské je trochu zataženo, je pod mrakem, sice pořád teplo a dusno, ale alespoň to tolik nepálí, tak doufám, že takové počasí je i u vás, ať už jste třeba na letních festivalech, kdyby vás to trápit mohlo. Doufám, že zůstanete někde pořádně ve stínu a že budete hodně pít a doufám také, že si užijete dopolední vysílání Rádia Wave. Teď už jdeme k další hudební novince tohoto týdne a vyrazíme za ní a také do českého hudebního prostoru, tentokrát do Brna. Tohle to je Jantrej na pomoci s SAM a jejich společný track, jako kdyby přímo vykouzlili právě z toho počasí, které zrovna máme. Jmenuje se Heatwave.

A pokud vám to nevyšlo, tak určitě nezoufejte, protože další Riviera vás čeká už to úterý další. Ne teď hned to, co máme před námi, ale to po něm, tedy 18. srpna. No a jako vždy se samozřejmě můžete

či umělkyněmi vlastně podporuje a žene jejich tvorbu a tenhle ten umělecký průmysl dál. No a v koncertech se vám už v úterý a 11. srpna potom představí Klára Vodem v doprovodu a producenta Silence a potom také Josef K. A pokud byste nemohli dorazit 11. srpna, což je mi vás opravdu líto, tak rozhodně ani vy nezoufejte, protože 25. srpna se můžete těšit na Riviéru číslo 3 s podtitulem Nehledat a najít. Samozřejmě všechny tyhle ty informace najdete na našem webu a nebo taky na webu Galerie hlavního města Prahy, se kterými každoročně tento koncert pořádáme. No a my se teď hudebně společně ohlédneme za tou Riviérou a první, která se odehrála toto úterý. Na ní vystoupil zlínský hudebník Čabala Ciga a vy už teď slyšíte jeho track Long Bitter Faces. Já musím říct, že jsem byl extrémně nadšený a když jsem viděl Čabu vystupovat, bylo to před takovou krásnou a barokní freskou, kterou v zámku najdete. Mělo to opravdu silnou atmosféru a myslím, že jsme byli všichni trochu zvědaví, jak bude tenhle ten zlínský umělec, který je trochu enigmou domácího průmyslu a vystupovat. A myslím si, že jsme všichni také odcházeli nadšení. Tak posuďte sami teď v playlistu Radia Wave.

Právě nám hraje Tyla s písničkou Fate, no a takový Fate čeká trochu i teplotu a dnešní den. Vrátím, nebo podíváme se teď do našeho oblíbeného, vašeho oblíbeného meteorologického okénka s rádiem Wave, protože meteorologie je dneska tou nejdůležitější zprávou, kterou dostanete. Teplotní maxima se budou pohybovat kolem 30 stupňů Celsia, takže myslím, že dost z nás si tak trošku fuf odfrklo, že si dnes mohou trochu teplotně odpočinout. Po většině naší země by mělo být zataženo, možná tak na severu a v Libereckém kraji nám vysvětne sluníčko. No a právě vítr by měl nejvíc foukat až večer, bude takový severozápadní a bude mít rychlosti 4 metry za sekundu. A tak třeba aspoň vám to trochu profoukne vaše domovy, pokud otevřete okna z obou stran. To bylo dost z našeho hydrometeorologického okénka. Teď zpátky do playlistu, před náma Kaito a taky Terror Junior na tracku Tank Tide, anebo Tolstoy's.

Spot o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na rádiu Wave.

Describe my

Švédská popstar Robin je zrovna na svojí světové tour s nejnovější deskou Sexistential, ze které je právě i tento zmíněný track, který právě posloucháte, Talk to Me. Robin nedávno vystoupila v Kodani. No a koho jiného si nemohla, nebo spíš mohla pozvat na stage, než právě domácí a dánskou popstar, která teď boří snad všechna světová pódia. Zaru Larsson vystřihli si společně tenhle ten single Talk to Me. No a jeho zveřejněná nebo jeho vydaná verze už je teď k poslechu na všech streamovacích platformách. Já bych vám ji určitě doporučil, protože právě Zara Larsson dala tomuhle tracku úplně nový nádech. Moc mě to baví, jak v původní verzi od Robina, tak v jejich společné verzi, kterou poslouchám snad od včerejšího rána. Takže to není moc dlouho. Každopádně vězte sami, že Robin momentálně pořád touruje po světě, takže pokud jste ještě nebyli přesvědčeni k tomu, že byste chtěli vyrazit na jeden z jejich koncertů, určitě vás k tomu vřele popostrčím. Já sám jsem na jejím koncertě byl právě v červenci, na začátku července v Berlíně. Byla to neskutečně terapeutická věc, jak pro mě osobně, tak si věřím, že pro celý ten DAF Uber Areny, kde se to dělo. Každopádně my v playlistu pokračujeme dál a ze Švédska, nebo možná tak trochu spíš z Dánska, teď přeskočíme do New Yorku a od trochu popu k trochu post-hardcoreu. Tohle to je kapela, kterou z vysílání rádia Wave znáte moc dobře, říkají si Show Me The Body a nedávno vydali novej track s názvem Do What's Right.

8 hodin 47 minut a vy už právě tu zmíněných 47 minut posloucháte víkendový On Air s Vojtěchem Záhorou na rádiu Wave v sobotu 1. srpna. Díky moc za to všichni, kteří jste se k nám připojili během těch uplynulých 47 minut, a tak vám přeji ještě jednou dobré ráno. Doufám, že vykročíte do tohoto zataženého dne, doufejme, že zataženého, svojí pravou nohou, anebo i levou, a jak chcete, je to vaše svobodné právo. Každopádně připomenu, že dnes má svátek Oscar, takže všem Oscarům a popřejte, pokud nějakého znáte. Do konce té 8. hodiny nám zahraje ještě hrdinka všech smutných srdcí Micky na výborném tracku Nobody, taky moje oblíbené duo Thanks So Much na tracku Keep It Tact. No a playlist té 8. hodiny uzavře objev domácí hudební scény právě roku 2025 skupina Taige na tracku Co by ne. Tak příjemný poslech.

Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na rádiu Wave. Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizi.

Devátá hodina ranní před námi, v playlistu už za chvíli britští indie rockeři The Libertines a taky Sabrina Carpenter, no a v té příští hodině se vypravíme třeba do vesmíru, také do naší rubriky Kulturistán a nebo i za hudbou a do Porto Rica za Bad Bunnym. Tak a doufám, že se vám i příští hodina bude líbit a přeju vám příjemný poslech.

Won't You Let an Innocent Woman Be zpívá Sabrina Carpenter na její výborném tracku Man Child. Přestože stovky lidí ve veřejném připomínkování protestovali proti obřímu vesmírnému zrcadlu, které má na Zemi odrážet zhruba 5 kilometrů široký paprsek světla, tak americká federální komise pro komunikaci dala takovému projektu zelenou. Za tímhletím projektem stojí společnost Reflect Orbital, která vyvinula takové vesmírné zrcadlo a propaguje ho jako svůj návrh, nebo spíš jako takové sluneční světlo na vyžádání. Podle ní, aby našlo uplatnění v mnoha oblastech, jako může být zemědělství, podpora solárních elektráren, nebo třeba i pátrací a záchranné akce. Astronomové, ale i další biologické organizace však proti návrhu protestují. Škoda by prý mohla být nejenom na lidské činnosti, jako je třeba potenciální oslnění pilotů i řidičů, ale třeba i na narušení biologické rytmů u lidí i u zvířat, třeba v regulaci spánku či vylučování hormonů, také při migraci nočních druhů a třeba při sezónních cyklech rostlin, anebo dokonce i při rytmech mořského fytoplanktonu, jež tvoří základy oceánského potravinového řetězce, jak všichni moc dobře víme, kdo sledujeme dokumenty Davida Attenborougha. Každopádně americká federální komise pro komunikaci uvedla, že takovéhle nejistoty nepatří právě do, řekněme, jejich ranku, že se k ním vyjádřit nemůže, a proto dává projektu a z tohoto satelitního zrcadla zelenou. Společnost Reflect Orbital, která za tímto projektem stojí a dál také uvádí, že vítá dohled nad takovýmto projektem, že se určitě nebrání další komunikaci s vládou nebo třeba i s vládami a dalšími regulačními orgány a že rozhodně nechce ve vývinu tohoto projektu postupovat bez nich. Kde jsou takové hranice mezi technologickým postupem a obavami z jeho neregulovatelnosti do budoucna, tak to už nechám na posouzení jiným a vracíme se zpátky do playlistu.

0: Výstavy, které můžete dnes a nebo přes tento víkend navštívit. A začneme v Kutné v Hoře, galerii Středočeského kraje, tady Gaska. Tady můžete vidět výstavu Na divoko od Petra Válka. Představuje jeho nejnovější tvorbu a jako takový fantasmagorický svět obrazů, zvuků a objektů, které se pohybují na pomezí výtvarného umění, hudby a taky performance. Petr Válek pracuje s fiktivní pamětí Sudet, s psychedelickými obrazy generovanými pomocí AI, také s falešným folklorem a nebo dětskou imaginací. Je to opravdu taková punková hra, skoro někdy i hororový záběr nebo groteska, a opravdu to dostává svému názvu výstavy, tedy Na divoko. Je to výstava o vzpomínkách na dětství, o drsném kraji a studentského venkova, o chaosu současné reality, ale též o nespoutané tvorbě a také neobvyklé kráse ošklivosti. Petr Válek vystavuje v Gasku a svoji výstavu Na divoko. A druhý můj tip putuje do galerie města Frýdek Místek. Tahle ta výstava se jmenuje Intenzity těla a stojí za ní tři autorky. Otevírá prostor, v němž se umění stává prostředkem ke zkoumání křehké a mnohoznačné skutečnosti těla. Pohybuje se někde mezi figurací a abstrakcí. A jako první se vám představí Bronislava Orlická, která pomocí svých kompaktních tvarů a takových barevností a i rytmických struktur vytváří prostor, ve kterém se můžete sklidnit. Její obrazy, objekty a instalace se stávají takovou formou péče, místem pro uzemnění a nebo třeba i kolektivní sdílení, tak určitě vezměte kamarády nebo svoje rodiče. Potom zde uvidíte malby Blanky Bártové, která naopak vyzývá k pohybu, k oscilaci a takovému aktivnímu snění. No a nakonec se vám zde představí díla Pavly Krkoškové, která stojí za vizuálními deníky, nebo spíš takovými záznamy svého bezprostředního okolí, hlavně formou fotografií, také potom pohybových kreseb a barevných skic, které zachycují přítomnost jejich nejbližších a balancuje někdy mezi sdílením obrazu a zachováním důvěrné intimity. Tahle ta výstava Intenzity těla o tom, co můžete zažívat ve svojí bezprostřední blízkosti třech autorek, vystavuje právě nyní v galerii města Frýdek Místek.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Jestliže jste v posledních týdnech otevřeli TikTok nebo Instagram, tak vás určitě neminul portorický hudebník Bad Bunny. Videa z jeho evropské turné zaplavily naše feedy a znovu tak ukázali, že portorický rapper a zpěvák patří právě k těm největším popovým hvězdám současnosti. No a tak nová epizoda našeho podcastu Hotspot o všem, co se děje na sociálních sítích, probírala právě s hudební publicistkou Kristýnou Kratochvílovou a Bad Bunnyho, jeho vztah k Puerto Riku, nabourávání mačistické tradice reggaetonu i to, co zbyde z jeho vlivu a potom, až omine nebo pomine, opadne současná mánie. Celý tenhle ten díl Hotspotu už teď najdete na wave.cz, samozřejmě v aplikaci Můj rozhlas, anebo všude jinde, kde rádi posloucháte. Já vám teď pustím krátkou ukázku.
1: Bad Bunny je jedinečný tím, že se nějak neohnul, nesnaží se nějakým způsobem přizpůsobit té představě toho, jak by měl globální umělec fungovat, co by měl říkat, jak by se měl chovat, jak by měl politicky vystupovat. Já teda mám ráda slovo autenticita, protože v dnešní době už je to tak strašně vyprázdněný pojem, ale zrovna u něj to vlastně funguje, že ta jeho autentičnost je ten důvod, proč je vlastně tady tím globálním hrdinou. A on vlastně jakoby doslova mění pravidla hry. Když bychom se měli bavit o tom, proč zrovna on, a ne třeba Enrique Iglesias nebo Shakira, pomohl dostat tu španělštinu na první příčky jakoby globálních žebříčků, tak určitě mu s ním pomohla doba. Protože dneska už nepotřebuješ odkývnutí velkých labelů západních,
2: jasně,
1: který by řekli, jo, tak ho puse na MTV. A že vlastně jakoby španělsky mluvící publikum je na světě strašně obrovský. Takže stačilo jenom, aby se to chytilo mezi těma, co tomu rozuměli, a potom, aby to posouvali a sdíleli na svých TikTocích a Instagramech, a vlastně jako dokázal Bad Bunny velice inteligentně využít jakoby těch nástrojů, který dnešní doba
2: poskytuje.
1: Poskytuje, jo, jo, přesně. Vlastně v roce 2020 se stal prvním neanglicky zpívajícím umělcem v historii, který ovládal žebříčky Spotify, stal se nejstreamovanějším umělcem toho roku a od té doby se mu to povedlo ještě třikrát. A umělcovo album Un verano sin ti se v roce 2023 zapsalo do historie jako první španělsky zpívaná deska nominovaná na cenu Grammy v kategorii

0: byla taky jeho. A to je vlastně ta, se kterou teďka jede to turné, což je Debiterarmas Fotos. V překladu měl jsem pořídit více fotek. Mm-hmm. A to vlastně byla první deska, která španělsky zpívaná kompletně, která je jakoby získala vlastně cenu Grammy v téhle prestižní kategorii. Každé to album má jako stělesňovat nějakou jeho životní kapitolu a on se obrací nejenom od svých osobních pocitů do toho, že právě teďka s tím posledním albem vlastně vytváří jako takový kronikář paměť Puerto Rica. A on nepřenáší jenom svoji vlastní zkušenost, ale přenáší zkušenost celého státu. A nejenom jakoby tahle portorická zkušenost státu utlačovaného Amerikou, je to něco, s čím se dokáže stotožnit daleko více lidí.
1: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. Hotspot. Barbora Součková a Sarah Abulkasim dávají kontext vašemu feedu na rádiu Wave. Hotspot. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Ve 9:45 nám dohrává Kejtou s písničkou Don't Ask, no a před námi je teď jedna hudební novinka tohoto týdne. Já pevně věřím, že vy si moc dobře pamatujete a okamžitě vybavíte hit loňského léta No Broke Boys od americké zpěvačky, herečky, taky tanečnice Tina Shey. Ta potom po vydání tohoto singlu opustila label, který podle vlastních slov tvůrčně omezoval, převzala kontrolu nad vlastní tvorbou, no a teď už pro nás chystá nejnovější album, které vyjde 25. září a bude se jmenovat Popstar. Mělo by právě pokračovat v dalším propojování popu, taky klubové elektroniky a současného R&B. No a jak už to tak většinou s těmi umělci a umělkyněmi bývá, my už teď máme venku single, nebo spíš Tina Shey už má teď venku single, kterým nás tak trochu týzuje na toho 25. září. Ten single se jmenuje Crash Out a bude zmíněné album Popstar otvírat. A pokud se právě názory nepletou, a stejně tenhle ten single i celé to album by měla být taková sebevědomá a hravá záležitost. Já si to s tímhletím určitě musím souhlasit, protože pokud se rozhodnete svoje album pojmenovat Popstar, musíte být určitě velmi sebevědomí, tak to každopádně pojďme zjistit. Tady už je Tina Shey na tracku Crash Out.

Tohle je Bol Slop, pražský hudebník a jeho track Portal Serenade. Máme 9 hodin 54 minut a vy stále posloucháte Radio Wave při svém sobotním ránu. My se právě budeme brzy přehupovat z rána do dopoledne, tak já pevně věřím, že už to se stihli nasnídat a vylézt ze svých pelíšků a dát si třeba nějaký ten dobrý horký nápoj na to, aby vás naladil na ten horký den, který se před námi chystá. Do konce 9. hodiny zahezní třeba ještě Bear Cloud se svojí písničkou Sit Down and Listen to It, tak se k ní posaďte, abyste si ji mohli pořádně poslechnout. A já se moc těším na playlist po 10. hodině, protože nám zahraje taky Mat 213 na tracku 2016 a moje velká oblíbenkyně Doja Cat na tracku Agora Hills. Tak díky, že posloucháte Radio Wave a hezké sobotní ráno.

0: Pej jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MCOG, I Do Young, Fuck Cult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

No a v duchu Agora Hills se o jedních takových kopcích teď bavit budeme a bude to o bílých Karpatech, protože věřte nevěřte, já jsem vyrazil minulý víkend na výlet právě na toto území, na území Bílých Karpat, na území Slovácka a moc rád bych se s vámi podělil o tenhle ten tip, ačkoliv vám třeba nebude připadat, že tip na výlet po České republice je tak objevný. Každopádně, abych vám řekl celou anabázi, rozhodl jsem se, nebo velký sen vyrazit na toto území bylo od té doby, kdy jsem viděl český film Želary, což bylo asi tak 3/4 roku zpátky. Podle tohohle snímku, který se odehrává ve 30. 40. letech, měl být život v tomto kraji velice těžký, ale zároveň i velice takový romantický a snad i takový velmi čistě lidský. Zároveň v tom období také ještě náš bývalý kolega Ondra Šebestík vyrazil do Bílých Karpat na takovou třídílnou pouť, kdy právě přinášel reportáže z tohoto místa. I právě tyto epizody podhoubí mě donutily si přidat Bílé Karpaty na svůj wishlist a konečně se tak tedy uskutečnilo. A musím vám říct, že pokud hledáte kopce, ve kterých budete chodit téměř bez nějakého dalšího turistického ruchu a pokud hledáte kopce, kde najdete pralesy a kopce, kde najdete i louky plné rozmanitých květin nejrůznějších barev, opravdu louky, které kvetou a které se mohou sekat pouze traktorem nebo dokonce jen kosou ve vysokých nadmořských výškách, tak rozhodně zvažte vyrazit do Bílých Karpat. Toto území je kouzelné nejen kvůli tomu, že má právě rozmanitou přírodu, ale i kvůli jemuž vlastní historii. Je to území, které se rozkládá na pozemí na pomezí Česka a také Slovenska, takže hranice zde byla i nebyla, objevovala se a také se rušila. Doteď je vidět, že na tomto území žijí lidé, kteří mají velmi úzké vztahy s lidmi na druhé straně hranice. Mně se dokonce podařilo, nebo spíš poštěstilo narazit na Velké Javořici, což je nejvyšší hora Bílých Karpat, na právě slavnosti Československého bratrství. Na kopci, který je snad 780 cca metrů nad mořskou hladinou, se opravdu uskutečnil festival s postavenou stagí. Hrály se tam české i slovenské lidové nebo populární písničky. No a Češi se Slovákama se setkávali, bavili se a tak různě sdíleli, a jaké jsou strasti tohoto kraje z obou stran pohoří. Pokud byste tenhle ten výlet zvažovali, tak krásný výchozí bod pro vaše výlety do Bílých Karpat může být třeba město Nivnice. Je to nejpravděpodobnější rodiště Jana Amose Komenského, takže i tento rozměr vám k tomu přidávám. A samozřejmě určitě doporučuji návštěvu i srdce Slovácka, tedy Uherského Hradiště, krásného města, ve kterém se každoročně odehrává letní filmová škola.

0: Do podcastu Boys tentokrát dorazil herec a taky akrobat Adam Joura. Rozpovídal se v podcastu o svých pocitech, o svém vztahu k otcovství, také o tlaku na velká životní rozhodnutí i o tom, proč se mu stále nepodařilo usadit ve vztahu. Na jevišti je to takový extrovert a bavič, doma prý ale občas morous, co chce klid, ale to přiznává s úsměvem v celém rozhovoru. Já vám z něj teď pustím ukázku a celý tento díl, celý rozhovor už teď poslouchejte na webu Rádia Wave a samozřejmě ve všech podcastových aplikacích. Tohle jsou Boys.
1: Tak já jsem v jádru, nebo mám ten pocit a sám se do toho klasu, do téhle třídy, jako veselý člověk. Já mám rád jakoby radost ze života. Já nejsem depresivní, že bych přesně to, co jsem teďka popisoval. Já mám rád být veselý. A to i doma. Jenom

0: bylo mi tam řečeno, že jasně něco bylo dobrý, něco blbý, ale že jí teďka jakoby scházejí ty naše legrácky. Ale to má asi každý vztah, nebo se pletu?
1: Ne, určitě. Tak ty věci, které ty říkáš, že by tě děsili dělat na sílu, jsou s určitýma lidma samozřejmě jako strašně přirozený a vůbec nepřemýšlíš nad tím, že vlastně teďka něco hraješ, protože ty seš tam jenom prostě stoprocentně investovaný.
0: Ano, ale rozumím tomu, že teď to řešil taky kamarád, nebo to řešil v nějakým podcastu, Vašík, že nevím, jestli to je pravda, zmínil to v tom podcastu, neřešili jsme to osobně, ale zaznělo tam právě, že on má taky partnerku, mají spolu baby a prý tam u nich teda zazněla doma to, že no ale já prostě, ty seš teď takovej zachmuřele, no tak jako, jo no, protože řeším to, abych uživil tohle a já jsem tě mohla poznat nějakým veselějším duchu, to tak může být, ale samozřejmě spadneš i tady do toho, ale to, jako, ty jsi to zmínil, nemám pocit, abych se vrátil k té otázce. Nemám pocit, že by tohle byl ten kámen úrazu toho, že já jsem rozpindouřený někde a pak doma jsem, jediný co, to si myslím, že na tom, že ať to nevypadá, tak já ten schedule mám docela napraný toho, co dělám nebo si přeju dělat. A potom, když už najdu třeba v tom měsíci 2 dny volna, tak se mi vracelo od toho parťáka, od té partnerky, že by se někam jelo nebo letělo. A já jsem tam úplně... Já potřebuju teď tyhle 2 dny, který mám konečně volno, nedělat nic. Nevím, jestli to je sobecký, jestli to je, že se pak vykašleš na ten vztah, protože mu vlastně nedáš nic navíc, ale tohle jsem tam nedokázal asi dohledat.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

Na Rádiu Wave posloucháte víkendový On Air s Vojtěchem Záhorou. Je zrovna 10:30 a právě nám hraje guatemalsko-mexické duo Titanic a písnička Libra. Před námi třeba taky Annabelle na tracku Smart and Dumb nebo Charlie XCX Arina Savayama s písničkou Back for You. A já už se moc těším, protože za chviličku nás čeká hudební novinka tohoto týdne, o kterou se postaral ústecký rapper Cringe Prince. Jmenuje se Who Did a vy už ji uslyšíte za pár minut.

Jsou to tak zhruba 2, možná 3 roky, co českou rapovou scénu zasáhla střela jménem Cringe Prince. Vy jste mohli už před 2 lety sledovat jeho výborné, legendární vystoupení v naší fonotéce Českého rozhlasu. Pokud jste Cringe Princeovu fonosession ještě nevěděli, tak určitě utíkejte na náš YouTubeový kanál a vyhledejte si ji, protože si myslím, že tohle to je dost velký hudební klenot, který by měl znát každý fanoušek českého rapu. Že Cringe Prince je velmi plodný umělec, a teď to myslím a právě spíš z tvůrčího hlediska, tak to už je dlouho známe, že vydává desky jednu za druhou jako Baťa Cvičky, to všichni moc dobře víme, a přesně takové dvoje cvičky vysekal už teď na začátku, nebo spíš v polovině května, kdy vydal svoje druhé studiové album s názvem Toxic 12. No a přesně o 2 měsíce později se nám potom Cringe Prince znovu přihlásil s další novinkou. Ta se jmenuje Spirit of Truth, je to deska, která je inspirovaná šílenými náboženskými kazateli, což prozrazuje třeba i úvodní track z tohoto alba, který se jmenuje Svaté písmo. Desku kompletně produkoval dosud úplně neznámý DJ Superscam, který se občanským jménem jmenuje Zdeněk Grossman. No a ten pro svoje beaty používá takové soulové samply a do tracku často pouští potom samply z různých filmů s náboženskou tématikou. A na téhleté desce Spirit of Truth je třeba i diss na DJ Rockstara. Tohle je teď hudební novinka tohoto týdne, track Who Did od Cringe Prince a z produkce DJ Superskema a taky z nového alba Spirit of Truth. Novinka

0: Je pár minut po 10:45, vy stále trávíte své sobotní dopoledne při poslechu Rádia Wave a taky víkendového on-airu s Vojtou Záhorou. Dnes máme 1. srpna a pomaličku se nám blíží ten sobotní oběd, tak já doufám, že už se vám snad vaří na plotně, připravuje na nějakém prkénku, abyste dlouho nebyli ohladu. Do konce té 10. hodiny nám zahraje třeba kapela Black Tar Jesus na tracku People Pleasing anebo Island Mint na tracku Burnout, dvě české kapely v playlistu hned po sobě. No a v příští hodině po té 11. se můžete těšit na výpravu do Číny a budeme si povídat o čínských duších, taky démonech a také čínské politické moci. No a to všechno obstará náš spirituální magazín Hergot. Já vám přeju hezké sobotní dopoledne a doufám, že na vás čeká nějaká opravdová mňamka k obědu.
1: Důležité hlásení zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Radio Wave.
2: I fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
3: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: V 11 hodin nám dohrávají Marina s písničkou Purge the Poison a před námi je třeba Matt od Shark Tank a potom taky FKA Twigs na tracku Perfect Stranger.
1: Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave.

0: Na Radio Wave doznívá písnička Perfect Stranger od FKA Twigs a před námi je teď rubrika Kulturistán. Mám pro vás dva tipy, a to pro čtvrtek 6. srpna.
1: Kulturistán. Kulturistán. Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Díváme se trochu do budoucnosti, tak pokud byste měli zájem něco podnikat ve čtvrtek 6. března a byli byste v Pardubicích, tak můžete od 15 hodin zajít do klubu 29. Tady se totiž bude dít vernisáž a také akce s názvem Home Sharing, obyčejné dny s neobyčejnými dětmi. Home Sharing je forma odlehčovací péče, kdy lidé z řad běžné veřejnosti otevírají ve svém volném čase domovy a i srdce dětem s autismem a jiným mentálním znevýhodněním. Tohleto je vernisáž fotografií, které přibližují právě radostné i všední momenty dětí s autismem a potom jejich homesharingových hostitelů. Tato akce začíná v 15 hodin v klubu 29. Od 15 můžete přinést svoje oblečení, své nenošené kousky a odnést si zase jiné, protože proběhne swap oblečení. Od 17 hodin potom můžete zažít zahájení výstavy a v 17.15 potom bude debata nebo spíš beseda s koordinátory homesharingu s Evou Černou a Kateřinou Havlíčkovou. Tahle ta krásná akce Homesharing, obyčejné dny s neobyčejnými dětmi, se odehraje v Pardubicích už příští čtvrtek v klubu 29. A jednu takovou pozvánku pro vás mám i do Prahy. Právě ve čtvrtek 6. srpna se v Trojském pivovaru od 19 hodin uskuteční první živé natáčení našeho humorného podcastu Chudáčci. To je to nekonečné série herců a kamarádů Petra Uhlíka a Adama Ernesta, která je o tom, když se vám tak v životě úplně nedaří. Téma zatím venku není, takže se můžete nechat překvapit. Lístky v prodeji jsou, a jelikož se jedná o akci letní podcastové scény. No a toto živé vystoupení Adama Ernesta a Petra Uhlíka už proběhne tedy v 19 hodin čtvrtek 6. srpna v Trojském pivovaru.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Tohle byla slovenská zpěvačka Sara Rikas a její písnička Feel My Love a my se teď s naším magazínem Hergot vydáme za čínskými duchy, za čínskými démony a také za čínskou politickou mocí. Hostem aktuálního dílu byl totiž sinulog Jakub Odčenášek z Vysoké školy ekonomické, který přiblížil, jak se čínské představy o démonech a nadpřirozených bytostech promítaly do uvažování o společnosti, taky řádu a vládnutí. Před námi je krátká ukázka, celou epizodu už teď hledejte na našem webu a v podcastových aplikacích.
1: Dalším nějakým pojmem, se kterým pracuješ, je pojem Tianxia, jakýsi starobylý ideál světového řádu. Tak co to vlastně je a jak se k němu třeba staví i dnešní čínští myslitelé?
2: Jo, Tianxia znamená doslova pod nebesy nebo pod nebem. Tian je prostě nebe, ale může to znamenat i nebesa, ne v tom jako křesťanském smyslu, ale jakožto nějaký garant morálky a případně i místo, kde přebývají předkové nebo různá božstva. A v konfuciánském myšlení třeba ta nebesa nejsou nějak tak jako úplně personifikovaná, ale myslí se tím tedy nějaká kontinuální morální záštita a síla, se kterou pracují nebo která nějakým způsobem ovlivňuje to, co se děje pod nimi, čili ve světě. Čili ten svět pod nebesy je vždycky v nějakém kontaktu nebo v nějakém dialogu s těmi nebesy. Není jen tak tam položený a jen tak, jako, že by si tam tak zahníval, ale musí vždycky nějak mezi nimi probíhat nějaký dialog. To znamená, že i mezi správou toho podnebesí a nebesy musí vlastně fungovat takovéto napětí a pak se to projevuje nejznámněji v takovém tom principu mandátu nebes, který vlastně znamená, že dobrý panovník třímá mandát nebes, že ta nebesa projevují dobrou vůli vůči panovníkovi, třeba tím, že je hezké počasí nebo že je dobrá sklizeň a nejsou nějaké přírodní pohromy. A

0: trápí, tak samozřejmě ten mandát ztrácí v očích lidu, tím pádem i v očích nebes. A je to všechno propojené právě na tom principu té odezvy, čili nejenom lidé a nebesa, ale i příroda a ty živly a tak dále. Všechno to nějakým způsobem takhle mezi sebou komunikuje. A snaha je tedy vytvořit z toho prostoru mezi nebesy a zemí nějaký harmonický prostor, kde vlastně všichni fungují nějak ne nutně rovnostářsky, často spíš hierarchicky, ale v nějakém souladu a každý zná své místo a není potřeba sahat k nějakým násilným třeba metodám a tak dále.
1: Hergot. Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.

Už od 13 hodin budete poslouchat ve vysílání Rádia Wave naší hitparádu Starter, do které tentokrát dorazila experimentální rapová crew Upground, která byla právě hitparádou neobjevených, teda Filipem Černým a Martinem Šolcem pasována na takové české Beastie Boys. Ti si ale nakonec účast ve finále letošního Startéru nevybrali, místo toho vyrazili na skupinovou dovolenou. No a kde mohli být, kdyby na dovolenou nejeli a zúčastnili by se finále Startéru? Možná by teď natáčeli svůj nový single a videoklip za pomoci Rádia Wave. Každopádně to už se nedozvíme a proč je to taky úplně jedno, tak přesně to všechno vy uslyšíte v dnešním rozhovoru a s mladými rapery, kteří nosí kalhoty nebezpečně nízko. Budou vám taky pouštět svoje idoly a svoje vlastní nevydané nahrávky, tak zapněte pásy, devadesátky jsou zpátky a od 13 hodin poslouchejte Startér.

11 hodin 40 minut doznívá nám track Linda od Tokiši a Rosalie a my se teď společně budeme věnovat sportu. To, že heslo sportem k trvalé invalidě už dneska vůbec neplatí, tak to víme všichni. Sport totiž dokáže prodlužovat nejen délku života, ale samozřejmě také délku kvalitního života. No a proto, nebo vědci, kteří sídlili v Kodani, po 25 let studovali celých 8577 lidí, kteří se věnovali 8 různým sportům, aby zjistili, jaký sport má největší šance vám život prodloužit. Vezmeme to od konce. Pokud byste posilovali, váš život se může prodloužit a třeba až o 1,5 roku. Běh prodlužuje život tak o 3 roky, stejně tak plavání. O necelé 4 roky vám může život prodloužit cyklistika. Fotbal je na třetím místě, 4,7 roku. Badminton na druhém, 6,2 roky. No a ten badminton už nám tak trochu přeznamenává, kdo bude ten výherce nebo ten sport, který vám život rozhodně nejvíc prodlouží. A je to tenis. To je z několika důvodů. Tenis je přinejmenším společenský sport, takže jeho hráči se neustále s někým setkávají, s někým poznávají a s někým komunikují. Dále je také tenis tréninkem pro mozek. Každá výměna totiž vyžaduje několik rozhodnutí během zlomku sekundy. A právě to může být i jedním z důvodů, proč mají hráči raketových sportů nižší riziko demence. Dalším tréninkem nebo dalším důvodem je potom přirozený hit trénink. Krátký sprint střídá odpočinek a pak znovu naplno. Tenhle ten typ zátěže prospívá srdci více než dlouhé kardio ve stejném tempu. No a další věcí je také, že tenis nemá věkový limit. Tenis se hraje i pro účastníky vyšších věků, nebo spíš tenis můžete hrát i ve vyšším věku, a to i třeba závodně. Pokud tedy patříte k hráčům tenisu, vaše šance na delší život jsou mnohem lepší než třeba takové šance cyklistů či běžců. No a tak proto bych vám doporučil, abyste se alespoň nějakému sportu tak trochu věnovali. Každopádně teď se můžete věnovat poslechu Rádia Wave, před námi Rico Nasty na tracku Cupcake. Twister.

Je 11 hodin 50 minut a loučí se s vámi Vojtěch Záhora. Díky, že jste poslouchali dnešní sobotní dopolední on air. Od 12 se teď můžete těšit na náš pleják hodinu nepřerušované hudby. Od 13 hodin vás potom čeká repríza našeho pořadu Starter, tentokrát s rapovou crew Upground. No a od 14 hodin už se na vás těší moje drahá kolegyně Martina Foldinová, která s vámi stráví své sobotní odpoledne. Já doufám, že už vás teď čeká nějaký ten sobotní oběd na stole, nebo pokud ne, tak ať se to snad brzy napraví. Dobrou chuť a hezkou sobotu. Mějte se. Čaudy.

0: T26, Einstürzende Neubauten, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na Radio Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Radio Wave. Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
1: Záznamy koncertů z produkce Rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál Rádia Wave.
0: youtube.com/radiowave
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave. Děláme vlny.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
1: Starter.
3: Starter.
1: Hitparáda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým na Rádio Wave.
4: Krásný večer, těsně před 8 hodinou posloucháte Starter na Rádio Wave, hitparádu neobjevených, od mikrofonu vás zdraví Filip Černý a dneska tu není Martin Scholz, kterého zdravím na dálku, protože pokud mám správné informace, tak by se v tuhletu chvíli měl nacházet na letní filmové škole v Uherském Hradišti, kde teda taky nějakým způsobem reprezentoval Český rozhlas, takže fandíme a zdravíme, ale nebude tu na dnešní speciální rozhovor, což už mi říkal, že je mu hrozně moc líto a pozdravuje naše dnešní hosty, které si už za chvilku představíme. Já ještě chci upozornit na to, že je před námi ještě jeden letní starter live, to znamená živák. Konkrétně proběhne v pátek 7. srpna na festivalu Povaleč a tam můžete stále ještě zaslat tracky. Ten formulář najdete na sociálních sítích startéru, právě třeba instagramovém účtě, který je starter_radiowave. Dneska už další rozhovorový speciál, po tom, co jsme se zaměřovali třeba na festivalové pozvánky, tak tady máme zase po čase nějaké jméno, které soutěžilo v tom uplynulém ročníku a nedostalo se potom do finálové trojice, ale třeba z nějakého důvodu si myslíme, že na to mělo velké šance a že pokud jsme neměli doposud příležitost si s nimi popovídat, tak dneska si to potřebujeme vynahradit. Takže já už v tuto chvíli v našem studiu vítám rapovou skupinu Upground. Ahoj.
5: Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jo, jo, jo.
4: Je tady hodně lidí u hodně mikrofonů. Máme tady Žakuse, máme tady Vodníka, máme tady Adonika Delika, máme tady Batika. Ve dvou případech se mi to už jakoby podařilo přidělit k těm civilním jménům, ve dvou ne, protože ty přezdívky absolutně nesouvisí s vašimi pravými jmény. Takže potřebuju pomoct přiřadit si hlas ke jménu u Žakuse.
5: To jsem já.
4: Výborně, ahoj, takže Vojtěch Pech a taky u Batika.
5: Vojtěch Lukáš, Pech je vedle mě Batik.
4: Tak ale vy jste dva Vojtěchové, tak to je náročný.
5: Kilián, no. Vojtěch Pech a
4: no
5: Vojtěch
4: jasně,
5: Lukáš.
4: Ty máš tři jména, on dvě, tak nezávidíš mu taky trošku někdy to třetí jméno?
6: Já mám právě ty tři.
4: Tak ty nezávidíš mu.
5: Jo, jako někdy tyhle ten Kilián je hodně zajímavý, no ale tak já jsem rád s Vojtěchem, takže prostě pohoda.
4: Já věřím, že se v průběhu té dnešní hodinovky nějak jako nacítím na to, že vás tady tolik a že se různě jmenujete. Jinak upozorňuji na to, že budeme spouštět další ročník startéru už na podzim, klasicky na začátku října, takže pokud máte nějakou ambici poslat vaší písničku, tak je to stále možné a vždycky bude na starter@rozhlas.cz. Tam přijímáme vaše tracky, stejně tak, jako to udělali právě Upground. Čekací doba, mám pocit, byl, pokud se nemýlím, váš úplně první, prostě debutový track, který jste vydali na SoundCloudu, nakonec skončil na tom EPčku Patent, ale byla to první věc, která šla ven za Upground.
5: Jo.
4: Ale nebyla to třeba první napsaná věc?
5: Vlastně byla.
6: No. Napsaná věc, první napsaná věc.
4: Mm-hmm.
6: Jako ta skladba, no tak.
5: Tak vznikala.
6: Tak čekací doba má hrozně dlouhou historii.
5: No to je.
6: Jsme dělali strašně dlouho tu skladbu, takže tak vlastně jako.
4: Řekni nám o čekací době.
6: Tak v původní sestavě, mám to říct až takhle do historie.
5: Můžeš.
6: V původní sestavě to bylo prostě Vodník, Žakus a Adonika Delik. A měli jsme v plánu začítem Upground právě že čekací dobou a tvořili jsme ten beat u mě pod postelí.
4: Pod postelí teda,
6: protože mám Palandu. No.
4: Jasně. Já jsem měl takovou ještě se sestrou, že to bylo v rohu a musel jsem vlastně zasunout svoje nohy pod její postel. Cítil jsem se jako ve formuli. Ty jsi to měl trošku lepší?
6: No, my máme, no, mám Palandu asi 2 metry nad zemí, takže pod tím jsem měl stůl.
4: Ale 2 metry měříš zhruba, takže to je problém trošku, že?
6: No, já mám 1,80 m.
4: Tak dobrý.
6: Takže pohodě. No ale jako fláknu se občas o to poslat, to je strašný. No ale to je úplně mimo. Tvořili jsme čekací dobu a jednou jsme to nahrávali asi v těch třech a bylo takový zvláštní a pak se k nám přidal Batek.
5: No bylo to vlastně asi, 2 roky dozadu teďka už, bylo to vlastně no, ke konci prváku nějak.
6: Má to hodně verzí. Hodně verzí.
7: Protože my jsme se vlastně už jako bavili teda všichni čtyři a když Batik poprvé slyšel vlastně jako nějaký to demo té skladby, tak se mu to jako zalíbilo a vlastně jsme pak do toho šlápli jako všichni.
8: Já takže jsem si jako řekl prostě, že potřebuju mě, že jo, k tomu, aby prostě no, to no byl jasně. Celý ten upground, takže
4: jestli to chápu správně, tak Batik je u vás ten tastemaker prostě, který jako určí, jestli se vydávat tímhletím směrem konkrétního beatu, anebo ne.
6: To jsme tak nějak všichni.
4: Jsem si to myslel, že to řekneš. No a když jsme u beatu, tak kdo u vás nejvíc stojí za těma beatama právě?
6: Beaty dělám já.
4: Mm-hmm.
7: Všechny.
4: Jo, všechny, no, bez rozdílu.
6: Všechny, co jsou vydaný, tak jsem dělal já.
4: A jak se srovnáváš s tím, že dostáváš, nebo minimálně třeba na začátku, když jste úplně poprvé spolu třeba zkoušeli něco vymýšlet, skládat, tak jak se vyrovnával s tím feedbackem, který přicházel, když to je něco, co si sám prostě doma vařil a pak najednou kluci k tomu mají třeba nějaký kritický poznámky.
6: No, zatím se jako nestalo moc, že by měli kritický poznámky.
4: Je příliš dobrý teda, jo? Chápu to správně.
7: Naši neperfektní, prostě. Jako...
5: No, být čekací doby, když to vznikalo, tak jako...
6: Jako byly tam travle, to se pamatuju, když fakt jsem měl ten původní sám takový to... Tak jsme tam se snažili dát nějaký breakbeatový bubny a kluci na mě furt byli jako... Tak resampuj nějaký jiný a dej tam tyhle. A furt to nefungovalo.
4: Byli
6: pak oni
4: prostě.
6: Ode mě odešli. Já jsem to tam nějak ještě něco zkoušel s tím a přidal jsem tam další na ten breakbeat. Oni se vrátili a v tu chvíli jsme řekli, damn, to zní dobře, že to jako... Pamatuje si to, ne? A pak jsme šli k tobě, Matej.
5: No, tam jsme to právě, to bylo první amatérské nahrávání, které bylo pod peřinou vlastně, aby to nerezonovalo.
6: To bylo v obalu od kytary a pod dekou.
5: No.
6: Do mikrofonu, a tam jsme měli hlavu nastrčenou.
4: V obalu od kytary, teda byl někdo nastrčený normálně na majku.
6: Poprvé nahrávání.
4: Opravdu bojové podmínky teda tím pádem, ale vyplatilo se, protože tahle nahrávka měla ve Startéru velký úspěch. Já si moc dobře pamatuju, když jsme ji slyšeli poprvé s Martinem a první, co samozřejmě vyvstane, je ten možná až příliš dlouhý úvod, to intro, který prostě natýzuje
6: čekací
4: člověka.
6: Doba.
4: Ano, a to je ta čekací doba. Já už jsem potom to pochopil samozřejmě, při opakovaném poslechu jsem to začal oceňovat, ale proč zrovna tuhle skladbu, nebo kdy přišel ten moment, že jste si řekli, hele, on existuje Startér, pojďme to zkusit poslat tam? No.
8: Já to řeknu přesně, to protože my máme našeho zvukaře, mýho spolužáka Krištofa Lukeše,
6: zdravíme.
8: A tomu děkujeme, protože nám právě Startér doporučil a bylo to fakt takový jako první nakopnutí toho upgroundu, že šel vlastně ven a i podle mě kvůli tomu vzniklo to EPčko tak rychle, že nás prostě ten Startér nakopnul a šel.
6: Nastartoval. Okay.
4: Ale ještě před tím přihlášením do Startéru už to vysilo nějakou chvilku na SoundCloudu, takže přece jenom nějaký odezvy musely přijít na váš účet, protože jste s tím šli prostě ven, šli jste z kůží na trh, tak jaký byly ty první reakce třeba jako od vašeho blízkého okolí, anebo klidně od neblízkého okolí, co se k vám dostalo přes internet?
7: Všechny jako reakce byly hrozně jako pozitivní, všem se to jako hrozně líbilo a nám to jako dodávalo takový pocit, že nás to jako bavilo vlastně víc a víc, čím víc bylo tý pozitivní jako zpětný vazby. A no a celý vlastně jako to jako nastartoval ten Startér prostě, no jakože tím úplně jsme pak hnedka začali makat intenzivně na tom EPčku prostě a tím se to rozjelo celý prostě, no.
4: Pojďme se to předělit právě zmíněným trackem Čekací doba. Tady jsou Upground, kteří jsou zároveň hosty dnešního Startéru.

0: Posloucháte Starter na rádiu Wave, tohle byly Upground a jejich čekací doba, kteří jsou zároveň se mnou aktuálně ve studiu. Je tady Žakus Vodník, Adony Kadelik a taky Batik, jak už jsem na úvod zmiňoval, ještě jednou ahoj kluci. Vy jste hrozili tady během toho, co to hrálo, že klidně dáte živej rap. Kéž by jsme na to byli připravenější, co se týká techniky. Sluchátka jsou tady jenom tři páry, takže mohlo to být jako v takový omezený formě, ale kéž byste to řekli dřív, mohlo to být speciální moment, ale možná i taková jakoby předzvěst toho, že někdy by měl být Upground pozvaný na Radio Wave Studio Session. Co byste si o tom mysleli?
1: Určitě.
0: Jo?
1: 100%.
0: No tak beru to jako věc do budoucna a už teď se na to těším. My jsme v rámci rozhovoru skončili u geneze čekací doby jako takový a u toho, že právě Adony Kadelik je beatmaker, zároveň jsem se ale teďka mimo mikrofon dozvěděl, že je i takový dotahovač té vaší crew, protože potom se věnuje i té postprodukci, to znamená míchá, mástruje, než jde nahrávka ven, tak je to právě jeho práce. Vnímáte, že tohle je obecně jeho role v té crew, že to je ten tahoun jako v něčem? Že on je ten, který vás jako sune kupředu, co se týká třeba nějaký i celkový motivace?
2: Já bych řekl, že on určitě z nás má nejdelší jako tu historii v hudbě celkově. A celý je vlastně to prostředí, jako v kterém se pohybuje a má největší přehled, podle mě to i jako nejvíc slyší ty detaily z nás. A potom samozřejmě jako posílá několik těch různých verzí, máme tam hodně těch efektů, takže ty se tak jako měněj. A na všem se teda shodneme, my teda dáváme nějakou zpětnou vazbu k tomu a potom to ale zase jako Adony Kadelik vrací.
0: Tohle je možná ten moment, kdyby jsme měli dodat kontext, přestože vy to úplně jako nevokalizujete někde veřejně, tak tvoje jméno jako není tajný a nějak tak se ví, kdo se zajímá o Upground, že tvůj otec je Ondřej Sifon Anděra z VVček. To znamená, že ty máš prostě signifikantní hudební kořeny v rodině, máš na co navazovat, zároveň jako asi tušíš, jak se v tom chodí, i tvoje sestra dělá hudbu, prostě jste obecně jakoby z hudební rodiny. Má i někdo další z Upground podobný kořeny nebo prostě nějaký základ v tom, že věnovat se hudbě je tak trochu přirozený?
3: To asi úplně ne, no.
1: Úplně.
3: Ale teda jako všichni jako se v nás začal v jednu dobu hodně jako rozvíjet zájem o tu hudbu, že vlastně úplně všichni tady jako by my tři jsme taky tvořili jako v jeden moment jako nějaký věci, že k tomu máme jako taky nějak trošku jako blízko, ale žádný kořeny si myslím, že úplně jako to.
0: Jako asi v duu, že jste stvořili spolu předtím?
3: Ne, každý jako individuálně.
0: Každý sám.
2: Ale ne, že asi tvořili, ale všichni tvoříme, mi přijde, a jako no. I když teda používáme primárně ty beaty od Adony Kadelika, tak všichni jako si děláme své beaty a do budoucna si nemyslím, že se nevydají ven.
0: To znamená, že nejsou vyloučený i potom nějaký solový dráhy třeba bokem.
4: Jo, tak.
0: Zároveň Upground, předpokládám, je první vaše jako skupinová věc. Jaký vnímáte, že jsou benefity z toho být v rapové skupině spíš než být jako rapové jednotlivé?
3: Strašně moc.
5: Já si myslím, že extrémně jako energie, která na těch koncertech jakoby, kterou máme, tak jako jednotlivec to prostě by tady to plně jako takovýmhle stylem jako nezvládl. Že jako my čtyři se extrémně tak jako doplňujeme, že ta energie z toho jako šíří asi nejvíc prostě. A no a myslím, že i ten jako kreativní proces ve čtyřech prostě vzniká mnohem jako líp a máme víc nápadů, prostě víc to sedí. No.
0: Má k tomu někdo nějaký opačný take? Třeba, no, že si myslí, že být ve skupině má i nějaký nevýhody?
3: Já bych řekl, že tam ta nevýhoda není snad jako, no samozřejmě tam jako nějaký jsou, ale spíš bych chtěl ještě jako dodat to, že vlastně třeba i na ten začátek je to skvělý, že jsme čtyři, každý máme jako svoji nějakou jako skupinu přátel a když jsme vydávali tu čekací dobu, tak bylo hrozně jednoduchý si sehnat aspoň nějaký základ lidí, co to poslouchají, co chodí na koncerty, což je hrozně jako skvělý a úplně jsem nad tím vlastně kolikrát přemýšlel, jak strašně těžký to musí být na to sám vlastně na všechno. A my si vlastně jako všichni můžeme rozdělit i nějakou jako práci, že vlastně jako Kilián se třeba hodně jako řeší vlastně veškerou komunikaci jako s různýma jako nabídky jako na koncerty, všechny festivaly, stará se hlavně o ten Instagram a tak no, jakože jsme hodně, bych řekl, jako samostatný v něčem, no, což je super.
0: Naťukávali jsme tady tu rodinnou historii, minimálně v případě jednoho z vás nějak trochu blíž, ale když se podíváme na vás čtyři jako na individua, tak z jak moc jako rozdílných sociálních bublin třeba přicházíte? Je to prostě, byli jste spolužáci, měli jste nějaký společný přátelé, anebo jste se potkali někde random? Kolik jste měli blízkýho předtím, než vznikli Upground?
1: No, já a Vodník, tak jsme chodili spolu na základku. On byl o ročník níž než já a setkali jsme se na výletě v Londýně.
0: Hezky.
1: V autobus.
0: International prostě.
3: No.
1: A pak on mě představil klukům.
3: Který jsem vlastně seznámil se s nima ve skateparku v Michli. Mm-hmm. Vlastně jsme všichni jako starý skejťáci.
0: Jasně. Věnuje se tomu někdo ještě dál?
3: No, už jsme v důchodu.
1: Žáků za občas.
0: Přišlo nějaký zranění teda a už jenom prostě pobíráte nějaký
3: no.
0: Nějaký jakoby odstupný z toho, jo?
3: Nebo... Přišla hudba.
0: Přišla hudba. Teď si pe hudba prostě.
3: No, jasně.
0: Cash by možná, že jo? No a tak k tomu se možná ještě dostanem k nějakým vašim...
5: My s Batikem, tak jsme vlastně spolu chodili na základku, takže my se známe od prostě druhý třídy. A začali jsme právě jezdit na skate a pak jsme právě potkali Vodníka, který nás pak představil, prostě, jak už Maty říkal, no.
0: Potom, co si to předělíme skladbou, kterou vybrali přímo kluci, jedná se o Let's Push Things Forward od The Streets, což zvukově mě úplně jako nepřekvapuje a zároveň se moc těším, že si tenhle ten track pustíme, pak nám snad k němu i něco řeknete, tak potom přijde nevyhnutelná otázka na vaše pseudonymy, protože samozřejmě nás bude zajímat, jak tohle to vzniklo a proč se někdo jmenuje Vodník a proč se někdo jmenuje Batik například. Posloucháte Starter na Radio Wave.

0: Let's push things forward. You say that everything sounds
1: the same. The Streets, to znamená Mike Skinner na Mikeu a jeho Let's Push Things Forward. My se teď posouváme dál v rámci dnešního rozhovorového speciálu ve Startéru na Radio Wave, protože jsou tu se mnou Upground. Tak kluci, jaký vztah máte k The Streets? Už jsme si tady mimo mikrofon a já to prozradím, řekli, že jste nikdy tuhle kapelu neviděli live, ale že vás to vlastně docela mrzí. Je tohle jeden z nějakých vlivů pro aktuální sound Upground nebo pro nějaký přístup k vystupování živýmu třeba, protože ten Mike Skinner je hodně specifický.
2: No, já třeba jako osobně, já si myslím, že tohle to jako víceméně jako sdílíme s klukama, jakože máme hodně blízko jako k tomu anglickému zvuku. Nebo teda hlavně asi jako to je za mě, no, prostě britský zvuk a vlastně ty The Streets jsou naprosto jako naprosto skvělý. Já to úplně jako miluju a tak a hodně jako čerpám z té Anglie, přijde, že jako je to pro mě tak jako v něčem taková inspirace velká, no.
3: Mě ty The Streets hodně zaujaly tím, jak on si hraje s tím hlasem vlastně, že i když to je primárně nějaký jako rytmický, tak hrozně mění ty tóniny a je to prostě zajímavý, jak s tím

0: vrací se takový ten aktualizovaný boom bap. Co vy ale vracíte do hry je taková ta jako devadesátková energie a energie nultých let těch rapových skupin, těch boybandů prostě, kdy je to jako několik týpků na stage a ukazují tu energii na majku, hodně se i křičí prostě přes sebe, takže logicky jsme zmiňovali během hodnocení třeba Beastie Boys, taky já třeba z těch novějších men Joey Valance and Bray, ale strašně mě zajímá, jestli to byly věci, které vás třeba triggerovaly v rámci toho hodnocení, protože to vůbec neposloucháte a nesouvisí to s váma, protože máte třeba úplně jiný vlivy, tak jak to je?
1: Dobrá otázka.
2: No, takže...
0: A je.
2: Na mě rap má hodně dlouho velký vliv, protože já to poslouchám už od 10 někdy. V 10 mi začal táta tak jako dávat jeho starý CDčka, který máme doma.
0: Jsi možná ani neměl jinou možnost.
2: No, ukazoval mi veškerý ty rapové věci, jako samozřejmě tam je spoustu jiných žánrů, který tam máme, ale mě vždycky zaujal rap, takže to už jedu od 10, co dělám beaty a vždycky mě bavila ta energie toho, vždycky prostě to přesně to přeřvávání na těch stagech, pak ještě při tvorbě té hudby, tak já často sampluju z vinylu, nebo patent, to jsou většinou samply z vinylu všechno.
0: Okay. Kam jako... sáháš většinou, co se týká nějaký selekce vinylů? Třeba kdyby si měl říct nějaký jako desetiletí, nebo žánr jako.
2: No.
0: Co jsi říkal, Tenerife?
1: Jan Verich.
0: Jan Verich, to je daleko od Tenerife.
1: Z Vericha vždycky rozhovory s Janem Verichem.
2: Jo, my máme vinyl Táto povídej s Verichem a vždycky mě na to bavilo skračovat. My máme doma nějaký starý vinily.
0: Počkej, to je v jaký věci třeba z patentu je Verich?
2: Tyjo, to si myslím, že není v žádný věci, ale je... No, tyjo.
0: Ještě to nevyšlo prostě, ty tracky, kde je Verich.
2: To já jsem použil jenom na skračování, jsem nikdy moc nesamploval. Jako je to v jednom beatu, ale to je úplně starý, nepoužitej, zatím se válí jenom my na SD kartě.
0: Mm-hmm. No tak co ty vlivy teda? Na co vlastně navazujete? Jsou to třeba ty Beastie Boys?
2: Tak Beastie Boys bych řekl, že snad poslouchám jenom já ze skupiny většinou, nebo jako malej jsem je dost poslouchal, ale...
0: A co se týká nějakých jako československých potažmo prostě tuzemských men, že jo, když to tady, já vzpomínám na Chaos samozřejmě, když se bavíme o nějaký jako energii prostě rapový skupiny a o nějakém přezvávání, tak tam to bylo. To taky jde úplně mimo vás třeba.
2: Chaos jsem neposlouchal nikdy.
3: Já jsem Chaos poslouchal chvilku, ale spíš mě asi bavili jako pozdější Katovi jako projekty. Jasně. A jako Prago jsem poslouchal Smrt, že je podle mě skvělá deska, ale jako poslouchal jsem to dřív, dneska už moc ne. A z ty jako český scény jako starší, tak to bych neřekl, že jsem poslouchal nějak moc. Spíš právě přesně jako Amerika, Británie a tak. A myslím si, že se všichni dokážeme shodnout na Farsight a Souls of Mischief, jo, který jasně. Jako...
1: Určitě právě jako, no, prostě americký nějaký 90, prostě jako začátky to bylo asi, určitě při začátku to bylo podle mě výrazný vliv.
0: No a impuls dělat tohle u nás v češtině souvisí třeba i s tím, že vám to tady chybělo?
1: Spíš to je to, co nás jako baví asi, vlastně jako, ale... Já nevím, jakože mi se vyloženě jako neinspirujeme něčím, mně přijde, že to je něco jako ta hudba, to, co v tom jde slyšet, je něco, co je prostě trošku už v nás jako a jde to tak jako přirozeně, že je to trošku v nás, no, ale ještě teda bych zmínil za mě, co se toho českého rapu týče, tak pro mě je takový jako v srdci ten MC Gay.
0: Aha,
1: to je, ta drzost je pro mě taková největší inspirace, že vlastně i v té hudbě kolikrát vlastně ty moje texty jsou takový i někde jako konkrétnější a vlastně asi bych řekl i nejvíc přidrzlý z těch všech, protože to je něco, co mě jako strašně baví a nejenom na tom Gayovi, ale vlastně jako obecně v té hudbě taková jako drzost, no, takže to je takhle za mě.
0: Napadá mě spoustu otázek, například prostě s aktuální přesaturovaností mužských men v tuzemském rapu a s tím, kolik toho vychází, tak jak vlastně třeba ve vaší jako bublině a mezi vašima vrstevníkama, jak moc je jako netradiční, že někdo má rapový projekt a pak případně jaký jsou na to třeba nároky, kvůli tomu, jak je to přesaturovaný, nároky na kvalitu myslím, ale spíš vlastně mě to vede k otázce, jestli vy jste sami za sebe a nějak, když se o tom bavíte ve skupině, spokojený se stavem tuzemský rapový scény. Jak na to nahlížíte vlastně?
2: No tak jako
0: A čistě osobně, to nemusí být vůbec žádný jako hodnotící názor, ale prostě jestli jedete nějak

0: nějaký současný český rap, jestli ho posloucháte ve volném čase?
1: Já moc ne. A do Nekana tak moc ne. Právě, že mě Upground, nebo já jsem začal tvořit ty rapový beaty a všechno a vždycky jsem se snažil to dělat co nejvíc, protože to bylo přesně něco, co mi chybělo. Nějaká jako ta uřvaná energie a ty špinavý beaty a řezat a chybělo mi to tady.
2: Mně
3: přijde, že jako ta současná úplně asi jde trošku mimo mě, ale co bych zmínil, že mě bavilo jako v poslední době a jsem si užil koncert, tak byl Hobson Clark, který teďka vydal jako podle mě dobrou desku.
0: Okay. Zaznamenal jsem. Mhm. Máte někdo nějaký další třeba i jako newcomer man, na který byste chtěli upozornit? Protože já vím, že minimálně v rámci dnešního playlistu vámi vybranýho si budeme pouštět jedno rapový duo, který já jsem teda vůbec neznal, ale dostaneme se k němu až po jednom vašem tracku. Tak máte mimo ČT jedna Speed ještě nějaký jako mladý koně?
1: Prší
3: určitě.
0: OK, jasně, tam je i holka, tak to je super, jo. Že jo? A zároveň jsou to lidi, kteří měli předtím i nějaký solový projekty a teďka je to vlastně jakoby...
1: To já vůbec jejich minulost neznám, protože mě to ukázala nedávno ségra a ukázala mi skladbu Po tváře a ta se mi hodně líbila, takže jsem to samozřejmě hnedka představil klukům.
0: A co na to kluci?
1: Teďka si to prostě jedem.
0: Teďka si to jedete.
2: Jo, Po tváře je jako super skladba.
0: Nice. Stejně tak my si tady teďka pojedeme Dušičky, což je track z EPčka Patent od Upground. Co nám k němu řeknete? To je otvírák, ne? Podle mě EPčka.
1: Jo.
2: Je to tak.
0: No.
1: Co k tomu říct?
2: Co k tomu říct? Přijde mi, že jako to je skladba, která mě strašně baví hrát naživo. Mm-hmm. Protože tam se dá na to úplně jako šlápnout, trošku tam jako zařvat. A je to skladba, která má jako úplně jako hrozně dobrou energii. A skoro mi přijde vlastně teďkon zpětně po několika koncertech, co máme odehraných, že ta energie úplně vlastně v té nahrávce jako je taková... Naživo je to prostě úplně něco jiného.
1: Lepší, no.
2: Jo, určitě, no.
1: Prostě musí to šlapat, nesmí se zastavit, zhluboka dejchat, na nohy se postavit.
0: Krásný úvod.
4: Starter. Hitparáda neobjevených.

0: Upground, díky dnešnímu rozhovoru se už nemusíte ptát, kdo dělal tenhle beat, byl to Adonis Kadelik, tohle jsou dušičky otvírák jejich debutového EPčka Patent. Mimo to mají venku taky třeba novej single Dovolená, na ten i dneska dojde, ale já jsem si uvědomil, že jsem úplně vynechal tu slíbenou otázku v předchozím vstupu, takže ještě jednou, ty přezdívky. Jak to vzniklo? Geneze, potřebujeme všechny do detailu. A ideálně rychle.
1: Kdo začne?
2: Začneme od nejchytřejšího.
0: Takže od nich, jo?
2: No, moje jako přezdívka vychází od takového drinku.
0: Já už asi tuším, kam míříš.
2: Já nevím, jako, jestli to můžu říkat.
0: No, jenom řekni barvičky možná, no, těch pitíček. Bude stačit.
2: Vodníkovo jako...
0: Oko?
2: Oko.
0: Takové magické oko je to možná?
2: Spíš vodníkovo sperma.
0: Jo.
2: No a to je takový drink, který jsem jednou jako okusil. Aha. A přišlo mi to hrozně odporný, ale ten název toho drinku, mě to přišlo úplně jako skvělý. Přišlo mi to strašně jako vtipný a vůbec tak to vypadá ten panák. Aha. A pojmenoval jsem se takhle na Instagramu a kolikrát se mi stávalo, že lidi, když mě třeba potkali, tak mi říkali, vodníku, čau prostě, a vlastně takhle jako na mě mluvili a mně se to hrozně líbilo a řekl jsem si, že se to stane jako mým pseudonymem. Aha. A mým alter agem.
0: Hezky.
2: Takže tak.
0: Tak když půjdeme takhle postupně teďka po tvojí pravici batik.
1: Oh,
0: zase
1: no.
0: Špatně?
1: Žakus.
0: Hele, já se to naučím do konce té hodiny.
1: Tak ale vysvětlím, tak
0: jako... Kdo z nich měl ty tři jména? Prostě kdo měl dvě? Ježišmarja.
1: No, já to mám asi o trošku méně zajímavý jak vodník. Já jsem nějak jako přemýšlel a nějak jako... Líbí se mi dost francouzština a koukal jsem na seriál na Netflixu Lupin. Aha. A mám ho hrozně rád. A tam vlastně jako pes v podstatě, který se tam pak objeví u té hlavní postavy, tak se právě jmenuje Jacques. A pak vznikla jako taková, tak já jsem si říkal, ano, Jacques, to je super, to se mi líbí. A myslel jsem si, že si tak pojmenu jako to jméno, protože ono je, že francouz prostě jméno Jacques. Ale pak jsem jako to se tak nějak jako trochu jako jsem to zkazil a pojmenoval jsem se jakoby je accuse, což znamená prostě obvinuju nebo žaluju.
0: Sám sebe.
3: Žaluji.
1: No a...
0: Jo, a nebo žaluješ někoho teda, jo?
1: Vlastně jako jo, no. A bylo to takový jako, že to vzniklo takhle, ale vlastně líbí se mi to a Jacques.
0: Jako je žalobce vlastně.
1: Je to žalobce, to, ale to jako není úplně...
3: Praška.
0: Tak není úplně pardon za ten switch, teď už batik teda.
3: Jo, teď batik a já to zkrátím hodně, protože já k tomu vyloženě žádnou jako backstory nemám. Mně se to prostě líbilo, líbily se mi ty písmena po sobě. Aha,
0: takže čistě fonetický výběr prostě.
3: Jo, bylo to prostě jednoduchý, takže nechám prostor.
0: Nenosíš batikovaný trička ani koukám, ne, takže ne. S tím to spojený není.
3: Hrozný.
0: No a to, tak už víme, co máte zakázáno nosit na stage, teda teďka. Řekl Adonis Kadelik, který má zároveň jako nejdelší pseudonym, tak možná bude mít i nejdelší vysvětlení.
1: Adonis Kadelik, tak jak to vysvětlit celý? Mě hodně baví slovo psychedelik. A zároveň prostě bych řekl, že i ty beaty, co tvořím, nejen ty, co jsou vydaný, ale ty, co ještě prostě svět teprve čekám, tak bych řekl, že jsou něčím lehce psychedelický a pak prostě mě bavilo si říkat I have done it, I done it, I done it.
0: Nice, okay.
1: A tak jsem si tak jako říkal, tyjo, psychedelik si říkal by bylo trapný, pak Adonis by bylo taky divný a pak jsem si nějak spojil ty dvě slova dohromady a vznikl Adonis Kadelik. A pak mi babička vysvětlila, že zdravím babičku a dědu, když se poslouchají teďka, že Adonis je řecký bůh krásy a delik jako delikátní. Takže jinými slovy by se dalo říct i delikátní krasavec.
0: Skutku to pasuje. Delikátní krasavec, no výborně.
1: Ale to nechám posoudit svět, až mě potká.
0: Tak děkuju za vysvětlení všech přezdívek. Teď už si jako patentuju tohleto, že to proběhlo ve startéru a kdokoliv další prostě z jiných médií se bude ptát na tuhleto otázku, tak už vlastně jako bylo zodpovězeno.
2: Měli
0: to
2: prostě, už to nikdy nezodpovíme znovu.
0: A už byste jim měli říct jako ne, my už jsme to říkali prostě v Českém rozhlase, takže.
4: Nejhorší otázka. Takže děkuju za tuhletu premiéru. Zároveň další track, který si budeme pouštět, je právě od rapového dua, který podle mých informací s váma vystupovalo v Šapouru už 4.4. Do dneška z tohoto duo žije, protože to mají furt ještě napsaný v bio na svých sociálních sítích, takže trošku to vypadá, že s nima budete i v dubnu 2027 tam hrát, ale to mě vede k tomu zeptat se vás na vaše dosavadní zkušenosti s hraním, s živým vystupováním, protože už jsem nějak tak pochopil, že než byly Upground, tak byly nějaký jako vlastní projekty, všichni jste si zkoušeli dělat beaty, možná jste už jako pracovali s mikrofonem nějakým způsobem, ale co je to s těma dosavadníma koncertama, který byl třeba nejlepší? Já jsem vás viděl jenom jednou a to si myslím, že furt byla ještě taková ta jako raná fáze, prostě to byl váš druhý koncert, jo, teďka na mě ukazuješ, děkuju, tak strašně rád bych vás viděl někdy.
1: Kdo to ukázal, jak se jmenuje?
4: Jmenuje se Žakus, už to mám. Jmenuje se Žakus a řekněte mi, kolik vlastně máte za sebou koncertů.
3: Já bych řekl 8.
1: No, i pár neregistrovaných, ale o těch nebudeme mluvit.
4: Co třeba zatím vnímáte, že jako bývá největší úskalí během toho vystupování společně? Protože v takovýto skupině je strašně důležitý se prostě sehrát na vnímat.
1: Sehraný, no přesně to, tak já jsem nad tím přemýšlel. No jednou jsme si nedali zkoušku před koncertem a já jsem jako cítil, že jsme nebyli tolik sehraný, ale stejně byla jako pozitivní odezva, že...
5: To vlastně mě osobně dost
1: překvapilo. To vnímáme jen my, no.
3: No, mně třeba přijde nejtěžší na té show, že já se zaposlouchám do těch textů, začnu nad tím přemýšlet a najednou se ze mě stane takový jako robot, který tak jako blbě kouká. Ale jako právě s každým dalším koncertem na tom pracujeme prostě a myslím si, že ta nějaká show presence tak je daleko lepší teďka už.
4: Nespěje to třeba k tomu, že budete mít i vlastního DJ, který bude jako ze zádu pouštět, když všichni rapujete?
1: Ne, to neplánujeme. Protože nás baví, jako ono to dodává k těm koncertům něco to, že zatím jenom já, ale že to prostě, že z kompu přepnu i na sampler a hraju to naživo. Sice je to někdy záhul v tom, že když mám svoji část, tak musím rychle běžet k tomu sampleru z druhé strany stage a přepnout si co, což se častokrát nestane a pak mám blbou náladu celý koncert a kluci to často znají, no vidí to na mě, ale DJ neplánujem.
4: Dobře, tak předíleme se to dalším trackem ČT1 Speed, neboli Obizman a Dr. Shut Up společně na tracku Matt.
5: Zdravíme.
4: Tady to je.
1: Zdravíme, milujeme.

0: ČT1 Speed, rapové duo, jeden z projektů, který by chtěli určitě Upground nasvítit, mý dnešní hosté ve Startéru na Radio Wave. Tohle byl Matt, track, který i já jsem si teda dost užil. Děkuju za tip, kluci, neznal jsem to, takže zdravíme ještě jednou, ČT1 Speed.
1: Zdravíme.
0: Ahoj.
1: Obizman, šata, what's up?
0: Ty jsi říkal, říká se ti i Adoniku jako zkráceně, nebo?
1: Může se mi říkat Adoniku, může se mi říkat Deliku. Ne, vlastně. Já budu mít v jednom textu, oslovujte mě pane Delik, a ne pane Deliku. Jo, to je... Takže Delik, anebo Adonik.
0: To jak má TK z 58G, neříkej Tomáš, že jo?
2: Neříkej
0: tak
2: Tomáš.
0: Rozumím, tak už to nikdy neudělám tady tu chybu.
1: Hele, já jsem to udělal sám, že?
0: Dostáváme se konečně k vaší dovolený, která v něčem podle mě byla i osudová. Nějak tak pro všechny tady v místnosti, jak pro mě, co se týká Startéru, pro nás jako ze Startéru, tak i co se týká pro vás, protože my jsme tak jako vtípkovali, že bylo jako z naší strany dost jasný, že v té finálové trojici Startéru budete. I si myslím, že to bylo znát jako z těch hodnocení poroty v jednotlivých dílech. A pak, když my děláme takovou jako tajnou rozesílku a zjišťujeme zatím tak jako nenápadně, kdo by teda mohl vystoupit na Startér showcaseu, a ještě si ty e-maily tváří, že to je jakoby velmi skrytá věc a že to dostávají všichni, ale vůbec si nemůžete být jistý, dostává to mnohem víc lidí, než tam potom dostane. Tak vy jste byli mezi nima a řekli jste úplně jednoduše, no ale my máme naplánovanou dovolenou. A to jsem si říkal, tak to je nejlepší, to je nejvíc repová věc, kterou mohli udělat, oni prostě Startér nepotřebují, stejně se dostanou tam, kam chtějí. A pak vyšel track Dovolená, který na coveru má takovou chatovou bublinu a tam je napsáno, kde byste byli, kdybyste nejel. A už to není dokončený. Já jsem si začal říkat, tak buď je to nějaký prostě můj jako ego trip, anebo opravdu reaguju na ten Startér. Tak řekněte nám, co se dělo na té dovolené a proč se stalo, že jste kvůli tomu vynechali Startér showcase v finále?
1: Tak k té dovolené to teďka můžu konečně pozdravit Marka v Austrálii, užívej si to tam, moc tě zdravíme všichni, kluci, pozdravte.
3: Je to tak.
2: Čau Marku.
1: Ahoj, Marku. No a tady to jsme prostě měli domluvený dlouho, odjet na tu dovolenou.
3: Hrozně dlouho.
1: Hodně jsme se užili. Každý den v lihu drinky jsme jeli. To bylo super.
0: To nepropagujeme samozřejmě, ale řekněte nám, kde jste byli. Kde jste dovolenkovali vlastně?
1: Na Kanárech. Kanárský, yeah. To byl...
2: Gran Canaria.
1: Jo, Gran Canaria, no.
0: To byla první teda Upground dovolená?
1: Ne, byli jsme v Miláně.
3: Jo, v Miláně vlastně.
1: To bylo super.
0: A na obou místech vznikly tracky?
1: Ne, to ne.
4: To je vlastně vtipný, že dovolená.
0: Nevznikla na dovolený.
4: Nevznikla na dovolený, to už je jako starší track.
3: Je to tak.
1: Ale jmenuje jako... se, Dovolená u moře se jmenuje od začátku.
4: Jo, ten beat i se tak jmenoval prostě, že nám to dávalo takový jako vibe.
1: Mně to znělo jak handpany.
0: Takže dovolenou vnímáte spíš jako takový utužování vztahu, než jako nějaký soustředění na vaření nových tracků.
2: To taky máme takový za soustředění, to jsme měli teďko na Šumavě, u Batyka na chalupě, to jsme měli takový za soustředění, kde jsme vytvořili právě jednu ze skladeb, která zahraje.
0: Jsem rád, že český chataření prostě pořád patří do toho hudebního průmyslu. Není to jenom u kytarových kapel, je to prosím vás i u rapových crews, takže to
1: samozřejmě ceníme. Takže jsme tam udělali šílený DMBčko. Mm-hmm.
0: No a teď k tomu vzkazu teda na coveru. Co jste tím chtěli říct?
4: To je takový jenom jako, ten cover
0: jako
4: byl
0: pomrknutí.
4: Kreslený jako prostě do skicáku, jsme seděli venku. No a jako už Smaro. To bylo skoro hotový prostě, ale něco tam tomu chybělo, tak jsme si tak jako chtěli rejpnout trošku. Bylo to taky
1: prostě
4: jako
1: jsme si z vás udělali legraci.
0: No tak děkujeme za tohleto pomrknutí. Samozřejmě jsme si všimli a hned jsme si cítili o něco líp, že na nás někdo taky myslí díky to tomu Startéru.
2: No, jenom teda bych chtěl podotknout, že nás to jako úplně strašně mrzelo, že jsme tady vlastně jako nemohli být. Ono už to bylo fakt takový, že jsme to měli hrozně dlouho naplánovaný, nebylo to úplně levný a úplně nás to jako
1: Já jsem byl rád, že jsem to čekal. Já jsem se naučil backflip na Duně. Backflip na Duně jsem se tam naučil. Jako, to bylo super.
4: Myslím si, že bychom se rozhodli znovu takhle, ale jako mrzelo nás to.
0: Kluci, já si myslím, že to je úplně jedno, že stejně dosáhnete toho, čeho potřebujete dosáhnout. Pojďme si to konečně pustit. Upground a dovolená, tady to je.
5: Hitparáda neobjevených.

0: Každej sen, cítím, co se děje, zrychluje se chůze i srdeční tep, v hlavě křičí hlásek.
1: Upground a jejich dovolená, která track, který vůbec nevznikal na dovolené, jak už jsme se dozvěděli díky dnešnímu rozhovoru. Ještě jednou naposledy tady vítám kluky z Upground, ahoj.
2: Čau.
3: Ahoj.
1: Mě by ještě zajímalo, takhle než se dostaneme jako k závěru toho dnešního rozhovoru, protože už známe od vás nějaký pohled na benefity toho být v rapové skupině, spíš než být jako individuálně, už nějak tak víme, odkud přicházíte, co se týká nějakých vlivů, co vás baví poslouchat, ale teď, co se týká vlastně nějakého patření do té tuzemské scény, kde se vlastně jakoby vidíte ideálně, kam byste chtěli patřit, jako je to čistě ta vaše crew, která si jede svoje, anebo byste chtěli být vnímaný nějak v rámci té scény, která je v tuto chvíli nějakým způsobem strukturovaná?
4: Upground je prostě vlastní projekt, který bude se vnímat jen tak, jak je, takže prostě kdo nás bude poslouchat, tak je fanoušek Upground.
1: Znamená to i zavřený dveře pro nějaký případný spolupráce a feety?
5: Spolupracujeme s ČT 1 Speed, samozřejmě, to jsme udělali jednu skladbu a máme v plánu, tahle ta skladba, co jsme udělali, tak je jakoby ČT 1 Speed s Upground a plánujeme udělat Upground s ČT 1 Speed, že udělají oni beat a my se přidáme k ním, ale teďka to zatím je, že jsme udělali my beat a oni se přidali k nám a spolupracujeme.
4: A hodláme spolupracovat dál. A určitě jako když nás někdo bude bavit na té české scéně, tak my nemáme jako problém s žádnou spoluprací. A nemusí to být ani na české scéně, podle mě.
2: Určitě.
4: Ale momentálně si jako... No, takže jsme vybíraví.
1: Můžou šikovní lidi slidovat do DMs, prostě no, není to problém. Jako.
2: Určitě.
4: Jo.
1: My samozřejmě na té ploše dnešního rozhovoru jako nemáme úplně tolik prostoru, aby jsme probrali všechno, ale zajímá mě, protože jsme se ještě úplně nedostali, krom toho, že Adronika Dalik dělá beaty, k tomu tvůrčímu procesu jako takovýmu. Píšete si bars vůbec?
5: No jasně.
1: Jo? Mně přijde, že čím dál tím víc začíná být normální a ceněný hlavně, že člověk prostě freestyluje na ten mikrofon. Čím dál tím víc, jako, ať už to jsou rapový duo nebo jednotlivci, tak právě si pyšnějí tím, ne, už dávno bars nepíšu prostě. A že to vlastně jako zandavají rovnou do toho beatu, že se potkají. Hele, třeba Pyra Boys dlouhodobě nepíšou bars, Smack mám pocit, že je na tom docela podobně. Hugo Tox je takový jako hlavní propagátor tohodle přístupu a už strašně dlouho si nepíše nic do telefonu. Maximálně tak prostě, že reaguje na ten beat, takže vy jste opravdu, píšeme si to, nějak si to jako pipláme a potom se teprve potkáte?
5: Ne, no jako různě. Někdy to píšem dohromady, někdy to píšem zvlášť, někdy jako bych řekl klidně ten freestyle. Já předám slovo klukům. Taky mluví.
2: Jo, vlastně asi jako když se sejdem všichni, tak vlastně to vzniká tak, že pustíme beat a každý si píše svůj čas, pak to prostě nějak dáme dohromady. Když nejsme spolu, tak to prostě Adonika Delik pošle do skupiny a každý se to vymyslí a pak to nějak vznikne potom.
4: A pak se navzájem kritizujeme. My přijde, že máme ty texty takový jako obrázkotvorný trošku, jako máme tam ty různý slovní obraty a nemyslím si, že kdybychom vyloženě freestylovali čistě jako na ten beat, tak že by to mělo vlastně tu pointu, kterou tím chcem předat třeba.
1: Rozumím. Naprosto pochopitelný. Teď nám ještě uděláte radost na závěr, protože nám líknete nevydaný track. Možná si ho pustíme úplně celý, možná spíš jenom kousek, ať si k němu ještě stihneme něco říct. Tady jsou Upground a nevydaný track Osobní prostor.
6: Starter. Wave.cz/starter. Pošli nám svoje tracky.
7: Yeah. Nádech, výdech.

0: Speciální předpremiéra, líkovaný track tady, Upground, osobní prostor ve startéru na Radio Wave. My už do toho musíme vstoupit s klukama, protože nám nezbývá moc času a budeme muset ten dnešní rozhovor uzavřít, ale já, když jsem tohleto slyšel po tom, co jste to poslali, tak jako nejraději mám ranní vzduch, ten, co přichází za svítání, dřív než přijde ranní ruch. To mi už jenom z těchto bars přijde prostě obecně mnohem přemýšlivější, hloubavější, takový jako víc introspektivní, než jsme doposud zatím z těch tracků od vás slyšeli. Podporuje to ten jako klidnější beat. Co to znamená pro nás posluchače, posluchačky? Co máme čekat od Upground v příštích týdnech, měsících, letech?
1: Že jsme multižánroví,
0: nice.
1: Že nezůstaneme jenom u toho řvaní prostě do mikrofonu, ale myslím si, že dokážeme být i melodický a na tu můj čas ještě budete teda muset počkat. To přijde, až to bude vydaný, ale...
0: To znamená, ještě se prodlouží stopáž a nebo tady do toho ticha ještě?
1: No tady jakože ty jsi to katnul prostě, když jsi přicházela můj čas.
0: Takže si budeme muset počkat. Takže
2: když se rovnou Mike, tak přijde průšvih.
0: No, nesmíme to likecat příště,
1: ještě
0: no.
1: Ještě počkej.
0: Já vám moc děkuju, že jste dorazili do startéru. Pojďte ještě na úplný závěr třeba pozvat, jestli vás bude někdy v blízké době možný vidět live.
1: 21-22 v Semilech Meetup Fest, takže tam přijďte a nebo se všechno dozvíte na Instagramu, protože na podzim už máme taky něco naplánovaného. Určitě zase budeme chtít dělat svoje shows, takže určitě nás sledujte na Instagramu.
3: A makáme na albu, na větším projektu už, který bude obsáhlý a zase multižánr, spoustu věcí, spoustu žánrů, makáme na tom.
0: Super, tohle byl Upground, kteří rozhodně nepotřebovali finále startéru, obejdou se úplně v pohodě i bez něj a ještě stihnou 3 dovolené předtím, než vydají novou desku. Tohle byli Žakus, Vodník, Adonika Delik a Batik. Díky moc, že jste dorazili na rozhovor.
2: Díky moc za pozvání.
1: Čus.
2: Čau.
3: Dobrou.
4: Změna někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
6: Máme první srpnový den letošního roku 2026, je 14 hodin odpoledne, no a to stejně jako každou jinou sobotu na Radio Wave, znamená přesně start další víkendové směny u nás ve vysílání. V tento okamžik už vás zdraví Martina Foldinová. Doufám, že budete mít po boku s ušima nalazenýma na naši stanici velmi příjemné sobotní odpoledne.
5: Radio Wave, Wave, Wave, Wave.
7: Český rozhlas Radio Wave.
5: Radio Wave.
7: Radio Wave. Děláme vlny.
8: Ahoj, tady Aiko a posloucháte Radio Wave.

Tolik Def Lemons a Billy Lemos na společném tracku In The Party, teď na vlnách Rádia Wave. No a uvidíme, jak moc velká party to bude následující 4 hodinky. Já doufám, že se rozhodně u playlistu Rádia Wave budete bavit až do dnešní 18. hodiny. Ještě jednou hezké a příjemné sobotní odpoledne za mikrofonem právě do té 18. Martina Foldinová. A co nás čeká a nemine až do té 6., tak třeba i redakční obsah Rádia Wave, kde tento krát zavzpomínáme na tu nejlepší hudbu za první polovinu roku 2026. Naše hudební redakce totiž vytvořila takový žebříček, ve kterém si můžete projít nejlepší desky, alba, co se týče první poloviny letošního roku, ať už půjde o desky zahraniční nebo ty československé. Taky se dnes společně koukneme na ukázku z aktuálních Houpaček, podcastu Psycho nebo našeho pořadu Impact. Opět, jako vždy, co se týče témat, velmi rozkročeno až do té dnešní 18. hodiny, ale ať to hlavně není o mých slovech, pojďme si zase pustit nějakou tu muziku. Eve Tomorrow už za chviličku s trackem Crushed Velvet, ale teď už zamíříme za jednou z aktuálních novinek, kterou jsme nasadili právě v tomto týdnu, tuto středu, k nám do pravidelné rotace, jak už to míváme ve zvyku s těmi novými skladbami. Teď před námi aktuální tvorba Chad Hugo míří k vašim uším.

0: Hudebníci Eve Tumor s trackem Crushed Velvet na vlnách Rádia Wave. No a s muzikou budeme nadále pokračovat, tentokrát ovšem v podobě redakčního příspěvku. Protože hudební redakce Rádia Wave se ve spolupráci s těmi, kteří mají na stanici k hudbě nejblíž, pokusila komentovat to nejzásadnější, čeho si ve světě hudby za poslední půl rok všímali. Je čas bilancovat. Ano, na Waveu rádi bilancujeme nejen na konci roku, no a vlastně vynesená témata tentokrát zahrnují například ovlivňování algoritmů společností věnujícím se digitálnímu marketingu, taky český rapový beef roku, záslužné počiny producenta Dylana Bradyho, taky významné jaro pro slacker rock nebo třeba taky AI skandál, který zarezonoval i v Česku. Hudební žebříček bohatý na tipy, co teď poslouchat, pomáhalo sestavit celkem 15 lidí, no a můžete ho už teď najít na webu wave.cz. Před námi krátká ukázka s povídání hudebního dramaturga Filipa Černého a taky hudebního redaktora Matěje Dvořáka.
1: My se vlastně pokusíme shrnout to, co pro nás znamenal první půl rok 2026, samozřejmě v hudbě, to znamená, co nám přišlo třeba nejzásadnější nebo čeho jsme si nejvíc všímali.
2: Je vidět, že ty společnosti už odešly od takového toho klasického jakoby hudebního marketingu, zjistili, že teď prodává beat níž a potom vlastně jdou. Specifický jeden rapový beef, a to mezi OG Pávem a Hugo Toxem. Mládí versus...
1: Ty jsi tady jasný zástupce, co se týká redakce. Samozřejmě mladé generace, to znamená, že se asi ani nemusím ptát, komu si fandil.
2: Já nemusíš. Spousta z těch lidí nikdy nedala žádný souhlas k tomu, aby byla jejich hudba používána na trénování AI modelů. K tomu se právě vyjádřil i ochranný svaz autorský, který chystá žalobu právě na společnost Suno.
1: Tak to bylo takové shrnutí toho, co nás třeba zaujalo v prvním půlroce, co se týká světa hudby, a teď už ten slíbený žebříček.
3: Radio Wave.
4: Radio Wave.
5: Prostor české scény.

Český

afrobeatu, taky strašnický MC Smack One, který nás sebou vzal na cestu až do daleké Ameriky za velkou louži. Beverly Hills, skladba v jeho podání, ukázka z jeho poslední dlouhohrající desky, teď v sobotním odpoledni na Radio Wave. No a já mám pro vás jeden tip, co můžete dělat v noci z 12. na 13. srpna letošního roku. Ano, já vím, zní to velmi zvláštně a konkrétně, ale ten tip spočívá v tom, že celé Česko čeká teď velká nebeská podívaná, jaká vlastně přijde jenom párkrát za celých 10 let. Perseidy, vlastně ten nejoblíbenější roj padajících hvězd, se totiž letos ukáže nad zcela temnou oblohou bez rušivého měsíce. Ano, bude to skutečně velká podívaná, ona vlastně většina srpnových nocí, kdy normálně Perseidy vrcholí, obvykle vlastně přezáří měsíc a slabší meteory potom schová. No a právě letos to bude jinak. V době maxima bude měsíc vnovu, tedy prakticky neviditelný, no a oblaha tak zůstane naprosto maximálně temná. Hvězdárna a planetárium Brno to dokonce shrnuje jasně, přijde o nejlepší možné podmínky

0: jaké nastávají jen párkrát za desetiletí. No a co to znamená pro nás v Česku? I to, že lidé, kteří se na oblohu normálně nedívají, mají letos reálnou šanci zažít pořádnou show. Stačí vyrazit za tmou a mít trochu trpělivosti. No a jako bonus přinese už večer 12. srpna nad severozápadním obzorem při západu slunce ještě částečné zatmění slunce, při kterém měsíc vlastně zakryje přes 86% slunečního disku. Takže dvě mouchy jednou ranou. Odkud beru tyto informace? Ze serveru pozitivni.cz, ideální zdroj pro nějakou tu víkendovou zprávu, takže pokud chcete vědět podrobnosti, koukněte na server pozitivnizpravy.cz. No a my na Wave zpátky k muzice, už za chviličku třeba domácí rapper Anky.
1: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na rádiu Wave.
2: Nejnovější díl poslouchejte znovu dnes od 18 hodin na rádiu Wave.

0: Výtečná irská formace, tohle byly Fontaines DC se skladbou Favorite, no a snad si vyberete i teď z Kulturistánu nějakou tu oblíbenou záležitost.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát mám pro vás tedy pouze jeden kulturní tip a dotkne se příštího víkendu, konkrétně festivalu, který se jmenuje Hacienda Barcelona. Doporučuji zejména pro ty z vás, kdož holdují těm menším festivalům, kde se nemusíte tlačit v žádném davu a nejsou tam s vámi tisíce lidí. Hacienda Barcelona není žádný začátečnický festival, má už 7. ročník právě letos v létě. Proběhne tedy mezi 7. a 8. srpnem 2026 opět v prostoru Staré hutě v tomhle městysu, který se nachází, jak to popsat, asi nejblíž Uherskému Hradišti, takže spíš na jižní Moravě. No a letos na programu celá paleta hudebních žánrů a jmen. Tentokrát se tam potkáte s punkem, technem, krautrockem, alternativou i spoustou dalších hudebních žánrů. Mezi ty vystupující se letos řadí třeba hudebnice Barbora Hora, taky Don Vito z Německa, Echo Atlas, Empty Bones, Frau Zwei, takže nějaká ta kytarovka, Krstní otcovia ze Slovenska, Neu Kölner, Speed Dating Club z Německa a další jména. Co se týče třeba domácího pole, Švábky, Ruje, Tomáš Niesner, Tistl ze Slovenska, můžu ještě zmínit třeba formaci Zabiť Františka. Je toho skutečně celá paleta, koukněte když tak na internet, pokud chcete znát úplně kompletní line-up. Já zmíním, že v předprodeji stojí vstupenky 999 korun, tak to je to přesně konkrétní. Připomínám 7. 8. srpen letošního roku a už 7. ročník festivalu Hacienda Barcelona.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: 14 hodin 51 minut, k tomu je sobota 1. srpna 2026. Vyladíte dnešní víkendový odpolední on air na vlnách Rádia Wave, a to s Martinou Foldinovou za mikrofonem. Už jsem zmínila to dnešní datum 1. srpna, což je den, kdy slaví svátek všichni s výtečným jménem Oscar, takže pokud někdo z vás poslouchá, tak tradiční zdravice, přání všeho nejlepšího. Přiznám se, že k Oscarům mám osobně vztah spojený zejména s dnes již neexistujícím operátorem, kterého jsem měla jako úplně prvního, co si pamatuju, asi zhruba ve 4. třídě, takže už je to pár pátků zpátky, což samozřejmě nemá být nikterak myšleno pejorativně, jenom mě teď v rámci víkendu tak hezky nostalgicky naskočila tato vzpomínka, takže Oscarům ještě jednou všechno nejlepší. Doufám, že máte moc příjemný sobotní den. No a právě pro vás následující skladby u nás v playlistu patřit mezi ně bude třeba formace Phoenix anebo domácí hudebník Bariel.
1: Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca. Povídání s horolezci, vodáky i pěšáky, stopaři i trekaři, s cyklisty, motoristy, vandráky, tuláky, trampy i zevláky. Casablanca.

Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: son las nubes. Cuando termina, viene la lluvia, solo atraviesa las nubes.
1: Pražský audiovizuální projekt Niva, teď taky americký zpěvák Miguel s trackem Chaos, tak to byl hudební start a další hodinky vysílání u nás na Wave. Máme 8 minutek po 15. odpolední sobotu 1. srpna 2026, když si otevírám server wikipedie.org, abych se podívala na to dnešní datum 1. srpna, tak z těch aktuálních informací čtu, že do konce letošního roku zbývá 152 dní, takže už jsme skutečně hluboko přehouplí v té druhé polovině roku 2026, taky je už 1. srpen, tak to zní trošku jinak. Už jsme taky v polovině letních prázdnin, tak doufám, že někomu teďka moc nezíhl úsměv na tváři při této informaci. Když se koukám na nějaké historické události, které jsou spjaté právě s datem 1. srpen, co se týče českého kontextu, tak se koukám na takovou zajímavost z roku 1832. To totiž začala pravidelná doprava koně s přeškou na trase České Budějovice-Linec. Tak možná taková zajímavost. Dneska se dočítáme možná akorát o tom, který úsek dálnice byl dokončen a po jak dlouhé době, tak kdysi jste mohli číst o tom, jak začala pravidelná doprava koně s přeškou, tedy připomínám rok 1832. Můžu zmínit třeba rok 1973, když už zůstanu u té dopravy, tak to v Bohumíně byl vlastně ukončen provoz tramvají. No a můžu vzpomenout třeba i na rok 2005, koukám se už víc do budoucnosti, tak to byla vyhlášena chráněná krajinná oblast Český les. Tolik pár zajímavostí, které se vážou právě k dnešnímu datu. 1. srpen 2026 je tedy konkrétně to dnešní datum, no a bude to i datum, ve kterém vám teď v playlistu Wave pustím výtečnou hudebnici Madonu, ukázku z její nové desky Confessions 2. Pojďme si lehce hodit bokem, zatančit, když je ta sobota. Tady track Danceteria.

0: formace Autocamper teď na vlnách Rádia Wave. No a vlastně i následný téměř tematický příspěvek, který se dotkne letních prázdnin, léta samotného, protože myslím, že když se dítěte zeptáte na to, co si myslí o prázdninách, tak dozajista automaticky odvětí, že jsou super. Pokud ale naopak máme děti, tak ty dva letní měsíce, kdy nefungují školy a školky, můžou být docela výzva. Rodičům totiž přibývá nárazově celá řada povinností. Vozí děti na příměstské tábory, berou je sebou do práce, řeší, co budou doma sami obědvat. Navíc je to taky tlak, že tenhle čas bychom si společně měli užívat, a to třeba nehledě na to, jestli na to máme síly nebo peníze. V aktuálních Houpačkách jsme tohle všechno probrali s Lucí Hermánkovou, tedy lektorkou krizové intervence z organizace Cesta z krize, která provozuje non-stop krizovou linku pro dospělé. No a před námi je teď krátká ukázka.
1: Letní prázdniny je něco jako vymknutí se z normálního běžného systému. A zase z odborné literatury, z praxe je jasný, že jakmile máme nějaký řád a jsme na něj zvyklí, tak ten řád nás vlastně jako drží. Že se o něj můžeme opřít, jsou to sice nějaký stereotypy, ale vlastně nám šetří energii a funguje to. A ve chvíli, kdy ten řád vlastně najednou není, protože škola není, všechno je jinak, tak to dá hroznou práci vlastně se zase navyknout na nějaký nový stereotypy, který navyknou na 2 měsíce a pak zase nejsou.
2: A my je potřebujeme.
1: Přesně tak, my potřebujeme, aby jsme dobře fungovali, potřebujeme mít nějaký pevný body, pevný řád, pevnou strukturu. A když ta struktura zmizí, tak se nemáme o co opřít a může nás to

0: taky je možné, aby třeba nebyli se všema dětma najednou. To záleží na tom, jak ty děti jsou velký, že jo. Ale jako mít ten požadavek, že pořád celou dobu budeme všichni spolu, budeme dělat všechno dohromady a budeme šťastní, to je nesmysl. To nejde.
1: Houpačky. Houpačky. Magazín pro aktivní rodiče, který sebou můžeš vozit v kočárku. Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Houpačky kdykoliv a kdekoliv.

0: každá sobota ve vysílání Rádia Wave znamená taky náš hotcast pod. No a nejinak tomu bude právě dnes v sobotu 1. srpna. To znamená, že ve 22 hodin večer si u nás ve vysílání můžete naladit z Brusu novou epizodu, kde hostem bude tentokrát umělec Jan Durina. Jehož díla jsou současně k vidění například na výstavě Bienále ve věci umění. Ve své interdisciplinární praxi se zabývá tématy genderu, identity, osamělosti i tělesnosti. No a jak skrze textily, fotografie i performance reflektuje toxickou maskulinitu nebo třeba křehkost mezilidských vztahů, tak to je otázka, na kterou dostanete odpověď v aktuální epizodě našeho potu, který pro vás tentokrát moderuje kolega Kája Vladyka. Start ve 22 hodin večer.
1: Pot. O motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Podcast Elišky Soukupové, Karla Vladyky a jejich hostů o sexu a intimitě. Pod. Na Rádiu Wave. Poslouchejte dnes od 10 večer na Rádiu Wave.

0: Výtečná anglická hudebnice Lo Parks se skladbou Caroline, držitelka prestižního ocenění Mercury Prize, teď na vlnách Radia Wave v sobotu 1. srpna. No a před námi je další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V předchozí hodince jsem nabízela jeden kulturní festivalový tip na příští víkend, který se týkal spíše menší venue a taky menšího počtu lidí, ale pokud naopak chcete větší jména na line-upu a možná i větší areál a větší služby, tak se nabízí na stejný termín, a to ten příští víkend mezi 6. a 8. srpnem brněnský festival Popmese. Festival Popmese je místo, kde jsem byla sama hned dvakrát. Velmi jsem si to pokaždé užila. Teď tedy na přesunuté lokaci poslední dva nebo už tři roky možná na brněnském velodromu, který už jsem sama stihla taky zažít, a je to docela zábavný areál, takže doporučuju. No a jaká jména můžete zastihnout na letošním Popmese? Tak třeba výtečnou hudebnici OK Lou, kterou můžete znát i z akcí Lunch Meetu, můžete jí znát i z playlistu Rádia Wave. Vystoupí ale taky legendární Ein Stürzende Neubauten, taky britská ostrovní scéna Overmono, takže i nějaký ten elektronický zlomený zvuk bude na místě. Hudebník, co se týče elektronického světa, Ben UFO, taky hudební duo Weevil. Můžeme kouknout na live, které nabídnou King na místě, a třeba taky Anna von Hauswolf, taky hudebnice, která už nejednou vystoupila v rámci českého kontextu. Jedu Hard, tak to je určitě jméno, na které bych se vypravila já, pokud bych byla na Popmese, a v první řadě určitě švédská formace Bokojut, tahle kytarovka, která patří k mým úplně nejoblíbenějším v posledních několika letech, takže rozhodně doporučuju. No a když koukám i na domácí jména, tak ta jsou neméně výborná v rámci toho letošního line-upu. Om Square, Nina Kohout, Mutanti hledají východisko, Hertl, Gufrau, Island Mint, tahle výtečná kytarovka, taky Good Times Only, Fulcrum se svým DJ setem, a co se týče toho elektronického světa, tak můžu ještě v rámci DJ setu zmínit třeba Demoniku, vystoupí taky Rafael Kosmos, Ban Jarnet a taky Harshmallow a Rozkvět. Celá paleta jmen, pokud chcete znát kompletní line-up letošního Popmese, tak koukněte na jejich webové stránky, anebo třeba na platformu datumdutam.cz, kde si můžete prohlédnout i kompletní line-up, lokaci a taky plakát k tomu aktuálnímu ročníku. Hudební festival Popmese, brněnský velodrom mezi 6. a 8. srpnem.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Návrat na začátek roku 2025 k desce Failures. Tohle byl hudebník Slow Motion Dancer, na featu taky Goodbye Clifford a jejich společný track Lifeline, teď v sobotním odpoledni na Waveu, kde se pomalu, ale jistě blíží dnešní 16. hodina odpolední. No a do té doby v playlistu třeba ještě zastavení u kapely s Emily Brandy, touto zpěvačkou hudebnicí v čele. Emily Brandy můžete znát třeba i jako dreamfolkovou hudebnici spjatou s pseudonymem Fortuna, no a pak se rozhodla s dalšími kolegy vytvořit formaci Ponyhenge a vy si můžete pamatovat třeba i jejich živé vystoupení v rámci letní série Riviera u nás na rádiu Wave Colors. Skladba v jejich podání ještě předtím, než odbije sobotní 16. odpolední.
1: P jako povaleč. 20. ročník multižánrového festivalu se odehraje 6. až 8. srpna v malebné obci Valeč na Karlovarsku. 3 dny plné hudby, divadla, filmů, podcastů i workshopů. Těšte se na Site Specific Operu, Anetu Langerovou, Om Square, Tolstoys, MC Hoge, Ida Duyang, Fakult, Ventolina nebo podcast Vyhonit ďábla a spoustu dalšího. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovor Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Každou neděli od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Sassy 009 s trackem Someone, ještě předtím velmi energický Skrillex a Young Miko, tak to byl další start hodinky u nás na Waveu, 16 hodin 6 minut k tomu. Vy ladíte dnešní víkendový sobotní On Air s Martinou Foldinovou za mikrofonem. S muzikou jsme novou hodinku započali, s muzikou budeme i pokračovat, tentokrát ale nepůjdeme příliš daleko, protože zůstaneme hezky na domácím poli hřišti. Před námi ukázka tvorby pražského rapera Cringe Prince. Ten vlastně v půlce května vydal svoje druhé studiové album a hned 2 měsíce na to, v polovině července, vydal další novinku. Spirit of Truth je vlastně deska inspirovaná šílenými náboženskými kazateli, což prozrazuje třeba i hned úvodní track Svatý písmo. Tu desku kompletně produkoval vlastně dosud neznámý DJ Superscam, a.k.a. Zdeněk Grossman, který své beaty staví na soulových samplech a do tracku často pouští nejrůznější samply z filmů s náboženskou tematikou. Na desce je třeba i diss na DJ Rockstara, takže pokud vás to zajímá k poslechu už právě teď, my jsme k nám do playlistu z téhle novinky vybrali track s názvem Who Did. Tady Cringe Prince.

Český rozhlas, Radio Wave, děláme vlny.

0: Kde končí láska a začíná posedlost? Nový horor Obsession pracuje s jednoduchou otázkou. A to sice, co se stane, když se člověku splní přání být milovan. Hlavní hrdina Bear dlouhodobě touží po své kamarádce Nikki, no a naděje, že by jeho city mohla opětovat, se tady střídá s nejistotou a strachem z odmítnutí. No a právě tato kombinace může podle psycholožky Doroty Tenovové podporovat limerenci, tedy stav intenzivní romantické fixace na druhého člověka. V souvislosti hororu Posedlost rozebírá nový díl našeho podcastu Psycho, no a před námi je teď krátká ukázka.
1: Víš, co je Psycho? Přát si, aby tě někdo miloval víc než kohokoliv jiného na světě.
2: Ale já tam rozumím, tohle je jako Psycho, který je pro dnešek Psycho, ale víš, co mě tak ještě přijde Psycho?
1: Mm-hmm.
2: Že vlastně, klidně mě oprav, jestli to vnímáš jinak, jo? Mm-hmm. Ale v historii našeho pořadu jsme, a vzhledem k tomu, že jsme jako pořád o psychologii, tak jsme se doposud velmi dobře a úspěšně vyhýbali vztahovým tématům.
1: Jako je to pravda, protože my vlastně ani se jeden moc vztahama nezabýváme. pouze na osobní rovině, ale jako,
2: ano, to bych to, ano,
1: ano, takhle,
2: to bych
1: ale,
2: to jako
1: ale,
2: dodat.
1: Ale jako na profesní rovině jako psychologové se vlastně vztahama nezabýváme. Možná jsme to trošku nakousli u těch sekt, a tak,
2: okay.
1: Ale jako vyloženě, že bychom se vztahovou zabývali, to ne?
2: No. A ta moje prostě představa o tom, jak, co to znamená prostě podcast o psychologii, tak je, že tam prostě budou řešit horem dolem terapie a vztahy.
1: No, a my neřešíme ani jedno. Ale rovnou tam šoupneme Obsession, ať to, když už, tak už. Ale dneska se budeme vlastně bavit o filmu Obsession, který je právě v kinech. Je to vlastně jeden z dvou nových hororů, který vyšly v podobnou dobu. Já jsem se jako koukala, jako vlastně, když jsme úplně zběhli v těch vztahových tématech.
2: Uh-huh.
1: Jak jiný psychologové, tak jsme tam jako, jo, kromě nějakých třeba jako samoty a takového toho, že máš na něco nárok. A vlastně mě to přivedlo k pojmu limerence.
2: Mm-hmm.
1: A nevím, jestli se to nějak překládá jinak do češtiny,
2: Já jsem hledal, z čeho to jako vzniklo, nevzniklo, jestli je to nějaký jako slovo, který je běžný v angličtině. Ne, fakt se ho ta jako autorka vymyslela.
1: Mně se to slovo hrozně líbí. Mně teď jako příjemně šimrá v krčku, jako, jo, nebo jak to říct, ale prostě mi hrozně příjemný. Vzhledem k tomu, co popisuje, to už není tak příjemný. I když...
2: Příjemný i nepříjemný. To, co jako vlastně vytvoří tu limerenci, jo, tu jako silnou zamilovanost, tak je kombinace dvou věcí. A to teda nějaký jako naděje, že by to ten druhý člověk mohl mít podobně, a nejistoty, jestli to tak má nebo ne. Jo? Mm-hmm. A tohle to, když trvá po nějakou dobu, anebo třeba ještě je to nějak jako přeživovaný, nějakým třeba jako chováním, ať už z jakýkoliv strany, tak se to vlastně jenom
1: a
2: jako
1: zintenzivňuje. Ještě je tam právě velká touha to, potom být milován, nebo chtít najít ten vztah, jo. A což mi teda přijde...
2: Ale s tohletou konkrétní osobou.
1: No. No a to jako ten Bear tam splňuje úplně všechno.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na Rádiu Wave.

0: Reperka Riko Nasty teď opepřila playlist Rádia Wave, ale před námi je další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát přináším kulturní tip, který se dotýká celého příštího týdne, a to sice na festival Inspiral Garden v Plzni. Ten se letos vrací vlastně už po sedmé a od 3. do 8. srpna promění Šafaříkovy a Smetanovy sady v Plzni v živý komunitní prostor plný hudby, DJ setů, debat, street foodu nebo třeba designu. Součástí programu bude taky oblíbený street food festival, Babylon na Plotně nebo třeba i Mint Market, a to s tvorbou lokálních designérů a tvůrců. Inspiral Garden dlouhodobě propojuje alternativní kulturu s místní komunitou, no a z veřejného prostoru potom vytváří místo setkávání, sdílení a nových zážitků. Za mě osobně výtečný line-up, ať už co se týče debat, tedy lehkého doprovodného programu, a nebo třeba hudebních vystoupení. A ještě o to víc je výtečné, že vstup na festival zůstává tradičně zdarma. Pokud tedy na místě budete chtít, můžete přispět, ale ten základ zůstává tradičně zdarma. Můžu zmínit, že hned v pondělí 3. v Plzni vystoupí třeba kapela Good Times Only, Pexeso nebo Marcel Židoc Holy Crap. Mezi DJs, kteří vystoupí v Movementu v Plzni, budou patřit třeba Twix, Knack a řada dalších. Proběhne taky debata Garden Talkies, město jako událost mezi slavností a každodenností. To je konkrétní titul té zmíněné debaty, kterou můžete zažít už v odpoledním čase hned 3. srpna. No a pokud chcete znát kompletní program Inspiral Garden na celý týden, tak koukněte na jejich velmi pěkně zpracované webové stránky inspiralgarden.cz. Je to velmi jednoduché.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.

dneska už docela legendární kousek téhle formace Kruang By na skladba Time You and I, teď v sobotním odpolední na Waveu. No a o řadě festivalů, které můžete navštívit příští víkend, tak o těch už dozajista byla řeč. Jeden z těch festivalů je třeba taky hudební festival Povaleč, nejenom hudební samozřejmě, a zejména na tuto stránku Povaleče chci apelovat teď v následujícím vstupu, protože krom toho, že si můžete zajít na line-up skvělé muziky, tak si můžete zajít třeba i na nějaký obsah Rádia Wave, co se týče našich podcastů. No a ten, který bych zejména ráda vypíchla, tak ten proběhne už příští týden v sobotu 8. srpna dopoledne, protože to si můžete zajít na naše podhoubí v rámci tohoto festivalu, tedy ekologický podcast Magdaleny Kořenové a Prokopa Pitharta, který ale tentokrát přivítá živě na festivalu Povaleč investigativní novinářku Zdislavu Pokornou z deníku N, se kterou budou probírat její novou podcastovou sérii Tykačův svět. Tuším, že už jste o ní pravděpodobně slyšeli, pokud ne, tak o ní můžete klidně slyšet úplně poprvé na festivalu Povaleč a dozvíte se spoustu důležitých informací. Je to série, která nabízí unikátní pohled na to, jak se velké biznisové zájmy dotýkají životu obyčejných lidí v těžce zkoušeném regionu a nakonec vlastně úplně všech občanů Česka. Tak pokud vás zajímá aktuálně vycházející série Tykačův svět, můžete o tom slyšet naživo se Zdíšou na festivalu Povaleč a to s moderací našich kolegů z podcastu Podhoubí. Povaleč už příští víkend, no a Podhoubí konkrétně v sobotu 8. srpna dopoledne. Teď už další položka našeho playlistu, ukázka aktuální tvorby. Dnes už poněkud legendární kytarovky The Strokes, tady singlovka The Fruits of Conquest.

0: Německo-kanadská hudebnice Alice Merton s trackem Waste My Life teď na vlnách Radia Wave, tak já doufám, že vy žádné takto negativní pocity nezažíváte dnes v sobotu 1. srpna 2026. Máme 5 minutek do 17. hodiny odpolední. Ano, má dnešní směna ve vysílání Waveu skutečně už pokročila. Máme před sebou poslední společně strávenou hodinku času, ale ať to nezaplním všechno mluvením a nabídnu taky nějakou muziku, protože tu předpokládám chcete o víkendu zejména, tak Vexehečí ještě před 17, ale hned poté zamíříme za energickým kouskem od Troje Sivana, tedy australská hudební scéna před námi. No a pak se posuneme zase na druhou stranu světa za britskou bratrskou hudební dvojicí Overmono. Užijte si je.
1: Důležité hlásení zo Skalických Vinohradov. Počas víkendu 7. a 8. augusta sa tu očakáva zvýšený výskyt dobrej hudby. V prírodnom areáli bývalého pieskovcového lomu sa bude konať už 13. ročník multižánrového festu Maringota. V rámci unikátnej dramaturgie zahrajú Moses Yuffie Trio, Sunbird, Past, Athena Chlebová a viac ako 20 ďalších kvalitných umelcov. Nebude chýbať stanové mestečko a sprievodný program pre deti aj dospelých. Festival si aj tento rok zachová svoju komunitnú atmosféru s obmedzenou kapacitou. Viac informácií nájdeš na festmaringota.sk. Mediálnym partnerom je Rádio Wave.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Tom a Ed Russellovi z Walesu. Tohle byla pořádná party v podání anglického hudebního dua Overmono, které můžete zažít naživo. Už jsem to dnes v rámci své směny zmiňovala jednou na letošním festivalu Popmese na brněnském velodromu a to už příští víkend, takže pokud si chcete užít trochu tance v podobném ražení, jako jste mohli teď poslední 3 minutky u nás v playlistu, tak připomínám příští víkend a Brno a festival Popmese. My pokročíme k další hudbě v rámci našeho playlistu. Možná už víte, že každou středu pro vás do playlistu nasazujeme nové skladby. No a právě tuto středu k nám do playlistu doputovala taky ukázka z připravované desky Popstar, za kterou bude stát americká zpěvačka, herečka a vlastně taky tanečnice Tina Shey. Ta teď nabízí zatím single z téhle desky s názvem Crash Out, který tak nějak navazuje na období, kdy po odchodu od velkého hudebního labelu znovu převzala kontrolu nad vlastní tvorbou, což si tak nějak uvědomuju, že už jsme v rámci hudebního světa skloňovali, zmiňovali opakovaně v rámci hudebních novinek teď a za poslední dobu, takže začíná to být zase velký trend, že hudebnice, kapely odcházejí postupně od velkých labelů a zkouší to na vlastní triko. Komu se to dozajista povedlo a stále daří, tak je to právě hudebnice Tina Shey. Pojďme si pustit ukázku její aktuální tvorby. A pokud se těšíte na nové album Popstar, tak zapisujte do deníčku, diářku datum 25. září, to totiž album Popstar vyjde. Tady aktuální novinka, Crash Out.

0: Herečka a taky naše kolegyně z Rádia Wave Eliška Soukupová jen nedávno otevřela debatu o tom, co je považováno za přijatelné ženské tělo. Na svých sítích totiž popsala zkušenost ze zkoušky společenských šatů, kde jí bylo řečeno, že velikost 38 je plus size. Proč herečky stále slýchají, že mají být štíhlé, dlouhovlasé a bez tetování? Rozhoduje dnes o úspěchu ještě talent anebo spíš Instagram a osobní značka? Poslechněte si nový Impact s Eliškou Soukupovou. Před námi je teď krátká ukázka. Celý díl můžete najít na wave.cz nebo ve všech podcastových platformách.
1: Já mám prostě pocit, že úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo zůstat hubená, když jsem hubená. Jakože to je fakt normálně, že to je HPPčko každý ženy. Ať už jako se staneš matkou nebo ředitelkou země koule, nebo máš 50 tisíc zaměstnanců, tak to, jakou máš postavu, je prostě alfa a omega všeho. Fakt mám pocit, že to tak je. A ty, co to tak nemají, tak dost často buď kecaj, a nebo trošku na to rezignovali. Jo? Ale já třeba mám kolem sebe i holky, které měly takzvaně tu dokonalou postavu, velmi štíhlou a to. A jelikož už třeba je jim jakoby skoro ke 40 nebo tak, ta postava se lehce mění, pořád vypadají absolutně geniálně, ale protože jakoby tahle kůže je najednou tady, opravdu o takhle moc, tak oni, hele, tady se mi děje něco. To je špatně, problém, alarm. Začala jsem chodit na pilates. A já říkám, a baví tě to? Nenávidím to. A já, proč tam chodíš? No, protože ta kůže se pohla o ten centimetr a to je už jenom cesta do pekel. Já si říkám, tyjo, takže fakt já si myslím, že prostě cesta, nebo jako úkolem nás žen od té doby, co se narodíme, je zhubnout. A nebo si udržet váhu, která je hubená.
2: Impact. O událostech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Ladíte sobotní odpolední on air na vlnách Rádia Wave a před námi teď poslední kulturní tip v rámci mé dnešní vysílací směny.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Tentokrát nabízím hudební pozvánku, která se dotýká konkrétně tohoto víkendu a bude to zítřejšího dne, tedy neděle 2. srpna. To se totiž můžete vypravit na koncert do pražského prostoru Meet Factory, kde odstartují zítra v 8 hodin večer. Pokud máte rádi kombinaci mat rocku, psychedelie nebo třeba krautrockové repetice, tak by vás rozhodně tento koncert měl zajímat. Jde tedy už o pátý v sérii letních koncertů na dvorku za Meet Factory, nikoliv přímo uvnitř budovy Meet Factory, ale ve venkovním prostoru. Tak tentokrát představí trojici kapel Vojdi, Síček a Aport. Rozhodně musím představit kapelu Síček, pokud neznáte, ty vlastně charakterizují takové motorické bicí, hypnotické melodie, repetitivní struktury, minimalistické texty a heslo méně je více. Síček odehráli i rádiový studio session, není to až tak dávno v našem proskleném studiu, rozhodně doporučuju pustit jakožto přípravu. No a ještě určitě zmíním kapelu Vojdi, to je art rockové power trio ze Slovenska, které nabízí takové progresivní kytarové riffy a neustálý rytmický groove a taky velké textové poselství. Tak pokud máte rádi tuto vlnu hudby, tak doporučuju Praha Meet Factory zítra, start v 8 hodin večer.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
2: Bo

formace Adventures teď chtěla všechno spálit. Burn Everything, skladba v sobotním odpoledni v jejich podání. Teď to ale zase naopak trošku ochladíme, protože před námi jedna z aktuálních novinek, kterou jsem ostatně k nám do pravidelného playlistu vybírala já sama. Stojí za ní, za touto novinkou, americká hudebnice Chelsea Wolf, která pokračuje v takové velké kapitole své temné tvorby. Když jsem zmiňovala, že se lehce ochladíme, tak to konkrétně se skladbou Cold, což je nová ukázka z jejího chystaného, a to už 9. studiového alba The Dark, které vyjde 21. srpna u Loma Vista, jak už tak bývá tradiční u této hudebnice. Je to tedy zpěvačka, skladatelka, multiinstrumentalistka, už téměř 2 dekády na scéně. Celé ty roky se pohybuje někde na pomezí gothic roku, doomu, folku, experimentální elektroniky, no a každá ta deska je vždycky trošku jiná. Někdy je hodně tvrdá, hodně kytarová, někdy je naopak docela mírnější a mám pocit, že ta nová připravovaná deska The Dark bude usedat spíše na tu klidnější polohu Chelsea Wolf. Já jsem hodně zvědavá na výslednou podobu nové dlouhohrající desky, velmi se těším, a pokud se chcete těšit se mnou, tak teď v playlistu Radia Wave skladba Cold, aktuální singlovka. No, pokud chcete vidět i videoklip, můžete se na něj kouknout na YouTube. Uvidíte tam takovou velmi zajímavou spiritistickou seanci, takže stále i vizuální paleta, která bývá Chelsea Wolf blízká. Tady novinka Cold.

Posledních 9 minut nás dělí od sobotní 18. hodiny a to znamená konec mé dnešní vysílací směny na Radio Wave. Teď posloucháte domácí kytarovku Coast of You a jejich skladbu Night is over soon, což vlastně není úplně platné, protože je to přesně naopak, ten večer teprve přichází. Já doufám, že jste si třeba vybrali i z nějakého kulturistánu, ať víte, jak ho strávíte. No a pokud budete i nadále poslouchat vysílání Radio Wave, tak vězte, že od 18. hodiny uslyšíte náš podcast Psycho, v 19 hodin náš podcast Buchty. No a třeba vypíchnu ještě z dnešního programu 22. večerní, kdy nabídneme s Brusu novou epizodu našeho podcastu Pod, kde bude tentokrát hostem umělec Jan Durina. Zpovídat ho bude můj kolega Kája Vladyka. Já vám přeju krásný zbytek dnešního sobotního dne, no a těšit se na vás budu zase zítra od 8. Tak se mějte hezky.

0: C26, Einstürzende Neubaute, OK Lou, Overmano, Anna von Hauswolf, Richard Miller a mnoho dalších. 6. až 8. srpna Velodrom Brno. Vstupenky na popmese.cz. Go Schnappem. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Stage Radia Wave.
2: Stage Radia Wave.
3: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Radia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
1: Stage Radia Wave.
3: Každé pondělí o 9 večer na Radio Wave.
4: Radio Wave. Děláme vlny.
5: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Psycho. Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychologi o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho. Na Rádio Wave.
3: Ahoj, tady je Pavel.
4: A tady je Kája.
3: A vítáme vás u dalšího dílu našeho pořadu Psycho.
4: A vítáme tady znovu našeho hosta, Mojmíra Sedláčka, psychologa a filmového publicistu. A víš, co je dneska Psycho? Dneska natáčíme totiž náš výroční díl, 20. díl.
3: Psycho a psychu.
4: Psycho a psychu, ale hlavně pátek 13. Takže to nemůže být víc hororový.
3: Okay.
4: A máme tady znovu hosta právě Mojmírek a popovídáme si s ním o psychu.
5: Tak já vám také přeju dobrý den a jestli můžu přispět svojí troškou do mlýna tady pomyslného, tak za mě je docela psycho, že i když se váš podcast jmenuje Psycho, tak na té úvodní fotce vypadáte spíš jako ty dvě holčičky z Shiningu.
4: Jo.
5: Už vám to řekl někdo?
3: Já jsem teda, když jsem viděl tu fotku prvně, jak jsem si říkal, že jsme jako z americký gotiky, jak tam jsou takový...
4: Jo, že já mám ty vidle.
3: No, ty vidle,
5: ale tak to je hned další možnost, ale... Tak jsem přemýšlel, jestli je to nějaký sofistikovaný filmový metavtípek, anebo jestli je to prostě jenom psychonáhoda.
4: Je to spíš psychonáhoda, ale budeme říkat, že je to hrozně sofistikovaný metavtíp.
5: Zní to líp, že?
4: Zní to líp. Hmm. To je vlastně mě Sagra taky říkala, že nás viděl, Spavor říká, že vypadáme jak sourozenci, takže jsme si něčem podobný, divně.
3: Ale to je jenom těma červenýma šatama.
4: No ne, tak tmavý oči, modrý, tmavý vlasy, modrý oči, že to tam jako, že jsme si jako podobný, tak možná ještě víš ty dvě Sagry.
3: No americká gotika, no. Prostě
5: no tak vesnice, kdybyste společně vyrazili někam do odlehlého hotelu, tak opatrně při tom toulání po chodbách, jo? Víme, jak to dopadá. Končí legrace.
3: Dobře. Tak a o čem se teda dneska budeme vykládat?
4: Dneska budeme rozebírat vlastně film Psycho. Možná teda na úvod řekneme, že budeme prozrazovat docela zásadní spoilery, kdybyste ten film ještě neviděli, ačkoliv...
3: Kdo mohl tenhle ten film nevidět?
4: No, hodně lidí ho nemuselo vidět.
5: Bavili jsme se o tom před chvilkou, jestli u bezmála 66 let starého, to je takové téměř ďábelské číslo,
4: jo,
5: že?
4: To je dneska
5: no. Ďábelské
4: jako...
5: výročí, no. Tak bezmála 66 let starého filmu, jestli se dá mluvit o upozorňování na spoilery, ale jo, přece jenom raději.
4: Myslím si, že třeba člověk to viděl, ale by mohl jako díky tomu to vidět znovu třeba jako jinak.
3: Můžu vložit drobný interní dotaz pro naše posluchače. Viděli jste Psycho? To od Hitchcocka, myslím. Jestli ne, tak se na něj běžte podívat.
4: Máte Psycho? Máte Psycho? A mohla bych ho vidět?
5: Když se takhle svých posluchačů ptáte, odpovídají vám? Slyšíte to? Slyšíte teď ty jejich odpovědi?
4: No jestli jo, tak je to problém.
5: Tak je to trochu Psycho, že?
4: Je to Psycho. No.
3: Je to tak.
4: Jste tady udělali takový nadaistický kroužek? Nevadí.
3: Dobře, jak jsem pochopil, tak ty ses vlastně zaobíral psychem. Na co jsi přišel?
5: Byl to jeden ze tří filmů, na kterém jsem se ve své knize o psychologii filmu snažil ilustrovat různé takové filmovědné nebo psychofilmové Jasně. jevy. A to právě proto, že ten film toho skýtá opravdu docela hodně. No. Je to taková výstavní skříň nejen Hitchcockovy tvorby, ale je to docela zásadní milník v kinematografii, protože opravdu ten thrillerový žánr a nejen ten, tak obohatil o spoustu postupů, které se dodnes různě používají, různě na ně můžeme narazit a stal se z toho opravdu...
3: Dneska třeba jako zevšednili ty postupy, je to...
5: No, já bych řekl, že dneska, když by se člověk, který ještě neviděl ten film Psycho, tak když by se na to dneska podíval a už tedy v nějakém dospělém věku, tak já si myslím, já se obávám, že už to na spoustu těchto prvodiváků nebude fungovat tak, jako to fungovalo na nás třeba, nebo rozhodně to nebude fungovat tak, jak to fungovalo na diváky, kteří to svého času viděli v kinech.
3: Já jsem se toho hrozně bál, když jsem to viděl. Televize to bylo.
5: Já taky, naštěstí jsem to viděl jako relativně malý.
3: Ano, já jsem to viděl jako malý kluk, takže to bylo jako, no.
5: Ale že vlastně už je to právě tím, jak se to stalo takovým velmi citovaným až leckdy mnohokrát taky parodovaným filmem, tak si myslím, že spousta těch momentů už je opravdu těžký je brát úplně vážně a už si spíš člověk, když potom uvidí ty scény v tom filmu, tak se snadno stane, že si vzpomene spíš na nějakou tu citovanou, parodovanou scénu z něčeho jiného, což vlastně, což nás vytrhává potom z toho zážitku. Takže já si myslím, že ten film sám o sobě je pořád skvělej z hlediska napětí a z hlediska, jak se daří mezi těma postavama a při jejich interakci budovat právě napětí a ty a takový pocity nepříjemnosti, nejistoty a tak. Ale vlastně ty nejděsivější okamžiky, jako je samozřejmě ta slavná sprchová scéna, která opravdu bez přehánění změnila celou kinematografii, tak no a právě kvůli těmhle okamžikům už se na to nedá dívat s úplně vší vážností, protože všichni už jsme to, i ti, co neviděli ten film, tak rozhodně na nějakou variaci té scény narazili, takže pak si, jakmile to uvidí, tak si řeknou, jo, to je vlastně tohle z toho a je samozřejmě dobrý vidět ten originál, ale těžko si dokážu představit, že to bude mít tu
4: působivost. Já jsem scénu viděla prostě v těch, já nevím, možná by bylo fakt 10, jakože jsem byla fakt hodně malá, ale že fakt to, jako v tu dobu, když jsem to viděla, tak to bylo opravdu jako ikonický, že máma mi říkala, je to horor a já jsem se vždycky bála spíš takových těch mimozemštěnů, těchto věcí a tady to bylo úplně jiný, ale ta scéna jako byla fakt, mi zůstala jako v hlavě. Pak jsme si teda ze Segrou furt jsme chtěli hrozně natáčet filmy, jak jsme ji přetáčeli doma ve sprše, tak to máma dost nadávala, protože furt jenom řvala na nás, že řveme. A pak tam byla všude ta umělá krev. Ta nešla pak umejt.
3: Vy jste si takhle hráli, jo?
4: No, jakože že mě Segra zabije a já furt tekla voda a furt jsme řvali, že já jsem měla Segra ten výkřik.
3: To jste měli zajímavý hry.
4: Jo, my jsme si hodně hráli.
5: Ale tak na to je ta koupelna ty kachličky zase dobrý, ne? Kdyby to byl koberec v obýváku, tak to se pak čistí hůř, že jo?
4: No, to pak skončilo na normální zdi. No.
3: A co to byla? Malinovka to byla? Nebo
4: ne, mělou kres jsme si nějakou namíchali. My jsme byli gotičky, to víš, my jsme nebyli žádný fušeři. To jako bylo. Ale byla to sranda. Ale jakože fakt ten film jako ve mně zanechal hrozně moc. Ještě takový fun fact, že to bylo asi poprvé natočení, jak se Plachuje záchod, že jo? To nikde nebylo v žádném filmu.
5: To bylo, to bylo do té doby velmi tabuizovaný.
4: Jo, anebo i tam ty scény vlastně na začátku, kdy ona je tam s tím svým milencem, že jo? To Marion, ta hlavní
5: jenom
4: postava.
5: Jenom bez podním prádle, tak to bylo do té doby velmi odvážný. I tím, jak bylo naznačený, že je to vlastně mimo manželský vztah,
4: jo,
5: nebo
4: prostě
5: milenecký vztah, tak to bylo už od začátku takhle na hraně, no.
4: Jo, takže a ještě, co se mi tam taky líbilo, nebo líbilo, to zní hrozně, ale že vás takový to, jako, že se nebál zabít prostě tu postavu, který si uděláš ten vztah, jo. Že to mi přišlo taky zajímavé.
3: Takže taková hra o trůny?
4: No právě, jako.
3: Je to moderní variace. No.
5: Taková hra o trůny dřív, než to bylo cool.
4: Ale ne, že to vlastně, to jsem pak mám vlastně na hře o trůny ráda, jo, že jsem nikdy nevěděla, co přijde, že třeba teď ve Stranger Things mi to úplně štvalo, že tam nikoho nezabili. A že tady ta smrt byla opravdu jako fakt šokující, že byla pro mě, jsem ji nechápala, já jsem myslela, že se to nějak vrátí, že to je jenom nějaká fantazie, takže to mi přijde jako fakt super.
5: To je vlastně důležitá věc i z hlediska takových zlomových, řekněme, marketingových technik, který kolem toho Hitchcock vytvořil, totiž, že nedělal k tomu filmu novinářský projekce, nebo nedovolil, aby novináři, kteří psali recenze, tak aby ten film viděli dřív než běžní diváci, aby právě neprokecli nějaký takhle zásadní zvrat a potom apeloval i na ty samotný diváky, aby když už to viděli, tak aby se o tom nikde nerozšiřovali, dokonce byli takový vlastně nedokážu říct, nakolik to byly takový marketingový mýty, nebo nakolik se to opravdu, opravdu plnilo, ale že Hitchcock říkal pravidla, že po začátku filmu nesmějí ty uvaděči nechat diváky vstoupit do sálu, že je opravdu potřeba to vidět od začátku, protože tehdy byla poměrně běžná praxe, že se na ty filmy chodilo třeba v půlce, pak se odešlo, pak se to zase vidělo jindy, jiná část a tak, a že tady opravdu Hitchcock chtěl, aby člověk od začátku viděl ten příběh, vytvořil si nějaký očekávání, jak je vystavěný, viděl tu hlavní postavu, pochopil, že teda půjdeme s ní, že to bude nějaký kriminální.
3: Takže nás by v tenhle ten okamžik nenáviděl za to, co děláme.
5: Takže nás by nenáviděl snad už 66 let od vzniku filmu a tuším, že 46 let od jeho vlastní smrti už bychom
3: už
5: snad jeho hněvu unikneme, tak ale nebyl by za tohle úplně rád, samozřejmě. A právě chtěl, abychom od začátku šli s tou postavou, vytvořili si očekávání, že budeme sledovat nějaký kriminální příběh o sekretářce, takové lehce morálně pochybné, právě tím, že ukradla peníze a má nějaký nemanželský poměr, ale zároveň v celku sympatické, provázené nějakými obavami, úzkostmi, což je poměrně jednoduché a vděčné se divácky napojit. Takže budeme sledovat její příběh a jestli se jí to podaří nebo ne. No a po nějakých 40 minutách nastává zásadní zvrat, který opravdu nikdo nečekal.
3: Dobře.
4: No.
3: Pojďme možná se přesunout k psychologii, teda toho psycha, kde stojí.
4: Ono vlastně Norman Bates, nebo jakoby ta postava, byla inspirovaná Edem Deanem, sériovým vrahem, který měl jako velmi specifický vztah se svou matkou, teď vlastně vyšla série Monsters a za mě to je teda jako fakt jako eticky špatně, ale ještě je to opravdu jako fakt hrozný. Jo, ale tak dejme tomu prostě, ta propagace byla velká, vyšlo jim to, ale je tam právě taky, jsou tam vlastně to, jak ten Ed Gein ovlivnil tu popkulturu, protože díky němu vlastně vznikly, že jo, texaský masakr motorovou pilou a pak vlastně Psycho a je tam právě zobrazený Hitchcock, který vůbec nevypadá jako Hitchcock a vlastně by to celou dobu nedošlo, že se baví s Hitchcockem. Aha. A až po nějaký době, když jsem to jako koukala, tak mi to došlo, že to teda Hitchcock a taky si myslím, že co je tam ještě velký problém, že často si tam lidi říkají, že on má schizofrenii, anebo že má teda rozdvojenou osobnost, teda nebo poruchu. Jak je to?
5: Mnohočetnou
4: poruchu osobnosti. No. Něco takového.
3: To je taková ta věc, co nikdy nikdo neviděl.
4: No, přesně. Ale právě, že to je taky hrozný průšvih, že taky lidi všude patlají dohromady, že to ta schizofrenie. Já si myslím, že to je jeden z těch filmů, kde udělal takový ten mýtus té schizofrenie, že to ta rozdvojená osobnost.
3: Jasně.
4: Že on má tu rozdvojenost.
3: To mě zajímalo, kdy to přesně je. Jo? Protože možná, abychom teď vysvětlili našim divákům, posluchačům, kteří by se v tom teď mohli ztrácet, existuje představa populární, že když má člověk schizofrenii, tak má jakoby víc osobností. Jo, ale to je skutečně jenom populární představa. Jo? Charakteristikou schizofrenie jsou spíš bludy. Jsou to nějaké jako představy, které nejsou úplně sdílené ostatníma lidma. Jo? Takže to může být nějaký příklad, já nevím, co sledují mě mimozemšťani. To je spíš charakteristický pro...
4: Anebo jsou tam právě halucinace, než... že opravdu někoho vidí, tak, jo, tak. Jak v té čisté duši, že opravdu jako viděl nějakou postavu.
3: A ty bludy jsou jako asi nej...
4: A ta mnohočetná porucha osobnosti, to je, že třeba jako údajně se to stává, málo kdo to zase viděl, je to taková hodně
3: právě
4: specifická.
3: Existují psychologové, psychiatři, kteří zpochybňují, že vůbec něco takového existuje.
4: Ale jako, kdyby to teda existovat mělo, tak je to o tom, že třeba člověk nějakým právě vlivem traumatu si vyvine vlastně nějakou svou safe osobnost, kam dává prostě třeba jaký špatný myšlenky nebo své špatné pocity. A vlastně si to rozdělí a třeba právě ve vzteku, kdy tam třeba u toho Normana Batese, tam to přesně bylo ve chvíli, kdy on pravděpodobně, že ho žádal na tu matku a teď vlastně, když prožíval nějaký to vlastně nějaký vzrušení nebo to, že se mu ta ženská líbila, tak vlastně začal mít tu žádlivost a tu osobnost svůj rozdělil do té matky, že jo?
3: Jasně.
4: Ale je to takový, je to hrozně freudiánský, já jsem asi uvědomila, jak je to freudiánský film, že jo, že to je prostě úplně jako...
3: Freud byl v té době jako hodně populární.
4: No právě, že velmi populární a že právě ten sklep, že ten barák má ten sklep, to přízemí, jo, id ego, super ego, že jo, na té půdě bydlí ta matka, to super ego a, to, a ten a v tom sklepě, on tam se užívá.
5: Tak ono dokonce nejenom na půdě, ale že je tam ten poměrně přízemní motel a za ním na kopečku je ten
4: ano.
5: Goticky se tyčící rodinný dům, kde bydlí ta matka, že jo, tak tam je to vlastně ještě tam, jako vizuálně už by to nešlo stvárnit asi doslovnějším způsobem.
4: Jo, jako, jo, přesně, jestli potřebujete zobrazit id, ego, super ego, koukněte na psycho.
3: Když už mluvíme o id, ego, super ego, co se tím má na mysli, to je Freudův, jsou Freudovy pojmy, s kterými přišel svýho času, to bylo hrozně jako převratný a originální. A chce se tím říct, že Freud si představoval, že naše mysl má vlastně jako přinejmenším tři takové oblasti, které na sobě můžou být do určitý míry nezávislý. Jo, id, že jsou to nějaké naše pudový přání, ego, to jsem to já, že jo, to je ten prostě člověk, který se racionálně rozhoduje, a superego, to jsou ty moje nějaký kontrolní mechanismy, nějaký moje etické normy, něco, co mě ovlivňuje, a Freud to tehdy spojoval právě s působením rodičů při výchově.
5: A stojí podle mě za pozornost, že právě jak jste říkali, že v těch 50. 60. letech na jejich přelomu právě psycho vzniklo, tak v té době byla v Americe ta psychoanalýza velmi, velmi oblíbená, což taky souviselo s takovou nejistotou toho poválečného období, že jo? Kdy se nějaké jistoty rozpadly, zároveň se objevila nová hrozba v podobě studené války, která tak pomalu propližovala se do té americké společnosti, všichni to známe, McCarthyismus a obavy z komunistů a tak dále. A zároveň ten ideál té americké rodiny, takových těch předměstí, těch
4: manželka,
5: zastřižených trávníků a upravené manželky, které jsou doma, vaří a tak. Potom to taky ve svých filmech opakovaně si z toho dělal legraci David Lynch.
3: Mm-hmm. Jasně.
5: A vlastně z tohohle podhoubí vlastně i vznikla ta kniha Roberta Blocha, Psycho, jejíž adaptaci Hitchcock natočil.
3: Dává smysl, že zrovna v těch 50. letech freudiánství jako tak moc jede v Americe, je taky daný druhou světovou válkou, kdy prostě že jo, ty lidi, kteří měli s Freudem co dočinění, tak museli utíct a velká část jich utekla do Ameriky. Jo.
4: Jako vlastně tam jako jel do
3: většina
4: doby
3: různých směrů dalších, který se rozvíjeli v Americe potom, tak byli od těch lidí, kteří utekli před válkou.
5: A zároveň ta psychoanalýza nabízela spoustu odpovědí na ty otázky, který v té poválečný nebo studenováleční společnosti byly rázem.
3: A nabízela je jako iracionalitě lidských,
5: jazykem právě, na který lidi slyšeli. A zároveň ten spisovatel Bloch právě říkal, že tu svoji knížku napsal skoro celou, aniž by o řádění zrovna tohodle sériového vraha věděl, a že až na konci, když dopisoval nějaký poslední kapitoly, tak tam nějakou narážku na Eda Geana vložil, aby to bylo provázaný s tím reálným děním. A až o něco později, když vyplavali na povrch nějaký detaily o tom, jak fungoval, jaký měl vztah s tou svojí dominantní matkou a tak dále, tak vlastně, že byl sám ten spisovatel překvapený, jak moc se ta jeho umělecká vize podobala té realitě. Takže ono to podle mě nějak ten reálný život a umění v té době opravdu oboje odráželo to, co se v té americké společnosti dělo, a je vidět, že ty psychoanalytické výklady v tomhle případě dávají nějakým způsobem smysl, že ta na povrchu taková uhlazená slušňácká společnost, pod níž to vlastně vře nějakým způsobem a skrývají se tam nějaký nečekaný zla, takže je to něco, co vlastně jak mezi těma lidma bylo. I vlastně ten Bloch říkal, že si představuje, že i na malém městě, kde se zdánlivě všechno rozkřikne a všichni se mezi sebou znají, takže je klidně možný, že ten člověk, co bydlí ve vedlejším domě, je nějaký takovejhle tajemný sériový vrah, i když je to plachej, nesmělej, sympatický člověk, tak je vidět, že nějaký tyhle myšlenky v té společnosti byly, a tím se ta doba odlišovala od těch předchozích, a ta psychoanalýza právě s těmahle potlačenýma pudama, touhama, potřebama, který nějakým patologickým způsobem vyvírají na povrch, tak uměla docela hezky pracovat minimálně v tom názvosloví.
3: Jasně.
4: No, tam bylo taky právě zajímavý, že často třeba člověk, nebo i z těch starých filmech, jako mi to funguje tak, že vlastně jak poprvé nějak vidíš tu postavu, nebo jako v nějakých prvních chvílích, tak z toho často umíš vlastně vyčít jako hrozně rychle ten charakter, že to mě právě rychle postavit, aby si pochopil. Což teda u toho Normana Batese, což je taky super, jako to zase muselo být v té době hrozně, dneska už nám to přijde normální, jo, že ten člověk něco schovává a je to najednou jako jinak, jak když jsem poprvé přesně viděla Star Wars a pak jsem zjistila, jako že to jsou ty sitové, že jo, a že jak je to jako složitý, že jo, tak jsem vlastně úplně jako unešena, že jsem to nečekala. Ale tady se mi líbí, že vlastně on je vyklesný takový hodnej normální kluk a ještě ten herec, jako on fakt má tak jako krásný oči, jo, že prostě jak má opět jako dlouhatánský ty řasy a ty kouká jak pejsek, prostě jako jasno, takový kutíka, tady máte ten sendvičíček ňami a pak vás takhle ubodám v té koupelně, jo. Tak,
5: to je takzvaně hned,
4: ale že vlastně tam ho popisuje ten psychiatr, že, který pak jako zajímá, jako jede, a ten ho vlastně docela dobře popisuje.
3: Jasně.
4: Že jako velmi, jako myslím si, že trefně, jo, samozřejmě jazykem té doby, což dneska asi a to,
3: ale... Dokáže to vybavit, jak ho teda popisuje? Nebo co
4: on,
3: teda?
4: On ho právě popisuje tak, že vlastně on zabil svou matku a otce.
3: Ano.
4: A že teda, že otec mu zemřel, takhle, otec mu zemřel, on měl z toho hrozný trauma a vlastně pak se zamiloval vlastně do té matky, freudiansky, okay, že ji chtěl tak jako chránit, ale vlastně na ní žádlil, ona si našla novýho partnera a on je pak zabil, jenomže ta matka byla hodně kontrolovačná, hodně jako se mu spala do toho života a byla velmi přísná, což teda vlastně sedí k tomu Edu Geanovi, že ta jeho matka byla silně pobožná a strašně přísná a opravdu tak jako puritánsky, byla vlastně tak jako vlastně podivně posedla jako tou sexualitou toho svého syna a on vlastně ji tak jako miloval,
3: jako
4: že...
3: kontrolou sexuality toho syna?
4: Jo, taky. A že vlastně nesmí mít nic s těma holkama, nebo že ho třeba načapala jako při nějaký masturbaci, aby, jako, to on tam nějak popisoval, ale on je to takový, taky zase JPP jedna paní povídala, jo.
3: Jasně.
4: Nicméně tady právě to bylo v tom psychu, že ta matka byla taky takhle hodně kontrolovačná, on ji miloval a pak ji vlastně zabil a vlastně od té doby se mu to jako rozjelo vlastně ty hlasy v hlavě, což je vtipný, že to má i ta Marion, že jo, že ta si to taky jako v té hlavě má ty hlasy, nebo toho jako jak ji vyčítej, že sebrala ty peníze a že utekla, protože jsou si tam jako hrozně podobní. Takže tam on to vlastně popisuje jako docela jako dobře a on ve chvíli, kdy je právě ve stresu, a nebo je právě v tom, že ho ta Marion se mu nějakým způsobem líbí, tak se převtělí do té matky. A tam to říká, že to převlíkání aby za
3: to,
4: ženu...
3: Aby to jako potlačil tenhle...
4: No, a že to převlíkání za ženu Marion není jako nějaký, jako tam říkají transvestita, jo, to už dneska asi se ani se nepoužívá, jo, ale že to nemá nic společného s nějakou sexuální jako fantazí, ale že to přeměnilo toho charakteru. A že to udělala matka, ne on. On uklízí škody.
3: Jasně.
5: No a to je taky vlastně podle mě docela zásadní scéna, když po té vraždě bez prše, což je teda zlomový moment, že se rozpadnou naše divácké očekávání a my si říkáme, aha, tak ten film teda bude dál pokračovat zjevně úplně jinak, než jsme si do téhle chvíle mysleli. A nějakou chvíli, vlastně než se na scéně začnou objevovat další postavy, tak strávíme s tím Normanem, který hlavně uklízí tu koupelnu. Což je taková, což je vlastně zábavný, jako to, myslím si, že to byl od Hitchcocka hrozně chytrej tah, že my vlastně s něčím takovým jako banálním, jako je uklízení koupelny. Vlastně se na to dokážeme naladit, je to něco, co vlastně známe, čemu rozumíme a zároveň jako fandíme tomu, aby to uklidil, že jo? Protože jo, vlastně
4: když uklízí to auto a teď mu nepadá do té vody tak už tam zajede.
5: Jakože samozřejmě vlastně tím, jak tam v tu chvíli není žádná jiná postava, čili jako naše nějaký divácký zájem se nemá k jakomu jinému upínat. Pak už se začnou objevovat nějaký další figury a už se to tak rozmělní trochu, ale vlastně chvíli se stane snadno to, že fandíme tomu zabijákovi, ne samozřejmě v tom, aby jako zabíjel dál, ale že chvíli se pokouší dělat nějaký takovýhle normální úklidový věci a my se přistihneme, že si tak empaticky říkáme, no a tak to vlastně by bylo dobrý, kdyby se mu to podařilo, že jo? A vlastně vidíme, že on sám, jak je už zase zpátky ten Norman a je takovej plachej, nesmělej, zklamalej, má kolem toho špatný pocity, že to není nějaký bezcitný zabiják, nějaká lidská zrůda, kterou bychom odsuzovali v jakýkoliv okamžik, ale že si říkáme, no tak snad se mu to podaří. A to je vlastně hro, to vlastně vyvolává divácky hrozně konfliktní

0: poprvé, tak jsem jako nevěděla ty komu fandit a měla jsem úplně jako hrozně smíšený pocit z toho a jako vlastně závidím těm lidem v těch 60. letech, že to mohli takhle jako vidět, protože nic takového tady do té doby nebylo.
1: Jasně, no, to musel být zážitek, teda jako jít na něco takového roky, na to muselo být super.
2: Je vlastně zajímavý a to teda doporučím zároveň, že v ten samej rok šel do kin i film Šmírák, který je skoro o tom samým, ale propadl hrozným způsobem v kinech po úspěchu Psycha, že to bylo jako velmi podobný, taky takovej právě nesmělej fotograf, amatérský kameraman, který se dívá a ten film je ještě mnohem voyerštější než Psycho, že ta postava se dívá na svět neustále hledáčkem kamery a jako sleduje to svoje okolí takhle vlastně osobněně, že to neprožívá sám, ale že ten svět opravdu takhle jako sleduje prostřednictvím nějaký technologie. A z něj se pak samozřejmě taky jako vyklube zabiják, ale je to vlastně, řekl bych, že nakonec nehorší, že je to opravdu výborný film na velmi podobný téma, který tak nějak skončil ve stínu toho Psycha, ale bylo vidět, že oba dva tyhle filmy o těch, ať už o tom voyeurství nebo o té struktuře osobnosti a o těch patologiích a tak, vyprávějí nebo k ním přistupují z toho, řekněme, psychoanalytického pohledu, takže opravdu to v té době se do těch filmů dostávalo docela hojně a taky je to takový logický rozuzlení toho, že když v 50. letech vznikalo množství hororů o obřích mravencích a vlastně nějakých bizarních mimozemšťanech, který většinou třeba souvisely právě se strachem z komunistů jako nějaký jiný společnosti, která teďka bude Američanům diktovat, jak mají žít a že se musí zbavit emocí a tak dále a tak. Takže se jako postupně ta pozornost přesunula právě k těm jednotlivcům, který jsou nenápadní, jsou v té společnosti, jsou mezi náma, ale přitom jsou nějakým způsobem odchylující se.
0: Jen to vlastně jako přijde, to je vlastně docela zajímavé, toho Šmíráka, to jsem neznala, takže to pustím svojí mámě za trest, za to, že mi ukázala Psycho, který má, mami, tak zdravím tě.
2: Tady se blíží nějaké vyrovnání nějakých mezigeneračních účtů.
0: Jo,
2: je vlastně na tom filmu do dneška super, jak je opravdu tam spousta momentů provázaná, i když to člověka na to první zhlídnutí ani nenapadne, že tam se třeba mnohokrát jsem četl v interpretacích v souvislosti s tou sprchovou scénou, že tam je řada momentů, který tak předjímají, že se tý Marion stane něco takového, jako když právě jede autem v bouřce do toho Batesova motelu a teďka vlastně teďka ten prudkej liák buší na to auto a vydává zvuky, který nejsou úplně nepodobný těm smyčcům, který se potom ozvou v té sprše a zároveň, když ty stěrače tak prudce máchají a snaží se stírat ten déšť, tak zase je to obdobný pohyb jako ten nůž, který se zdánlivě zabodává do toho těla, což je na tom taky fascinující, že se vlastně reálně vůbec nezabodne ani jednou, že jako to tam taky Hitchcock řešil s tehdejšíma cenzurníma omezeníma, že tam nesmělo být explicitní násilí, aby ten nůž pronikal do lidského těla, takže ono to tak tím rychlým střihem to tak vypadá, ale vlastně pořád je to jenom, že se jako nůž tak nějak motá okolo těla a k nějakému narušení tkáně nebo pokožky tam vlastně v žádný moment nedochází a je to jako
1: a
2: úplně...
1: A když, tak je to do toho závěsu.
2: Takže je to vlastně magický, že to působí chytrý, děsivě, nebo jak chytrý. Jsem říkal, dneska už je ta působivost téhle scény trochu umenčená, ale že to opravdu působí báječně jenom právě těmadle filmovejma fíglama.
3: Domácí úkol.
0: Takže dnešní Psycho o Psychu. Psycho o Psychu jako do závěru, co jsme si jako odnesli, nebo jako já jako prostě, je to fakt hodně ikonický film pořád. Mm-hmm. Já si myslím, že stojí za to, že i když všichni víme, jaký to je, tak se na to opravdu podívat. Myslím, že někde občas dělají projekce v nějakých kinech nebo v nějakých letňácích dělají projekce Psycha občas.
2: Jasně. No, já bych k tomu doplnil, že i když právě známe některé momenty, jako jsme nějak obeznámení s tou popkulturní verzí postavy Normana Batese, řekněme, a že známe třeba tu sprchovou scénu nebo nějaký takovýhle okamžiky, tak si myslím, že i zbytek toho filmu právě, kde je

0: spousta napětí v obyčejných dialozích postav, kde je vidět, že Norman je takovej trochu nervózní, když se ho ty jednotlivý postavy, který ho navštěvujou, tak když ho zpovídají, tak je tam opravdu neustále přítomný napětí a myslím si, že v tomhle ohledu ten film výborně funguje pořád a je velmi inspirativní z hlediska toho, jak pracovat i s takovýma obyčejnýma momentama ve filmu, aby nás dokázali dostat.
1: Jasně. Mně tak napadá, že tam vlastně je spousta momentů, který nás dneska už nepřekvapujou, protože je běžně převzala kinematografie, jako takhle se vypráví příběh o nějakém thrilleru. Ale pak, jak říkáš, tam bude ještě spousta momentů, s kterými vlastně jsou furt jako zajímavý je vidět a nechat je na sebe zapůsobit.
2: Já bych možná tady dala domácí úkol jako našim posluchačům, ať se znovu podívají na Psycho.
1: to je dobrý domácí úkol.
0: Jo? Znovu nebo konečně?
2: Znovu nebo ano. Konečně.
1: Znovu tak, nebo konečně, přesně tak.
2: Tak, Sašo.
1: dobře, tak jo.
2: Tímto se s vámi loučí pořad Psycho, Kája.
1: A Pavel.
0: A já se také loučím, děkuji.
2: Děkujeme Mojmírovi za jeho vhledy.
1: A toto je taková pěkná tečka za Psychem o Psychu.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Šebestou na Rádio Wave.
4: Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: zpátky main.
1: Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
4: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
4: Hergot.
1: Každou neděli od 18 hodin
4: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
4: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
4: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
4: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Buchty.
1: Ducha plná talk show o všem a o ničem, co život naděluje a bere.
2: Buchty.
1: Buchty se Zuzanou Fuchsovou a Ivanou Veselkovou na rádiu Wave.
5: Dobrý den, dobrý večer, dobré odpoledne a tak dále. Vítáme vás při poslechu pořadu Buchty, který je o všem a o ničem. Dnes je tu kromě Ivanky Veselkové a mé osoby a dobré nálady také Iva Stáncová-Kevešová, snad jsem to nepopletla, která je učitelkou na prvním stupni, je to tak? A mnoho jiného, a to se dozvíme.
6: To se všechno dozvíme. Ahoj a čaudy. Ty jsi byla nominována svým příťou, je to příťa nebo manža už?
7: Je to přítel.
5: Suntubi příťa?
6: Příťa, ne, to už není právě Suntubi, on manža. Už je. Takže je to příťa a on napsal, všimněte si i toho překrásného slohu, opravdu nádherný e-mail, obsáhlý, dlouhý, hodně se tam rozepsal, ale myslím si, že každý češtinář a češtinářka by cenili, jak se tady posnažil i po té slohové stránce.
5: Je to tak?
6: Takže můžeme, myslím si, začít naše oblíbená kratochvíle, a to je čtení e-mailů, které nám dorazily.
5: Já bych to jednou vydala jako takový sborník. A toto je za mě jeden z nejhezčích e-mailů.
6: To by dostalo
5: e-mailů.
6: Zesko, podle mě magnezi literu.
5: Já bych si to četla. Jeden z nejhezčích e-mailů, koncepce, pěkné
6: dorazily.
5: Odrážky, pěkné odstavce a navíc je to důkaz lásky, žádného cynismu.
6: Přesně tak, takže můžeme...
5: Tak, že to dopadne dobře s vámi.
6: No, uvidíme, jo, já myslím, že dobře, že dopadne to natáčení, tak to samozřejmě dopadne vždycky dobře, jak to dopadne s vámi. To je ve hvězdách, ale určitě krásně, takže Zuzko,
5: jdu na to.
6: Čti.
5: Dobrý den, a píše to teda přítel Ondra.
6: Mm-hmm, ano.
5: Dobrý den, Buchty. Odrazil to graficky, cením. Osmělil jsem se vám napsat e-mail, jelikož si myslím, že bych vám... Velké V, Ivanko, krása, mohl doporučit zajímavého hosta, čárka, mojí přítelkyni Ivu.
6: A tam, Zuzko, já ale pozor, vidím jakoby takový zajímavý problém, chybičku nevím, nejsem takzvaně gramatik ani Stanislav Zajíček, že to oslovení to vám se podle mě používá, když si někoho vážíš, ale
5: to
6: zároveň když mluvíš k někomu jako v jednotném čísle, si myslím.
5: Ne, může být i ne, víc.
6: I víc lidí, jo, může být. Takže
5: když si vážíš víc lidí, tak jo. Ale kdyby si s jednou z nich nevážil, tak stáhneš to
6: večko. A když si nikoho nevážíš, tak to píšeš vždycky
5: no,
6: s malým.
5: S malým. Mm-hmm. No, takže to je v pořádku. Mm-hmm. Pokračuj dál. S Ivčou jsme zamilovali.
6: Tam chybí si.
5: A s Ivčou jsme si zamilovali odnož vašeho odnož. Podcastu Buchty čtou.
6: Krásné slovo, odnož. Mm.
5: Oba máme rádi literaturu a váš s velkým V, speciál se Standulou, nám přišel skvělej a hltali jsme každý díl. Tady se mi líbí hezký ten přechod od nehovorové češtiny k hovorové. Skvělej, hltali jsme každý díl. V závorce doufám, že bude další řada, klidně pošlu tipy na knížky. Dokonce jsme byli i na váš živák, vraždy detektivky Pou je láska.
6: Na
5: základě Buchet čtoucích jsem objevil původní Buchty a začal vás i tady poslouchat. Líbí se mi ten koncept z hosty, které navrhnou posluchači a kdo ví, třeba u vás uslyším i svou Ivku. Hmm. Tady už teda manifestuje tlačí.
6: Tady už tlačí svůj bez. A teď mě by teda zajímalo, Ivo, Ivko, jestli to bylo skutečně tak, jak zde nepřítomný Ondřej píše.
5: Ondřej čeká dole z kufry.
6: Že on se sám osmělil a navrhl tě, proč, ale to nebylo tak, že když on to první poslouchal, proč jako nenavrhl sebe, anebo proč neřekl tobě, ať navrhneš jeho. Proč on navrhl tebe?
7: No, já už jsem to naznačovala Zuzce, on je ještě stále poměrně dost zamilovaný
5: jako
7: za mě.
5: Do tebe.
7: Ano. Takže,
5: do tebe.
7: Takže to a měl jako pocit, že jsem tak zajímavá, jak tam pak jako vypisuje, což já jsem si teda, nevím, jestli to dobře nebo špatně, ale už jsem si to jednou četla. A proto teda mě tam jako nanominoval a to bylo i překvapení a byl to vlastně dárek ročnímu výročí.
6: No a teď mě teda zajímá, jestli ty jsi z toho byla spíš jako negativně překvapená, nebo pozitivně překvapená, ne? Já bych třeba jako dárek uvítala třeba pěkné tepláčky, kdyby mě někdo nanominoval do podcastu.
5: No, pořadu, který neposlouchám.
6: No právě, třeba. Tak nevím, jako bych...
7: Ne, byla, protože jsem to taky brala tak, jako, tak jak to asi i úplně je, že prostě je to výraz jeho obdivu.
5: Jo, není to nějaká manipulace,
7: ne,
5: podla.
7: Ne, a lásky teda. A mimochodem tepláky už jsem taky dostala. Jsem dostala na Vánoce teplákovku.
6: Tak to se cení.
7: Respektive poukaz a jediný, co jsem si tam vybrala, byla teplákovka.
6: No, ale tak se jako vždycky hodí.
7: Tepláky, láska a rozhlas.
6: Takže je to důkaz dobrý. Tedy jeho lásky. A není to, že bych chtěl ušetřit za dárek.
7: Jo, takhle, no, nevím.
6: Ne,
7: vlastně.
6: To ne.
5: Čtu dál. Takže víme, že Ondra je teda hodně zamilovaný do tebe. Jak jsem řekl, skoro rok tvoříme pár. A to je taky úplně pozoruhodné, protože to je samostatný odstavec. Tam nic se k tomu nedá přidat, to prostě takhle tam bácne.
6: No ale tady, Zuzko, teda to je zajímavý, že on píše, jak jsem řekl, to píše, nic neřekl, protože s námi
5: jo,
6: nemluvil.
5: Jo, ale řekl, protože tam napsal předtím i svou Ivku, tak to už jako máš z toho pochopit, že to je jeho žena.
6: To jo, ale skoro rok tvoříme pár, to neřekl. Tam ne. Ten časový údaj, že...
5: To řekl asi sám sobě.
6: No.
5: Jak jsem řekl, skoro rok tvoříme pár. Teď zase odrážka. Seznámili jsme se přes seznamovací aplikaci a po prvním rande jsme k sobě zahořeli láskou.
6: To je krásný obrat, zahořet láskou k někomu.
5: Pomohli tomu taky trochu i knížky, jelikož jsme si dali schůzku v kavárně, kde jich měli v knihovně hromadu a hned se stali naším tématem hovoru. Tak já bych to, Ivko, chtěla slyšet od tebe, jak to bylo.
7: No přesně tak to bylo, skutečně, že jsme seděli v kavárně, kde měli jako dekoraci, měli živé knížky.
5: Opravdové
7: a
5: knížky, jo nejenom ty
7: ano,
5: přebali.
6: Živé, ano, to by byly lidi. A to byl tak nějaký koncept, přeci ta živá knihovna, že jsi povídal s někým. Jako místo knihy. Takže vy jste šli,
7: jo, takže jsme šli na první rande do kavárny. Mimochodem, jako my jsme se seznámili přes tu jako mega známou aplikaci seznamovací a vždycky, když jsem to pak říkala, tak jsem říkala, že jsme se seznámili přes aplikaci takovou tu na prodej toho oblečení, obnošeního a takový. Tak vždycky jsem to říkala, že jsme přes a ten druhý název. Tak a několikrát jsem to už řekla. No, pletla, že jsem místo té jedné řekla tu druhou. Teď to nevyzní vlastně tak vtipně, když se neřeknou ty
6: ale
7: názvy.
6: Ale to si lidi domyslí.
7: A bylo to skutečně tak, no, že jsme tam šli. A teď jsme seděli u těch knížek a bavili jsme se hodně o tom, že teda vlastně čteme, což nás.
6: A jak to začalo? To mě zajímá, jakoby to první rande.
5: Co jste si řekli? No, ahoj.
6: A kdo přišel první? Ondřej, typuju, když...
7: Já jsem přicházela k té kavárně a viděla jsem ho, jak tam asi nasísá, protože to bylo, my máme výročí 8. Nasísa. Května na den vítězství, takže když jsme si pak říkali, jestli spolu jako chodíme, tak jsme si to chtěli jako nějak nadatovat přesně, abychom věděli, kdy slavíme. Tak jsme si pak vlastně řekli, že byl státní svátek a že to byl den vítězství. Takže on nasísali si mají otevřený, protože byl ten státní svátek.
5: To znamená nakukoval.
7: Nakukoval jako zjišťoval.
6: Neslyšela, to je nějaký slang moravský.
7: Nevím, čím
5: to je podle mě
7: nějaká
5: moravština. No,
7: no nevím, jako já jsem bydlela v západních Čechách, bydlela jsem teda ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá a takže nevím, kde jsem to pochytala. Táta je Slovák, prostě.
6: Ale z Prahy to není.
5: Z Prahy to není.
6: Takže ty teda přicházíš ke kavárně. Ondřej tam načumuje dovnitř, jo?
5: Jestli je otevřeno.
6: Ano. Otevřeno.
7: No.
6: A ty si říkáš, pohoda, nebo nic moc.
7: No ne, já jsem ještě měla takový, já teda, on to teda ví, že to tak bylo, ale já jsem jako si ho tam teda lajkla předtím a nějak jsme se domluvili, že se uvidíme, já jsem předtím, přiznám se, úplně až tak moc jako, nebo jako dívala jsem se samozřejmě na profil, na fotky a něco a večer předtím, než jsem šla na to rande první, tak jsem se podívala do profilu jako víc, že se podívám něco. A
5: ty jsi to nečetla vůbec předtím?
7: Četla jsem to jako četla, ale teď jsem si všimla informace, které jsem si předtím nevšimla a to bylo, že tam byla uvedena jeho výška. Já jsem to jako přečetla a ty si říkám, počkej. A zjistila jsem, že je asi jako o centimetr nebo tak jako vyšší než já nebo něco. A já jsem si říkala, že on je malej, asi on je malej.
6: Jo, takže tam najeli takhle ty stereotypy. Teda, že...
7: No něco takového, jakože, ale no a a
5: že
7: pak jsem tam, a mě se to pak
5: jo?
7: zdálo. Ještě tu noc předtím, než jsem tam šla, tak se mi zdálo, že fakt přišel strašně jako malej, úplně jako pidí mužík a něco, a byla se super orosená a něco. Tak jsem pak, ale říkala jsem si, tak ale pojď, to půjdeš teda... do toho, o tom to není samozřejmě. A ne, jako není, nemám to tak ani, ale tak trochu jsem jako šla taková, že jsem se jako dívala, jak teda je moc velký, když jsem přicházela.
5: Jak tě to teda zajímalo, evidentně.
7: Jo, a no a...
5: Jestli ho nezašlapneš.
7: Třeba.
6: To je taková zlá legrace ohavná.
7: Ne,
6: teda.
7: Není to jako, tak to tak bylo, no, tak já jsem se...
5: Věci jsou takové, jaké ale jsou. Udělala jste další krok
7: proti
5: předsudkům.
7: A není to o tom,
5: a
7: šla jsem tam prostě, jo.
6: No tak počkej, tak ale abychom teda se neodchylovali teda z děje. To už tady jsme zjistili, že jsi měla teda noční můry.
5: A předsudky vůči
6: a předsudky, lidem. Takže nesoudíme, ale jsi špatný člověk, obři. Ivo, neříkám nic. Tak to...
7: ale šla jsem, nezrušila
6: jsem. Přicházíš ke kavárně, ano. On tam načuhuje, vysoký je, že ti to přišlo v pohodě. A jak to pokračovalo dál? Říkáš mu ahoj, nebo on ti říká ahoj.
7: To už jako nevím, jenom vím, že jsme si teda, že říkal, že se dívá, že si, že teda nasísá, jestli tam je otevřeno a že je a že teda si může mít dál. Takže jsme šli a teď mi přijde vtipný až teď zpětně, že my jsme šli a ta kavárna tam má jako normálně stolečky a pak má takový jako pódium. Podiečko maličký naket a my jsme šli na to podiečko, tak mě to přijde vtipný ve vztahu jako k tomu, že jsem se bála, že bude malej, tak jsme šli na podium a byli jsme výš než tady.
6: Takže jestli ty už tam nehledáš, že se
5: tam není,
6: něco, co tam není, no to je jedno, takže jdete
7: takže
6: teda
7: jsme šli a seděli jsme pod těma knížkama.
6: A teď chytračíte teda, jo?
7: A teď jako si tak navzájem říkáme, aby jsme se asi nějak jako
5: oťukali,
7: zároveň i na sebe nějak zapůsobili nebo našli nějaký společný témata a tak. A to jsme našli.
5: To začalo teda jak? Ahoj, co čteš, nebo co?
7: Ne, to asi ne, to
6: že
7: už nevím.
6: On performativně vytáhl z baťušku Borsártra, nebo já nevím, jak to teda bylo. Nevíš, jak jste se k tomu dostal.
7: Ne, ne, jako, no asi přes ty knížky, že tam měli a že rádi čtem a co čtem a něco a pak jsme jako se bavili o tom, protože jsme, když jsem já ještě bydlela na té Libavě, tak jsme vlastně zjistili, že jsme bydleli kousek přes kopec, protože Ondra je z Dvorců. Takže jsme byli paradoxně blíž než teď třeba bydlíme. Ostrava Olomouc, tak to jsme naťukli, to vím, že bylo, pak mi bylo takový sympatický, když říkal, že když jezdil jako v neděli na Intra, dostal peníze, tak v pondělí už nebyly odpoledne. A jako
5: že všechno utratil.
7: No, že byl takový jako rošťák, že byl takový rošťák za mladá.
5: Tak
6: ženy ve středním věku, že kdyby mi týpek řekl, tak dostanu v neděli večer peníze, v pondělí ráno už je nemám.
7: A to bylo jako ok, jako do minulosti, to bylo jo, ok, jako rošťáctví.
5: Kdyby to bylo jako v těch třeba 40, dostanu výplatu, druhý den není, tak že to by z toho úplně teda nebyla rozrušená, jako nějak pozitivně.
7: A nějak jsme se, nevím už teda přesně teda, čím jsme se dostali k těm knížkám, podle mě tím, že tam ty knížky byly. A my jsme si totiž asi až pak jsme si psali tak víc, jo.
5: Že
7: jsme
5: úplně každou věc
7: já se taky myslím.
6: Každou vaši SMSku zase nemusíme jo, tady
5: jo. Teda ale pak to teda
6: rozebírat.
5: Začalo, jo? Ten
7: no
5: vztah.
7: A povídali jsme si jako hezky, nazvali jsme to rychlo kafe, protože on byl na cestě někam jenom přibrzdil, já jsem měla doma ty děti, který jsem musela nechat jako tam nějak, že jdu na to kafe. A pak on řekl, když jsme se loučili teda před tou kavárnou, tak říká tak ahoj, rád jsem tě poznal.
6: A ty si říkáš,
7: a já
6: tak
7: jsem
6: to asi
7: si
6: ho
7: říká,
6: nezaujalo.
7: Jo, já taky. A teď jsem se otočila a teď jsem právě úplně se pamatuju, jak jsem si říkala, ty vogo, a to jako znamená co? Jakože jo, dobrý a už tě nikdy nechci vidět, anebo jo, dobrý a chci druhý rande. No a tak jsem víš, že jsem šla, že já jsem to pak i říkala, jsem pak šla, tak jsem se modlila, ať jako se chceš ještě se mnou vidět. No a tak to tak hezky jako všechno začalo a kolem
5: a
7: těch knížek se to hodně motalo, ano. A i jako jsem měla, já si myslím, že docela dost čtu a on mě překvapil, že asi ještě víc čte.
5: Takže dva knihomolové.
7: A že má jako oblíbenýho Johna Steinbecka a tak, což jako fakt jako si myslím, že je to dobrý, no. Že.
5: Takže rošťák a ještě čte.
6: A nečte tedy performativně, ale on čte
5: opravdu.
6: Opravdu.
5: To už málo kdo. A pak jste si teda začali psát, jelikož jste z jiných měst, nebo kdo komu začal psát?
7: No a pak jsme dlouho odpoledne čekali, jestli jako kdo komu napíše nebo tak a...
6: Nudesky, co to je zase za slovo?
7: Nudesky vůbec, nevíme.
6: Nudesky, to se říká v Brně. Prosím vás, pošlete zůstě někdo nějaký nudesky.
5: Ne, prosím, ne, já už to mažu.
6: Jak už to mažeš? Jakože dřív to nemazala. Mě nikdo žádný nudesky teda neposlal.
5: Mě teda taky ne. A Ondra už vůbec ne. A Ondra, tak to třeba se polepší tady po
7: možná,
5: poslechu.
7: Možná.
5: Takže to jste si neposílali, ale posílali jste
7: jo.
5: Si teda tradiční
7: a
5: zprávy.
7: Já jsem odjížděla na školu v přírodě s dětskama, jako se třídou a tam jsme, vím, že jsme si psali prostě od rána do večera, furt jsme si psali a furt jsme si měli o čem psát, Lásk. Měli jsme jako i vtipný nějaký, jakože to fakt bylo dobrý.
5: Jo, a gifíky jste si posílali?
7: Gifíky
5: nebo
7: si... moc asi ne.
5: Ne. Fakt no. Jako slova,
6: staromodní
5: slova,
6: ještě. Jo. No ale my se tady posunujeme v mailíku, že Ondřej již tady popisuje tedy druhé rande. Druhý rande jsme pak koncipovali jako schůzku nejen nás dvou, ale vzali jsme si sebou prokleté pásníky a absint.
5: Tak to zní jako opravdu romanticky.
6: Takže vy jste někam šli na rande a sebou jste táhli teda knihy a alkohol, jo?
7: No, protože jsme si o tom psali nějak a nějak jsme si posílali ty prokletý, nebo jsme přes něco se k tomu dostali a absint a něco. A tak on říká, že zná tu značku, kterou jsem teď málem řekla, která zní trošku jak naběračka, která vyrábí absint. Asi podle původní receptury ten absint.
5: A to jste šli teda si toho loknout, jo?
7: No a on pak říká, víš co, já to objednám a na to druhý rande, že to teda objedná. A já jsem řekla, tak já k tomu vemu tady. Takže já jsem fakt šla, já jsem šla zbychlý, protože to byl ještě nějaký jako výbor tam prostě z těch, nevím všechno, co tam bylo za bodléry a tady ty velkou bychly, do toho jsem nesla plechový hrnečky dva a šli jsme do...
5: A deka byla? A
7: nebyla, ne, ale bylo, my jsme šli do Květné zahrady, ještě jako do oranžerie, protože bylo zrovna tak nějak bylo chladněji, když jsem se vracela, kdyby nám byla zima, tak mi holky na škole v přírodě poradili, že ať jdu teda do té oranžerie, že tam nám zima nebude.
6: Jo, tam se to takhle rozebrali.
7: A to bylo takový hodně atypický rande, no, tak to bylo takový, bylo to netypický, bylo to zajímavý, no.
6: Krásně, a to se ti líbilo, protože Ondra tady hned pokračuje, Ivča má ráda Francii. No, no. A tady ti zase teď prostě vychvaluje.
5: Ano.
6: No,
5: štu, tak jo.
7: No, jak, je to takový strašně
6: Ondra vychvaluje.
5: Umí francouzsky, nějaký čas ve Francii studovala a myslím i pracovala, ale neví určitě teda. Hlavně ale francouzsky zpívá. Má kapelu Labužo, kde zpívá šansony od Edith Piaf, ale i dalších šansoniérek. Mimochodem, zpívá ještě v druhé kapele, nevím, jak se to čte, HB,
7: ne, má HB band,
5: HB band, americký Dixie Jazz. Tak to asi okomentuj, protože Dixie Jazzu, troufám si říct, ani já, ani Ivanka nerozumíme a Francii pomálu.
6: No, Francii, ano, to jsme tady občas probírali, ale
5: ty vědomosti jsou chabé.
6: Typu Lifflizy. A kde žije Gérard Depardieu?
7: No tak no, jako jo, tak já jsem tu francouzštinu studovala, tak proto jsem tam jela na Erasmus. Nepracovala jsem tam, protože mi tatínek posílal štědré kapesné, takže na rozdíl od některých spolužáků jsem já tam nepracovala. A Labužo je vlastně můj takovej jakoby autorský projekt, nebo prostě projekt můj vymysl. A
6: Ondřejovi už si někdy něco zpívala? Chtěl on to po tobě někdy, nebo chodí na tvé koncerty?
7: Jo, chodí za prvé na koncerty, anebo hrajem i jako, protože on hraje na kytaru, já hraju na kytaru, tak máme někdy i takové jako
5: duo?
7: Jako večer, no to úplně ne, jako, ale že si prostě hrajeme a zpíváme, že si třeba k vínečku, nebo jsme...
6: Že místo toho, abyste se koukali na seriál, tak vy si hrajete na kytary.
7: No, tak i ten seriál jako zvládnem, to se jako jo. Tak jako, ale jo, máme i tady, to je ten jako koníček, že třeba, když jsme se i bavili o tom, že jako je hezký u táboráku si zahrát na kytaru a zaspívat, tak to nás taky vlastně třeba spojuje. No to vypadá strašně všecko tak hrozně idylicky.
5: No,
6: to vždycky, na začátku to vždycky vypadá idylicky.
5: Jako lapali, pěkně mu zpívali.
7: Letos, když jsme šli s těma kuframa, letos dneska s těma kuframa, takže nevím, jestli by mě ještě nominoval, protože jsem prskala, byla jsem sprudlá. A to tak,
5: a kufrem, že tam už ta odvrácená strana.
6: Vy jste jako jeli sem zdaleka a měli jste kufírky? Nebo
7: no, my sem jedem, že když už sem jedem, takže si uděláme jako tady takový pěkný víkend.
6: No tak vidíš, tak to je ten pěkný tady víkendí v Pražuldě. Ale tady Ondřej dál pokračuje ve své ódě, láska, tryská. Během té krátké doby, co ji znám, jsem poznal, jaký má zajímavý život.
5: Tak ten je úplně hotovej.
6: To takhle teda o mě určitě by nikdo neřekl, že během té krátké doby, co mě poznal, že mám zajímavý život. Kdyby možná mi řekl, že nudný život.
7: Já si taky myslím, že to tak je. Že jsem prostě normálně obyčejná.
5: Ale jemu to tak určitě nepřijde.
7: A jemu to tak právě nepřijde.
6: No a to je právě krásný na tom, protože možná ty se jenom tak vnímáš, že jsi obyčejná učitelka, ale právě pohledem někoho jiného třeba skutečně právě to je zajímavý, hezký život. Takže co tam dál Ondra sepisuje? To už tady zná
5: to krásné.
6: Život, toho historii.
5: Je dcerou vojáka. A tak se celé své dětství stěhovala z místa na místo.
6: To je jak z nějakého sirotčince, taky to, jako kdyby to napsal Dickens, Dickens, víš
5: přesně
6: to,
5: tak, Oliver, od západu k východu, podle toho, kam tátu převeleli, až skončila v Rytovli. Na těchto různých štacích se učila zvládat to, jsem tu nová, a jak zapadnout mezi místní děti. Ale to je roztomilé. A já jsem si to dneska četla v autobusu a velmi mi to rezonovala, protože moje máma je rovněž dcerou vojáka a taky si stěžovala na to, že vždycky se museli přestěhovat co dva roky a ona tam nikoho neznala. Tak teď jaké to jako, je být dcerou vojáka?
6: Ty děti těch spoutí, že jo?
5: No,
6: ty se to pořád Já nevím, jestli se jim říká kolotoč.
5: To, to není
6: majitele atrakcí.
5: Ano, nebo... majitele atrakcí. A jako...
6: Tak ty se taky pořád stěhuješ.
5: Taky že? No, ale mě zase říkal jeden kluk, že měli právě dceru majitelů atrakcí ve třídě a že do ní byli všichni zamilovaní, protože neměla zuby a voněla tou cukrovou vatou a takovou jako divočinou.
6: Proč neměla zuby?
5: No, protože furt jedla tu cukrovou vatu.
6: Je takhle,
5: si zuby.
6: Chudá.
5: Ale že to byl zdroj právě...
6: To jako líbilo.
5: Ano, přitažlivosti. Tak jaké je to být dcerou vojáka?
7: No, tak...
5: V tvém případě.
7: Přemýšlím, jestli mě to nějak jako zásadně.
6: No, jako táta nebyl takovej ten jako nebyl takový ten lampasák nebo jak prostě takový ten film, kde taky se jim říká gumy, ne? Někdy
7: no, jako jo. Zelený nějaký.
6: Ale mně
7: no.
6: se to líbí, ty vojáci mají uniformy a tak, tam je ten řád, ta disciplína, no, to mě přitahuje.
7: Ale a právě to je takový paradox, že jako táta jako je voják, ale velitel byla doma vždycky ta maminka. Tak to je takový zajímavý, no, tak.
5: Ale spíš to stěhování.
7: Ale to stěhování, ale on to nebylo za stolikrát, ale je fakt, že to jako nebylo to lehký, no.
6: To zapadnutí, nebo co na tom ti jako přišlo?
7: No, jako to, jako že to jako nebylo to zas úplně tak jako z místa na místo, jako lotočáři, tak bylo to třeba třikrát, dejme tomu, tak já jsem třeba na 4 základní školy.
5: No, to je otravný, ne?
7: Což je dost, no, a děti umí být třeba i krutý a tak, ale tak jako asi, nevím, zase je to takový obohacující a myslím si, že vlastně tím, že to člověk zažije, že je takovej
6: otrkaný.
7: No a že je takovej třeba i mimo, jakože já jsem jako zažila jsem třeba zrovna na té Libavě, tam to bylo nejdrsnější, že se mnou třeba jedno období nebavila úplně celá třída, protože to nějaký holky jako domluvil, dneska by to byla nějaká šikana, že jo, ostrakismus.
5: To byla šikana asi tehdy, ale
7: jo, a tak se to tam řešila, maminka mi teď nedávno říkala, ty jsi o tom vůbec nemluvila, ty jsi to vůbec neříkala, to vůbec nevím. Tak to bylo třeba jako blbý, těžký a teď jsem měla pocit, že to jako musím vybojovat, že musím tak jako na to nějak asi psychologicky nebo něco. A že mi to ale jako asi zesílilo nebo vybudovalo takovou empatii, jakože si myslím, že mám jako soucit, dovedu se vcítit do lidí.
6: Jo, že teď to spíš si na to jako citlivější právě, když třeba se to někomu děje.
7: Třeba děje, že se do toho člověk cítí, protože to tak třeba zažil, nebo jakože jako řeším třeba, jak je lidem, nebo si se snažím to nějak jako třeba vnímat a tak.
5: A jak jsi vybudovala tehdy ten nějaký jiný status v té třídě, že začala zpívat šansony třeba?
7: Ne, to úplně ještě ne, ale no nevím, no, jako bylo to těžký ustát a vlastně už ani nevím. Asi
6: a nebo uplácet, já vím, že taky na základce u nás tenkrát trendilo, že když někdo nosil jako dobrý svačiny, nebo měl bohatý rodiče a kupoval třeba často brambůrky, tenkrát za mě byl takový ten příliv jako těch drahých bramburků, že to úplně si nemohl koupit, to byly bramburky prostě.
7: A nebo myslím, že spolužečku, která nosila čokoládky, že jí táta pracoval v Německu a vozila takový čokoládky v takové.
6: No, a s těma lidma se pak vždycky všichni kamarádi.
5: No, my jsme měli kluka, který byl od kolotočů a ten měl nějakou tiskárnu na barevný, ale fakt nádherný fosforový nálepky.
6: To bych chtěla.
5: Ale pak se to zakázalo, pak to paní učitelka zakázala, protože on s tím kupčil, on to prodával za korunky.
6: Aha, no ale tak jako a co na tom byl špatný kupčení?
5: A teď má tady dcerstvo, má v třídě kluka, který mají 3D tiskárnu a rozdává zadarmo různé ještěry a to je taky jako populární člověk.
6: A ještěra toho bych si i dneska vzala.
5: No,
6: teda.
5: A to je krásný.
6: Nemůžu říct, že ještěr by mě nepotěšil. Dobře, ale Ondra tady pokračuje ve tvém životopise, on to má to podle mě nastudované. V Litovli se v jejich nácti už usadili a na místním gimplu se stala členkou pěveckého sboru, se kterým procestovala kus světa. To je opravdu jako kdyby napsal tou biografii už nějakou.
7: No ale on tam vlastně strašně přehání, jako protože jsme se tolikrát nestěhovali, to je jedna věc. Teď kus světa, tak my jsme s tím sborem byli v Norsku.
5: A tak je to kus světa.
7: Jako je to dost daleko, ale bylo to jeden jak jako zájezd. No,
5: je to kus
7: a jo, bylo to taky zastup. A jako to bylo, my jsme tam vyskákali tenkrát v těch šustákovkách, takových těch zeleno, fialovo, tady ty příšerné.
5: Nejlepší oblečení.
6: Ale tam stály ty norové.
7: No to jo, ale tenkrát vůbec. Takže my jsme to bylo hrozný. Takže to my jsme tam byli takový. Halo, ale bylo to super, my jsme byli v rodinách, já jsem jedla poprvé tam krevety na nějaké akci, na ulici měli takovou ty dřevěný domečky, nějakou polární noc, nebo něco, to bylo bezvadný. Tak to jako jo.
6: Takže kus světa
7: do Norska.
5: Za mě dobré.
7: No.
5: A to vaše zpívání tam mělo nějaký ohlas?
7: No, my jsme tam měli jako samostatný koncert, nebo měli jsme i nějaký norský písničky, takže já doteď se chlubím a zpívám, když je vyhraje Norsko někde cokoliv, tak já zpívám norskou hymnu. Tím jsem taky omráčila.
5: Taky Ondru. Ondru omráčí teda toho hodně, že? Nebo omráčilo. Čtu dál. Ta měla i svou první kapelu, která už neexistuje. V názvu bylo něco s borůvkama, nebo tak, to už si nespomenu. Tak to mě zaujalo, tento bod.
6: To jo, no a teda ten z nás z tvé minulosti, teda lecos. A jak se to teda jmenovalo? Bylo to něco s borůvkama?
7: No ne, bylo to Černý rybíz, se ta kapela jmenovala.
6: Věděl, že jako to bylo teda něco tmavě.
7: Nějaké bobulovité, modrýho. Modré. No.
6: Vidíš, že to se docela trefil, jako Černý rybíz a borůvky je blízko.
5: A proč se ta kapela jmenovala Černý rybíz?
7: To vymysleli tenkrát kluci. Co to...
5: To byla jako edukovaná kapela, kluci holky?
7: Ne, jako edukovaná, jako...
5: Jako dohromady, že tam byli kluci a holky?
7: Jo, to jo.
5: No. Jsem chtěla použít slovo.
6: Zuzka, totiž to jste si asi všimli, podle mě bychla, že Zuzka ráda používá různá cizí slova aby vypadala jako, že není žádná takzvaně lopatá, ale že je intelektuál. Jo. Takže z tvé, Zuzko, empirické zkušenosti, jak ty ráda říkáš.
5: Pokračuju dál.
6: To taky říkáš. A pak ještě občas něco, co se říká konjunktiv, nebo nějaký tyhle
5: konjunktiv. Pokračujeme dál. Pak následovala vysoká, to tady to teda shrnul velmi krátce, docela rozsáhlý pravděpodobně úsek
6: to
5: času.
6: To už bolela ruka,
5: nebo tohle ho tak nezajímalo. Pak následovala vysoká, první práce, manželství, rodina, děti, rozvod, tři tečky. Asi si tam dokážeme představit, že to bylo nějaký náročný. V mezidobí, ještě před založením rodiny, stihla odjet na čas do Indie.
7: Mm-hmm. No to je jako, ty brďo, zabá 10 dní.
5: Vypadalo, že tam byla tak rok.
6: Já jsem myslela, že tam má třeba rok. Tak jako na čas. Jako,
7: jo, ne,
6: to
7: ale
6: je
7: to narychlo. Kdyby tam měl být nějaký, jako, co?
5: Na 14 dní.
7: Tak narychlo to bylo, ale bylo na to čas. Na Vánoce.
5: No, ale nemluví nepravdu.
7: Tak byl to nějaký to čas. Tak? A bylo jako zase byl intenzivní. My jsme tam natáčeli, to bylo přes United Games, takovou organizaci, která vlastně vždycky udělala někde nějaký velký workshop mezinárodní, kde se řešilo třeba nenásilí a tak. Tak jsem tam jako byla pak pozvaná, ale už jako mimo to jako panem Johnem Devaradžem, který vlastně má Bonfree Art School a věnuje se dětem z ulice, sirotkům, dětem z ulice.

0: Čas je co? Placatý kámen,
1: jo.
0: Čas je relativní, takže to se nedá říct 10 dní, jestli to je málo, hodně.
1: Já jsem tam byla taky a nic jsem to nenatočila.
0: Čas běží jinak úplně.
1: Jak
0: ale je dobře, Zuzko, že zase si nám zaflexila, že jsi, jsi taky byla v Indii.
2: A jela jsi na Slonovi?
1: Na Slonovi jsem teda nejela,
0: no,
1: ale
0: já jsem stihla.
1: Házela jsem kameny po psech, kteří mě tam honili.
0: Chudáci psi. No dobře, Zuzko, až se kde máte chatu, Zuzko, prosím tě. Ty Zuzky, další oblíbené téma, jakže...
1: Je to tak?
0: Naše rodina, kde má Zuzky rodina chatu? Tak to se dozvíme podle mě v dalším
1: za 5 minut.
0: Vstupíku za 5 minut, ale jak to teda dál?
1: Ale tak Ivanko, když byla v Indii, taky tím prostě otravuješ všechny. Tak, jak jsem zmiňoval, výše...
0: Spíš ne.
1: Jak jsem zmiňoval, výše zpívá ve dvou kapelách. Není to žádný mainstream, ale kdo na Moravě ví a chce si užít dobrý francouzský chanson nebo americký jazz, tak si je pozve.
0: To je krásný PR, to teda tady Ondřej vytlačil.
1: Ano, děkuji.
0: Marketerské...
1: Kdo má vkus, tak si je pozve.
0: A přesně, a jak tam i napsal takový to, není to žádný mainstream, ale on to myslel samozřejmě jako pochvalu, jo. Jo? Jako protože jo. Mainstream tím podle mě on jo. Tam jako na to zahlíží, že mainstream.
1: A kdybyste je chtěli vidět, to tam nepíše on, ale říkám já, ale on pokračuje. Například skvělá akce, kde vystupují, je městský festival Olomouc ožije.
2: To už bylo, to bylo před 14 dny, tak by to tenkrát bývalo, mohlo být dobrý PR. No,
0: no tak to ono to bude třeba zase příští rok, že? Takže
1: to tak.
0: kdo chce si užít dobrý šanson a dobrý
1: tak si to napište do diáře.
0: Jako pokud máte rádi mainstream, jako třeba já, tak to není pro vás, ale kdo má rád dobrý šanson, tak
1: to je, ten mail je hrozně dlouhý, snad to stihne. Pokračuji. Když jsem jí poznal, už nepracuje v korporátu, ale učí na základní škole v Olmouci, kde teď i bydlí. Spolupracuje na této škole s organizací Svět vzdělání, což je zjednodušeně vzdělávání nad rámec. Takže má pár hodin ve škole navíc a dovzdělává zdejší drobotinu.
0: Jo, to je krásný slovo drobotina. Vždycky, když se řekne drobotina, tak já si představím babičku od Boženy Němcové, anebo jak se nějaký kuřátka batolí, jako kolem nějaký třeba kvočny. No. Drobotina, to je slovo opravdu. To vyndal z kapsáře, babičina.
1: Jezdí se světem na různé semináře, školy v přírodě a pod. Teď se šteluje na to, že bude učit špáninu. A to je ta krásná
0: šteluje,
1: věta. Šteluješ se na to, že budeš učit špáninu? Šteluješ, jakože se připravuješ,
2: no,
1: jo?
2: No, jakože abych byla připravená, kdyby třeba ta možnost byla, protože francouzštinu tam jako moc nechceme, nebo nechce vedení, abych teda chtěla. A španělština je tak dost podobná, učit bych to mohla. Tak si jako, a mám navíc vyvdané... dvě dcery nevlastní, s kterýma jsem se nerozvedla, jak říkám vždycky.
1: Jo, s kterýma jsi v kontaktu
2: a oni
1: furt.
2: Jsou bilingvní a mluví španělsky, takže vlastně to něco jako naposlouchaný mám. A když jsem se ptala, že bych jako mohla učit, tak jsem se ptala Sáry, prostě tě zvládnu to. 2 roky základu školské španiny, tak jo, Ivu, to dáš. Jo, takže já se chystám. Šteluju se na španinu.
1: Vidíš, já se taky budu štelovat. Já už se štelu dlouho a nějak mi to nejde.
0: Ale šteluješ se zatím jenom teoreticky, nebo už se šteluješ i prakticky?
1: No, řekla jsem si, že si stáhnu aplikaci a pak jsem si přeložila 2 písničky od Bena Bunnyho.
0: A tak to je nějaký začátek, to je podle mě pěkné.
1: Jo, jako mohlo to být horší.
0: A kdy jedeš, Zuziku, na ten koncert? Jedeš na koncert Beda Bunnyho?
1: To nějak, se obávám, že nestihnu.
0: Jaj, no tak snad přijede někdy do Prahy s Eminemem,
1: no,
0: nebo tak.
1: No, by mohl. Pokračuju dál. Dále zase ojvě, jo.
0: No,
1: dále pak hraje v ochotnickém souboru, umí na saxofon, kytaru, klavír, píše básničky, sbírá citáty, ráda běhá, umí norskou hymnu, tu už jsme zmínili. Takže on tam opravdu zúročil všechno, ten Ondra.
0: A prostě sbírá citáty, ty sbíráš citáty jako z internetu, nebo spíš citáty nějaké jako pravdivé? Nebo z knih?
2: No z knih nejvíc, jakože mám několik prostě sešitů, kam si píšu to, co mě zaujme, nebo citát, nebo nějaká část textu.
1: Jo, jako takový čtenářský deník de facto.
2: No,
1: jo?
2: Tak spíš takový...
0: Sběr myšlenek.
2: Tak, asi inspirace. Co mě jako inspiruje, posiluje,
0: a
2: motivuje.
0: A čteš si to potom, nebo si to tam jenom napíšeš?
2: Jo, a moc ráda, protože mi to ještě i pak odráží většinou nějaký období, že to pak se do toho jako vracím, že vím, co jsem v tu dobu potřeba řešit a tak.
1: Že to taková
2: tak je to takový trošku, jako není to plný deník, ale jako je to takový moje a mám to hrozně ráda.
0: No a tak nám řekni nějaký oblíbený citát, Zuzka má třeba oblíbený citát, jak to je, Zuzko, taky to, tam život, ne, člověk je doma tam, kde si pověsí klobouk. To jsme měli, myslím, i v
1: tom
0: kvízu vánočním. Bůh tím, že? Pak samozřejmě, když už člověk jednou je, tak má koukat.
1: To mám taky ráda.
0: Aby byl, to my taky máme ze Zuzkou rády. My jsme tady na tu
1: klasovou. Netlač vodu, teče sama.
0: Ale netlač vodu, teče sama. To jsem teď i neironicky dokonce někomu řekla.
1: Však to je dobrá věc. A co máš ráda ty?
2: Tak a teď si samozřejmě na nic bych si nespomněla, ale mám i v diáři, se vždycky několik jich napíšu. A vím, že teď, co tam mám, tak mám, že nejsprávnější, nebo teď nevím to slovo, ale řešení je to, který mi způsobí nejmenší stres.

0: tak to taky proti tomu to nic dobrý. Nemám.
1: Takže sounds legit.
0: A moje kolegyně někdy říká, někdy je toho na jeden lidský život až moc. Taky s tím nemůžu než
1: hrabalovský. Safra Porte.
0: Pokračuju dál, mám ještě několik odstavců, no, ale hlavně má to nejúžasnější, největší a nejhodnější srdce na světě, no, Iva. Máš pocit, že máš nejhodnější srdce na světě? Nebo že jsi hodný člověk?
2: Asi jako jo. Asi si myslím, že jo.
1: Tak musím, jako musím se přiznat. Ne, ale fakt jako nemyslím si, že bych, no, no,
2: podle
1: že
2: mě
1: bych
2: nikdo
1: byla...
2: by neřekl o sobě, že jako myslím, zlej, že jsem trošku evil.
0: Jo, tak někdo řekne, že je trošku evil.
2: Myslíš, že jo? Že má takovou sebereflexi?
0: Trošku jo, tak nikdo si asi nemyslí, že je úplně jako...
2: Zlej?
0: Zlej, ale tak jo. Ale myslíš si, že jsi fakt hodná?
3: No, jako asi jo. A nějak, jako, že jsem bys... tak, jako mám to tak založený, abych jako nedej bože někomu neubližovala. I teď třeba jako to máme takový... Nevím, jako řeším třeba ten náš vztah ve vztahu ke svým dětem a tak a myslím si, že hodně se snažím myslet na to, na ty druhý, jako až někdy možná myslím méně na sebe, nevím.
2: Tak z toho tak jako usuzuju, že bych vlastně mohla být teda dobrý člověk.
1: No, vidíš, tak. No tak si to přiznej, seš dobrý člověk, hodnej a nazdar.
0: To není žádná ostuda.
1: To není žádná ostuda. A teď Ondřej pokračuje ve své ódě. Tohle je v kostce moje Ivulka. Nechci to mít moc dlouhý, tak už raději končím.
0: Říká po 300 odstavcích.
1: To je ale hezký náhodou.
0: Je to hezký.
3: Je to moc hezký.
0: Je to hezký. Ale ono to pokračuje, pozor. Možná jsem něco poplet a na něco jsem určitě zapomněl. To už by vám Ivča uvedla na pravou míru. Troufám si říct, že by povídání s ní mohlo být nevšední a zábavné, ale kdyby to nevyšlo a jako host by se vám nehodila, svět tak se nezboří. To nepsal. Přeji vám vše dobré, jak v rozhlase, tak i v životě a mějte se fajně. S ozdraví zdraví Ondra. Vás zdraví Ondra.
1: Ale on tam pak ještě se podepsal úplně jako kdyby to byl dopis, že napsal Ondřej Janalí, který celé jméno a pak i jako dataci prostě, kdy to napsal. Takže
0: to je fakt dopis.
1: To je,
0: razítkem.
1: To je vlastně dopis, akorát formou teda e-mailu. A na závěr jako za mě teda pěkné. Kdyby to nevyšlo jako host, by se vám nehodila, svět se nezboří. Mě by zajímalo, jak by se Ondřej zachoval, kdybychom mu napsali něco.
0: Ne.
1: Milý Ondřej, děkujeme ti za krásný e-mail. Myslíme si, že Ivu určitě nepozveme.
0: A nepřijde nám hodná ani zajímavá.
1: Přesně.
0: Tak sice nikoho nikdy jako neodmítáme, ale v tomto případě bych řekla,
1: uděláme
0: že ano.
1: Uděláme výjimku. Podle mě by sem Ondřej přijel tankem.
0: Aby nás pobodat.
1: Ne, tak třeba opravdu by
0: hodnej, tak je taky hodný. On vypadal, já jsem viděla, je to hodný člověk od pohledu. Jo.
1: Tak to je pěkný,
0: růže. No a mě ještě zajímalo něco zpět k těm začátkům. Kolikáté to bylo rande v rámci té tvé aplikace? Protože někdo si třeba stěžuje, že musel se hrozně soužit na těch aplikačních schůzkách, než se dostal k nějakému aspoň trochu slušnému matru a ty jsi takhle našla Ondru.
3: Na po čtvrté možná.
0: Na po čtvrté, jo. Tak to je dobré skóre.
3: Jo. No, nebylo to úplně tak... jako mám kamarádky, které jsou dlouho tam a hledají a je to takový jako nedá se najít, tak si toho fakt jako strašně vážím, no, že jsme se jako potkali, že mi to přijde, že to nebylo náhoda možná.
1: To ne, to byla nějaká vesmírná synchronicita. Já na to věřím.
0: A jak to řešíte prakticky, když jste každý toho času v jiném městě? Tak kdo jezdí za kým, nebo jestli se platí benál na půl, nebo jak to řešíte?
3: Vláčkem. No, to ne, pozor, Ondra jak dělá u nejmenované národní nějak jako...
0: Nějaké firmy pracuje.
3: Prostě tak má jako jízdní zadarmo na vlak, takže on jezdí jako levnějc a jezdí
0: to je dobrá
3: teda víc
0: partie.
3: On, to je dobrá.
1: Jako zadarmo je levnějc, no.
0: Zadarmo je levnějc,
1: tak ne, tak někdy nemůže jet s nima, no, tak musí jet.
0: Ale
1: no.
0: Cokoliv v dnešní době, když někdo má klimatizaci nebo má něco zadarmo, tak to je perfekt.
1: Jo, nebo taky větrák, Zuzko, si myslím, že je fajn. Už snížíme laťku. Takový ten kapes, ruční větráček.
0: Takovou tu rouru do
1: okna. Nebo takovou tu kšiltovku, jak byla z větráčka, jo. Co jsi měl v tom
0: Ale teda
1: šilku.
0: Tvůj Ondra má dokonce zadarmo dopravní prostředek.
3: No tak
0: jeden.
3: To tak jako divně blbě, že? Ale tak, no, tak jezdíme oba dva. No, jako...
1: Ale za Zuzko, on ten prostředek je jako limitovaný těma kolejma, že úplně kam bys potřeboval.
0: Já se zase jako bydlím u nádraží. Tak ona bydlí u nádraží, tak to mají perfection. Teda.
1: To ti ten vesmír zařídil.
0: Takže on jezdí za tebou.
1: On
0: teda.
1: Se ti zadarmo vyklopí
3: jako
1: u baráku.
3: Jako on, ale tak jezdím ráda i já tam.
0: A to se setkáváte o víkendu nebo ve středu jako týdne, nebo jak to řešíte?
3: No, o víkendech i v týdnu, i prostě jak to vyjde. Jako nejvíc samozřejmě o víkendech a dá se i v týdnu. Záleží na mém rozvrhu.
0: Třeba.
3: Teď to byly úterky.
1: A je tak, jakože když tady ten Ondřej tak hodně třeba o tobě mluvil, tak je i něco, co třeba na oplátku, když on to bude teď poslouchat, tak ty bys třeba o něm chtěla říct, že měl kapelu, já nevím, rozčvachané jahody, nebo že já nevím.
0: Nebo že umí jakou hymnu, nebo jo. Co bys o něm řekla, takže je takové třeba časem přijde i on jako host, ale co je takové pozoruhodné na něm pro tebe?
3: Jo, tak já jsem říkala, že je první geodet, který ho znám. Myslím si, že v tom dnešním světě je fakt i tím, jak je, jakože i čte a zajímá se a má dost jako velký rozhled na rozdíl ode mě. A
0: takový ten všeobecný rozhled,
3: jo? Všeobecný a na sport a tak. Chodí na chytrý kvízy s menzákama na ten hospodský takovej.
1: S menzákama, takže jako
3: jsou dobří. Jo, jo. Myslím, že jo. A je rybář, je scout bývalej.
1: Takový renesanční člověk.
0: To je dobrý kombo. A má ty levný zadarmo jízdy.
1: A rybář ten umí rybu vykuchat. Nožíkem něco.
3: Jo, a strašně dobře vaří a baví ho to. A no, to je dobrý.
0: Husband materiál úplně.
1: To jo. A ještě má pěkný sloh. Napsal nám tady dlouhý mailík. Dal si tu práci s tím. A je ještě něco, Ivo, co bys chtěla závěrem určitě říct, aby tady zaznělo v buchtách, když už si dorazila vy jste dorazil vlastně z OO, Olomouc, Ostrava, vy jste OO.
3: 2.0. Jako a můžu pozdravit všechny svoje, co jsou kamarádi a rodina.
0: Tak úplně
3: celý?
0: Všichni ne.
3: No to nebudu nic, to jako to je celý. Jo, jako, jo. To je jako všechny přátelé a rodinu, no jako to je celý.
0: Já jsem myslela, že jmenovitě.
3: A tak jmenovitě jo. Bych si toho svého Čeněčka a Verunku.
0: Jo, to jsou ta děcka, jo. Čeněk za mě super jméno. To je ta
3: drobotina.
0: Ano.
1: Drobotina.
0: Má styl Čendy, doporučuji písničku.
1: Tak, ale ještě samozřejmě závěrem musíme si udělat svoje PR okénko. A sice Buchty Live, které vás čekají v srpnu, to bude 21. srpna v páteček, budou Buchty Live v Opavě, takže měli jsme tady Ivku, kousek. Olomouc, Ondřej, Ostrava, my budeme kousek od vás tedy v Opavě, to je třetí O, takže budeme mít Buchty Live v Opavě 21. srpna, což je pátek. Lístečky už jsou na webísku v prodeji a 22. srpna budeme poprvé v životě mít Buchty Čtou Live v Jindřichově Hradci, můžeš to říct, Zuzko, klidně to řekni.
0: Jakože tam mám chatku.
1: No, ano.
0: Tak. To jsem chtěla, to jsi chtěla, bych řekla, tak to jsem se snažila.
1: To zazní to skoro vždycky, že Zuzky rodina tam má někde chatu, kdyby vás to zajímalo, tak 22. tedy, což je sobota.
0: To bude námel, dva dny po sobě.
1: Budeme mít Buchty Čtou live v Kraferově zahradě, v Jindřichově Hradci
0: se
1: a lístečky
0: Zajíčkem.
1: Už jsou také v prodeji.
0: A Standa tam má taky někde chatu.
1: Případně, jo, to ani nemá. A ten má daleko někde chatu.
0: Ne,
1: no, kdybyste se chtěli zeptat Standy Zajíčka, kde má
0: Standa
1: chatu.
0: Standa tam zve sousedy na tu
1: tak
0: věc.
1: Se můžete, no to je, aby
0: ten event.
1: To jo, ale tak ty můžou přijet i zdaleka. Tak se můžete pobavit se Standou i se Zuzkou o tom, kde kdo z nich má chatu a jakou, případně jestli tam topí tuhými palivy nebo čím, že? Samé zajímavé otázky.
0: Take me to the cottage.
1: Tak, přesně to řeknete Zuzce a uvidíte, s jakou
0: take
1: se
0: me to the
1: potážete.
0: Cottage.
1: To je asi tak všechno. Ještě já si udělám svoje vlastní okénko. Ráda bych vás pozvala k poslechu série, která není úplně vtipná, dejme
0: ale
1: tomu,
0: je.
1: Ale je tak optimistická, dejme tomu, taková série.
0: Veselá.
1: Klub 40, rozhovory s lidmi po 40, nejen o krizi středního věku, takže si poslechněte i tento podcastek a to bude asi z dnešního dílku všechno. Uslyšíme se zase za týden, přijďte na liveko a Ivo, ať vám to s Ondrou takzvaně šlape. To je hrozný sloveso a chtěla jsem to
0: ať
1: říct.
0: Ať vám dupou králíci.
1: Ať vám dupou králíci. Děkujeme. Buchty.

0: Změna. Někdy je vybojovaná a někdy vynucená. Někdy nás osvobozuje, někdy nás bolí. Někdy přichází pozvolna a někdy náhle. Ale změna je život a časy se prostě mění. Přijďte se o tom s námi bavit od 3. do 9. srpna 2026 na Prague Pride Festival. Debaty, workshopy, koncerty, promítání, setkání, party i duhový průvod Prahou pro queer lidi a jejich allies. Mediálním partnerem je Radio Wave.
1: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
2: Český rozhlas Radio Wave.
1: Radio Wave.
2: Radio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Radia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: podcastech, které mají dopad na život mladých lidí. Impact. Rozhovory Adély Špomerové každé úterý od 8 večer na rádiu Wave.
1: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Radio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
0: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Upozorňujeme, že pořad není vhodný pro děti. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
2: Krásné upocené ránko, odpoledne, večer, posloucháte podcast Pod. S Kájou Vladykou dneska bez Elišky Soukupové, bohužel, ale je tady se mnou vážený kolega z Akademie výtvarných umění v Praze, se kterým jsme teď v červnu oba diplomovali. Já tady jako magistr umění a Jan dokonce jako doktorant, takže tady máme dneska doktora. Woo! Jan Durina je interdisciplinární umělec, který ve své praxi proplouvá od fotografie, kostýmů a výšivky až k solovým hudebním projektům i kolektivní performancím. Skrze tohle všechno zkoumá identitu, osamělost, křehkost i nezbytnost mezilidských vztahů. A já moc děkuju, že tě tady mám dneska, Janko.
3: Ahoj, čau a děkujem ti za toto epické uvedení.
2: Je to epické? Mně to přišlo very casual.
3: V tvojom podání to bylo úplně epické.
2: O, jsi zlatý. Taky se tady epicky dneska potíme, samozřejmě máme tady další vlnu veder. Každopádně my jsme se viděli naposled v červnu v klášteře, když jsme si teda oba vyzvedávali diplomy. Tak jak ses od té doby měl? Měl jsi čas si trošku odpočinout po náročném akademickém, nevím, jak dlouho to vlastně trvalo, celý to studium tvoje?
3: No, ono to studium trvalo, myslím, že 6 rokov, plus, minus. A
2: same.
3: Tie, áno, ale tie, myslím, že tie promócie vlastne boli až po možno pol roku potom, ako ja už som vlastne mal tú obhajobu dizertačnej práce, takže ja už som sa medzi tým stihol, neviem, možno trochu si oddychnúť od aj od davu, možno aj ako v dobrom to myslím samozrejme. A potom vlastne to bolo veľmi pekné vás znovu vidieť, ale pre mňa to bolo ako naozaj, ako keby to bolo po dlhej dobe.
2: Jo, bylo to krásne. Taky vlastne moje asi nejsilnejší vzpomínka je, že som byl v obleku a v podpatkách teda, ale taky sme mali asi 35 stupňů, takže to je teď prostě taková nevyhnutelná sranda. No.
3: Každopádne... Myslím si, že tvoje podpatky boli teda pre mnohých a mnohé, vlastne pretože sme tam mali všetkých tých rodičov a babičky a prababičky vlastne. A ten moment, keď si tam vlastne vybehol v tých, ja neviem, strašne veľa centimetrových obrovských rúžových.
2: Sú i na platforme takové červené podpatky a najvtipnejší bylo asi to ticho, no, že vlastne tam jdeš do ticha a teď jenom klap, klap, klap. A ja si to chtěl užít, no, ten moment. Ty si to užil, teda doufám.
3: Ja som si užil určite hlavne vás. Svoje, ja úplne vlastne akoby nemám rád, keď musím byť v takýchto situáciách, že sa na mňa pozerá mnoho ľudí. Ale vás som si užil.
2: A tak je to taková oslava, kterou si všichni zasloužíme, že jo?
3: Myslím, že si zasloužíme o mnoho viac.
2: O mnoho víc. No a když už jsme u té disertační práce tedy, tak ta se jmenuje Interviews, autoteorie, imaginace a příbuzenství jako strategie queer přežití. Tak mohl bys nějak ve zkratce popsat třeba i tyhle termíny, kterým třeba někdo nerozumí a čemu ses vlastně věnoval teď celé ty roky ve své praxi a konkrétně jako v tomhle projektu?
3: Tak ja keď som prišiel na AVU vlastne do dizertačného štúdia, tak som bol na začiatku trochu ako zmetený a nevedel som úplne akoby kam smerujem. Vedel som, že chcem nejakým spôsobom akoby skúmať nejaké miesta aj v teórii umenia mimo vlastne takých tých ako rigidných a často podľa mňa veľmi ako patriarchálnych vlastne alebo patriarchálne akoby založených štruktúr. Tak toto bola určite pre mňa jedna vec, pretože som veľmi chcel začať písať a už predtým som písal nejaké veci vlastne pre seba nejak tak do šuplíka a teraz som to myslel tak ako vážne. A spolupráca vlastne s Darinou Auster, ktorá bola moja školiteľka, Hanou Janečkovou, ktorá bola konzultantka vlastne tohto projektu, sme začali akoby komunikovať o tom, rozmýšľať vlastne, kam s tým chceme ísť a začali sme sa hodne vlastne rozprávať o termíne autoteória, čo je vlastne akoby prax, ktorá vychádza akoby z literatúry a z nejakého ako osobného písania. A vlastne má mnohé ďalšie ako keby rozsahy. A to bolo niečo, čo ma úplne fascinovalo. A vlastne tento koncept tej autoteórie vlastne pre mňa úplne otvoril ďalších milión dverí a ja som vlastne zistil, že, alebo som si tak spätne uvedomil, že wow, ja vlastne na týchto princípoch pracujem celý život. A vlastne vďaka tým novým znalostiam som si dokázal akoby obhájiť spätne mnoho, alebo porozumieť spätne mnohým veciam, ktoré som robil a urobil a ktoré boli moji priatelia a na ktoré nám často bolo hovorené, že nie sú úplne možno validné. Takže vlastne to skúmanie tej autoteórie a ale tiež ako queer vlastne teórie a feministické teórie pre mňa otvorilo dvere a vlastne nový priestor, aby som mohol písať taký ako memoár s poznámkami pod čiarou. A vlastne ten sa volal Interviews a bol súčasťou tohto celého projektu a dúfam, že sa nám niekedy podarí tú knižku vydať.
2: Ty, jak říkáš sám, tak ve své zkušenosti, ve své autoteorii reflektuješ svoji queer zkušenost jako queer človeka ze Slovenska a věnuješ se tam tématu kolektivní imaginace, což mě hodně zajímá. Jako nějaké strategie přežití, strategie toho, jak si uchovat duševní zdraví. Tak mohl bys říct víc právě, co pro tebe znamená ta společná imaginace, jako nějaká životní síla nebo spojovací síla?
3: No já si myslím, že imaginácia je strašně důležitá a zpětně pro mě jakoby od dětstva, já jsem si vždy vytváral nějak tak vo svojej hlave, ale aj okolo seba priestory, ktoré, neviem, možno som považoval za nejaké ako fantazíne, ale spätne si vlastne uvedomujem, že nie, že to bola vlastne moja akoby realita, ktorú vlastne si budujem a dodnes tomu tak je, aj vlastne v mojej práci a vo všetkom. A čo sa týka tejto témy, tak ja som veľmi veľa komunikoval s mojou priateľkou Paulinka Nevezio, ktorá vystupuje tiež pod menom Bora. Je to francúzska umelkyňa, fantastická umelkyňa a mysliteľka, by som teda povedal tiež. A možno by som povedal taký jeden citát, ktorý si pamätám z rozhovoru s ňou, kde povedala, že imaginácia nie je únik, je to konfrontačný priestor. A práve to si myslím, že akoby aj v našej možno komunite alebo v našich rôznych bublinách vlastne nás spája vlastne nejaká, alebo tá imaginácia sa stáva nejakým spájacím bodom vlastne pre ďalšiu komunikáciu alebo vytváranie nejakých proste sietí a vzťahov a podobne. A zároveň si myslím, že my vlastne queer ľudia sme často akoby, je to naša prirodzená prax vlastne v tomto svete, ktorý často pôsobí ako šedivo a možno nudne a
2: strašidelne
3: a podobne vlastne vytvárať alebo aj utiekať sa do rôznych vlastne proste priestorov, v ktorých vlastne tá imaginácia, ktoré tá imaginácia vlastne vybudovala.
2: No, zároveň je to samozrejme potreba nejaká imaginácia ako vôbec k predstavení si sveta, ktorý je v niečem lepší, ve ktorém sa k sebe chováme hezky. Ty si v tomhle projektu ve svých predešlých projektech, ako skrze fotografie a rúzne iná média, reflektoval nebo nejak reagoval na útoky na queer komunity. Před 4 lety to byla samozřejmě Bratislava, Tepláreň a teď je bohužel před týdnem útok na Pride v Berlíně, tak by mě zajímalo, jako, jak se teď cítíš a jestli vlastně bohužel jako máš teď nějak možnost aplikovat tyhle nové teorie přežití na to, co se děje teď a pořád.
3: Tak pre mňa nie sú nové. Ja naozaj akoby
2: Myslím tím jako to, co si teď vlastně, čemu se zvěnoval ty poslední roky, tak teď bohužel s tím, že máme opět jako příležitost tohle cítit velmi intenzivně, tak jestli to prožíváš třeba nějak jinak, než před 4 lety ten útok v Bratislavě, který nás samozřejmě zasáhl všechny?
3: No určitě, protože my... Určitě já jsem úplně jako za každým po nějakém velkom projekte a zverejnění nějakých věcí vlastně úplně zase jiný člověk jako předtím, protože se veľa naučím alebo často se aj veľa jako vyčerpám na něčem a celá pre mňa celá ta skúsenosť vlastně s tím štúdiom návu vlastně doktorandským aj spoluprácou s vlastně s ďalšími pedagogmi a pedagogičkami a chodením do tých komisí a veľmi som bol teda rád, že ma za to, že ma väčšinou pozývali do rôznych komisí, klauzurných prác, hlavně ateliéry, které naozaj majú správne nastavené hodnoty a možno chcú aj nejakým spôsobom aj politicky byť možno angažované v nejakej zdravej rovine.
2: Takže vlastne ako nejaký ten kontakt s dalšími umělci, prostě jako s různými hlasy, tak tě nějak jako obohatil v tomhle?
3: Určitě, vlastně jsem počul ty různé příběhy a tiež jakoby já jsem musel sebe najít nějakou sílu často, aby som ľuďom mohl být nápomocný, mohl jim poradit a vlastně chodenie na terapiu veľmi zohralo veľmi vlastne dôležitý, možno akoby všetky tie veci, o ktorých vlastne, ktoré sme tu spomínali, potom ja ešte preberám na terapii, takže naozaj sa akoby veľmi aktivne tomuto venujem. Ale teraz by som úplne úprimne akoby povedal, čo mi napadá, a to je vlastne, že keď sa stal ten útok v tej Bratislave, tak to bolo pre mňa niečo strašné, pretože ja som bol v období, kedy som stále riešil, že či Slovensko je vlastne je ešte tu nejaká možnosť, že by som sa na Slovensko vrátil, alebo vlastne bolo to tiež veľmi, bolo to pre mňa veľmi bolestivé. Žil som v Bratislave nejakú dobu, nikdy som sa tam necítil bezpečne a nejak sa mi to všetko tak ako by potom vrátilo. Teraz viem, že pri tomto útoku v Berlíne, bohužiaľ, je mi to strašne ľúto, je to veľmi smutné, ale musím sa priznať, že ma to neprekvapuje. Akoby v tomto, v tejto vlastne, v tom, kde teraz sme vlastne. V tej Bratislave, v tej dobe ma to veľmi prekvapilo, pretože to ešte to nebolo úplne tak zlé vlastne, ako je to teraz.
2: No, to bohužel musím říct taky, že mě to nepřekvapuje, ale zasáhlo mě to opět, jako no, že musím se přiznat, že opět teď jako jenom poslední týden zažívám znova takový pocity strachu, beznaděje, smutku, i s tím, že třeba příští týden je Prague Pride, kde já mám jako drag queen nějaké veřejné vystoupení a vlastně jako se teď jako doslova cítím, že mám terč na zádech, jako doslova. Taky proto se ptám, no, že sám jako opět znova hledám nějaké způsoby, jak se s tím vlastně vypořádat, jako samozřejmě terapie, to vždycky pomůže, ale kde třeba hledáš takovou jako slepičí polívku pro duši, když přijde třeba na nějaké umění nebo tak, ty jsi mi tady sám ještě před nahrávaním zmiňoval hudbu, kde ty jako vlastně hledáš, tak jako prostě během dne, když to na tebe třeba přijde, tak co je pro tebe slepičí polévkou pro duši?
3: Ano, hned ti odpovím, len chcem ještě zareagovat na to, co jsi hovoril a je mi to veľmi ľúto a samozrejme veľmi ma to trápi a vidím, ako veľmi to trápi teba proste. A dúfam, že všetko bude v poriadku a dúfam, že potom krásnom zážitku, ktorý ešte na Pride bude a vlastne so všetkými ľuďmi a proste je to fakt ako nejaká oslava života pre mnohých z nás, tak znovu akoby ti to dobije baterky a vlastne začneš znovu veci možno vidieť inak. Naozaj chápem, že teraz je to je ťažké. Akoby,
2: no ale jako během posledních let nebyl rok, co by některýho z mých kamarádů nebo známých nenapadli někde, víš. Ano. Jako loni prostě po průvodu jako na Letné prostě skupina zamaskovaných mužů napadla jednoho mýho kamaráda, škrtila ho vlajkou, jako tohle se teď děje každý rok, no bohužel. Takže pořád hledám taky sám způsob, jak se s tím vyrovnat a nějak jako to přežít, že? Protože samozřejmě nemůžeš jako žít ve strachu, jako chceš pořád žít dál, ale to je těžký, no.
3: No, je mi to ľúto, tiež to prežívam, ale vôbec neviem, ako by čo na to ani povedať, pretože by som vám mohol opakovať to, čo hovoríš ty, ako by myslím, ale chcel som ti teda povedať, že áno, hudba je úplne niečo, čo ja mám teda slúchatka na ušiach úplne non-stop, mňa nestretnete na ulici nikto bez toho, aby, takže musíte na mnou naozaj pribehnúť a zatriasť mnou, aby som si všimol niečo, lebo som vždy vlastne v tej hudbe. A to isté v podstate doma. Okrem toho, ja som veľmi taký ten človek, ktorý akoby vie tiež preložať veľa, veľa hodín pri rôznych seriáloch. Vlastne všetky nejaké depresívne epizódy pre mňa znamenalo pozerať rôzne reality shows.
2: Jo, takže takové ako... Vymazávací.
3: Taková
2: jako seriálová lobotomie, prostě Real Housewives nebo...
3: Jednoznačně vymazávací, ale nie len samozřejmě. aj milujeme kvalitnou kinematografii. Takže asi hudba, film a keď spomínáš tu slepačiu polievku, tak snáď asi dodám, že možno aj dobré jedlo, pretože ja som teraz v takom období, kedy sa vlastne snažím začať lepšie jesť a nejak zlepšiť si vzťah voči jedlu, pretože to je moja celoživotná, akoby môj celoživotný problém. A mal som rôzne ako poruchy proste a rôzne vlastne problémy s príjmom potravy a podobne. Takže teraz som v takom štádiu, že naozaj si vážim a počítam kalórie a podobne a snažím sa dobre a nejak ako naozaj dobre jesť, takže asi to jedlo tiež si myslím. Že dať, vlastne dávať si akoby a variť si ho. Dať si ten čas, kedy vlastne človek...
2: Jo, to mne pořád nebaví, no.
3: No, mňa to tiež nebavilo.
2: Aspoň taká ako girl dinner, že kydneš humus a nejaké veci do mísy. Jako pořád asi víc práce, než si koupit take out.
3: No musíš si na to vytvoriť čas, ale vlastne ja som človek,
2: udiať ktorý... Udiať si to hezky, ako pustiť si práve k tomu tú hudbu, že? Nebo tak, no udiať si to ako moment.
3: Ja som dosť taký ako dezorganizovaný človek v niečom, akoby doma, že ja mám problém naozaj, že neviem, upratovať nejak, ako proste, že mám bordel vo veciach a toto mi nejakým spôsobom pomáha akoby naozaj byť tak nejak sám so sebou, vlastne nad ničím nepremýšľať, len proste tam vážiť a proste tu potrebať. Toto bude strašne nutné pre poslucháčstvo.
2: Ne, vôbec, to sú práve takové veci.
3: Nie som si istý.
0: Pod podcast o všem, co z nás teče.
2: Ty už si sám zmínil tedy takové duševně horší depresivní epizody. I ve své práci samozřejmě hodně reflektuješ mentální zdraví a taky si mluvil o tom, že když jsi sám bydlel v Berlíně nějakých nevím kolik 6 let, že jo, tak jsi tam prošel určitým jako silným vyhořením, zhroucením z toho, že si vlastně ze sebe nějak dával moc. Možná si sám byl jako moc nějak ve spojení s tou svojí bolestí a vlastně jsi nenastavil nějak správně ty hranice, aby ses mohl sám jako opečovat. Tak po téhle zkušenosti, od které už nějakých pár let uplynulo, že jo, tak co tě to naučilo o sebe? Tady umíš už, jako vidím to na tobě samozřejmě, že jo, že chodíš na terapii, že se o sebe lépe staráš, ale co mi teď můžeš říct teda o tom, jak ses nějak naučil líp si vytvářet osobní hranice a celkově se o sebe starat i v rámci nějaké umělecké tvorby a toho, že sám jako tvoříš ve spojení s nějakou jako bolestí těla i duše, tak nějaké to opečování a nějaká ta balance mezi tím, že to chceš prožít, sdílet, ale zároveň se z toho nezbláznit, že jo?
3: Ano, vlastně naučit se vlastně odísť z těch vlastně paternů, alebo ako to povedať,
2: vzorců,
3: v kterých jsem vlastně fungoval dovtedy, protože já jsem vůbec nevěděl o něčem takom, že existuje nějaká jako... alebo ako vyzerá nejaká self-care, alebo vlastne nikdy som, neviem, možno nemal peniaze na terapiu, alebo som si myslel, že to nepotrebujem, alebo som si myslel, že tá depresia a to všetko vlastne a tá, že to je ako nejaká dôležitá súčasť mňa a trošku som ju tak ako glorifikoval ako vlastne umelec, že som si vravil, že toto je ten source vlastne.
2: Což tam je predkládané ako celý život, čo?
3: Áno, to je vlastne tak.
2: Akože umelec má trpieť a nemít peníze.
3: Vlastne tak, plus toto nám bolo teda samozrejme hovorené. Celý čas na
2: to říkal
3: škole.
2: Snad i náš bývalý prezident jednou, že jo, tuším. No, každopádně, pokračuje.
3: Takže vlastně jakoby to je samozřejmě neudržatelné. Jakoby tak člověk může možno nějakou čas svého života fungovat, ale potom už to začne být úplně naozaj, že to nejde a musíte si naozaj vybrat, že buď úplně prestanete robiť, odjdete vlastně z této sféry, alebo prostě zmeníte něco na sebe. A já jsem musel niečo na sebe zmeniť, pretože tá druhá možnosť bola už ako naozaj nebyť pre mňa vtedy. Mm. A takže vtedy to bol ako veľký boj, niekoľkoročný, kedy som naozaj začal proste fakt sa o seba starať, fakt som začal proste vyhľadávať kvalitných doktorov a chodiť na terapie a podobne a podobne. No a dnes musím povedať, že ja už som nejakú ako depresívnu epizódu nemal vlastne, možno aj posledných 5 rokov. Dúfam, že teda ani nebude. Možno tak čoskoro. Ale vlastne za každým, akože samozrejme, že vlastne často padám do nejakých takých ako melancholických nálad a vlastne neviem úplne čo a mám pocit, že veci nemajú zmysel. Ale chcem sa teda vrátiť k tomu, čo si teda spomínal. A asi by som povedal, že hlavne som sa naučil hovoriť nie. A na to som sa musel nejakým spôsobom naučiť, ako uvedomiť si svoju vlastnú hodnotu a vlastne uvedomiť si, čo na sebe mám rád a zmeniť veci, ktoré na sebe nemám rád a vlastne stať sa človekom, ktorého ja sám budem milovať. A keď sa mi podarilo nejakým spôsobom stať sa tým človekom, tak vlastne už akoby nechcem dovoliť vlastne niekomu zneužívať toho človeka, ktoré vlastne mňa, ktorého som si takto ako vybojoval a vybudoval. To neznamená, že nemám proste milión chýb samozrejme a stále na to musím pracovať každým novým stretnutím s každým novým človekom. Ale myslím, že to naozaj to naučiť sa povedať nie. Naučiť sa povedať, v akých podmienkach chcem a nechcem pracovať. Mm-hmm. Ako chcem a nechcem, aby sa niekto ku mne správal. A niekedy proste naozaj, bohužiaľ, musieť sa akoby dealovať aj s tými nejakými dramatickými situáciami a možno niekedy nevyzerať úplne tiež, že sme ten najlepší človek na svete, ako by, lebo to ja som vždycky veľmi chcel byť, ja som ešte váha, takže to pre mňa je to veľmi ako tá harmónia a to, aby som, to, aby som naozaj akože to, ako pôsobím na ľudí, bolo pre mňa často akoby veľmi dôležité a dnes už som v takom štádiu, že už úprimne mi to je viac menej jedno.
2: No, to je, já se to taky pořád učím a přijde mi, že je to pro spoustu z nás taková životní cesta, že celkově jak se k sobě chovat hezky. Ty jsi někde mluvil i o tom, že vlastně v Berlíně si těch několik let vystupoval hudebně performativně s určitým alter egem a potom si vlastně řešil tu otázku toho, jako když mi lidi tleskají a jako mě milujou, tak jako milujou mě nebo to alter ego a kdo já vlastně jsem. S těmihle otázkami já se jako drag queen velmi stotožňuju. Takže on je to i o tom vlastně jako si uvědomit, kdo ty sám vlastně seš, že? Nebo chceš být.
3: No samozrejme, keď pracuješ s takýmito vlastne umeleckými, neviem, nazvime to médiami, v performance alebo formami možno, tak je to veľmi ťažké, pretože ty vytváraš nejakú personu, ktorú chceš, aby všetci milovali, ale zároveň akoby cez tú personu rozprávaš nejaký svoj osobný príbeh a chceš, aby ho ľudia počuli a chceš, aby na neho nejakým spôsobom reagovali a, alebo ja neviem, aby možno sa zamilovali do tej persony a to z ním sa zamilovali do teba a podobne.
2: Jo, ale potom se mi taky právě kolikrát stalo, že jako mi někdo říkal hrozně hezký věci a tak, ale vlastně mi došlo, že mě opravdu vnímá jenom jako tu personu, jako že nevidí tu jako messy emotional královnu za tě.
3: Alebo naopak, že vníma teba, ale nedokáže možno porozumieť úplně tomu, že, alebo nedokáže si úplně nájsť vzťah k tej persone. A no, je to veľmi zaujímavé a myslím, že no.
2: No, no, ale všechny tyhle věci, jako co se týkají i té umělecké dráhy, tak se samozřejmě jako přelívají do osobního života. Ty jsi třeba teď měl, že letos to bylo rezidence v Telegraph Gallery v Olomouci a v tom rozhovoru si hrozně hezky mluvil o takovém jako kontrastu mezi takovou instantností a pomalým vařením, že jo, což ty jsi o tom mluvil jako v rámci nějakých médií právě, se kterýma pracuješ, jako že třeba fotografie je prostě instantní. Ale potom, když chceš napsat knihu, tak to samozřejmě trvá, dlouho se to vaří a přijde mi to jako mega relevantní téma celkově pro život, že ještě v tomhle světě, kde je úplně jako všechno instantní a mám pocit, že všichni vlastně úplně jako ztrácíme tu schopnost pomalu vařit a tu trpělivost pomalu vařit, tak jak si kultivuješ ty tuhle schopnost? Je to, předpokládám, skrze tvojí praxi uměleckou, ale nějak jako v životě osobním?
3: Já myslím, že to je jakoby, ty tam
2: víš, já mám na mysli právě třeba výšivky a tak, že to že přesně vím, že je to takové médium, u kterého musíš sedět prostě hodiny trpělivě, tak
3: Ono je to jasné, tam je ako keby, ja teda pracujem s veľa mediami od vlastne od hudby po naozaj výšivku a fotku a kresbu a podobne. A teraz
2: renesans.
3: Ku každému tomu médiu mám akoby nejaký iný vzťah, vlastne vnímam to inak. Som na niektoré z tých médií menej a viac citlivý tiež napríklad, že ma napríklad pri niektorých z tých médií mám tak, sa cítim tak sebaisto, že naozaj ma nezlomí proste, keď niekto povie, že je to
2: šit.
3: Môžeme takéto slovo použiť?
2: Jasné.
3: Hnusný, ďakujem, mal som byť ticho.
2: Ne, buď ticho, povídej. Jak hezky vaříš.
3: Potom sú vlastne médiá, s ktorými pracujem, a nebudem hovoriť aké, pri ktorých som ešte stále napríklad o mnoho zraniteľnejší a robím si ich možno viac tak ako do šuplíčku, alebo keď ich vlastne niekde dávam na nejaký Instagram, tak stále sa tak ako bojím, že či sa to ľuďom naozaj bude páčiť a blablabla. Ale celkovo myslím si, že tie vlastne aj tie sociálne siete, aj toto všetko v tom zohráva akoby veľkú rolu, pretože ja si pamätám, že kedysi som akoby stále riešil to, že musím niečo dať na Instagram, musím proste toto a čakal som a pozeral som tie lajky a teraz som sa od tohto nejakým spôsobom úplne oslobodil.
2: Jo, podarilo sa ti to?
3: Podarilo sa mi to úprimne, myslím si, že keď sa zamyslím nad tým, čím si myslím, že sa mi to podarilo, tak to bolo asi vlastne potom, keď som vlastne ukončil tento projekt For You Katrina, vlastne s tou personou, ktorý si spomínal.
2: Ten hudební projekt.
3: Áno, to bol teda projekt, ktorý bol naozaj akoby úspešný a mal našlapnuté vlastne k niečomu veľmi úspešnému a ja som ho ako keby zo dňa na deň úplne sekol a ukončil. A potom vlastne som, a to bol ako hudobno-performatívny projekt. A potom po nejakej dobe, nejakého ako liečenia, som sa vrátil k hudbe a bolo to pre mňa veľmi, veľmi, veľmi silné. A mal som o to veľké očakávania a dúfal som, že, neviem, asi som vtedy ešte dúfal, že vlastne sa zopakuje ten úspech možno toho predošlého projektu. A vlastne vydal som album, ktorý si myslím, že nikto nepočul.
2: Je to, teď mluvíš o Ephemeral Realms projektu, že jo?
3: Ephemeral Harms.
2: Ephemeral Harms.
3: A ten album nikto nepočul a pre mňa to bolo akoby strašné.
2: Ja ho poslouchal dneska.
3: Ďakujem, dneska. Nie, ale vlastne to, čo chcem povedať je, že som sa musel vyrovnať vlastne s tým, že mám niečo, čo je vonku, je to podľa mňa veľké, mám od toho strašne veľké očakávanie, vložil som do toho úplne všetko zo seba, je to podľa mňa o mnoho

0: Podhoubí. Prostor pro ekologická témata a udržitelnost. Podhoubí. S Májou Kořenovou a Prokopem Pithartem. Každé úterý od 17:30 večer na rádiu Wave.
1: Léto s rádiem Wave. Vyrážíme za vámi ven.

0: akce, buď na natáčení pořadů, poslouchej letní speciály ve vysílání a vychutnávej si skvělé koncerty. Léto s Rádiem Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Playák, playák, playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
1: Zásadní jména českého mainstreamu i undergroundu naživo v našem studiu.
0: Záznamy koncertů z produkce rádia Wave, videorecenze, rozhovory, speciály. Sledujte a odebírejte YouTube kanál rádia Wave.
1: youtube.com/radiowave.
0: Rádio Wave.
2: Děláme vlny.
1: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
3: Rádio Wave.

0: Český rozhlas Radio Wave. Děláme vlny.
1: Radio Wave.
2: Yeah. Meth Lab 3.

0: Český rozhlas.
1: Radio Wave. Děláme vlny.